0: What song is this?
1: Radio Wave. Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

řek, vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Yeah. Spider.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Čau, tady Maximilián z Madhouse Express. Posloucháte Radio Wave.

Rush, rush, rush, rush.

everything you'll never get. Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.
2: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

You one two this spry my

Děláme vlny. Český rozhlas. Radio Wave. Radio Wave.

0: Wave. Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Radia Wave.

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Radio Wave.
1: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na Radio Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Rádio Wave.

rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

8 hodin, 9 minut, sobota 4. července. A vy posloucháte Český rozhlas Radio Wave. Ze studia vás zdraví Jarda Petřík a pomyslně taky Lily Ellen nebo Turnstile, který jste poslouchali hned po té 8. No a za chvíli budeme pokračovat s novinkou od britského rapera s nigerijskými kořeny, který si přezdívá Fimi Guerrero. Jeho spolupráce s Bass Victimem se jmenuje Dutty. Do 9. raní potom třeba taky Illuminati Hotties, se kterými se budete moc projet v jednom solidním traku. Taky Hugo Tox ve spolupráci s Arletou a nebo Anna Vaverková. No a samozřejmě pro vás budu mít nějaké ty kulturní tipy. A potom v dalších hodinách i ukázky z některých našich aktuálních podcastů a pořadů. Ať už to je nejnovější vydání Boys se Sašou Rašilovem, a nebo třeba aktuální vydání Hergotu. A tohle to už je slibovaný Fimi Guerrero, ukázka z nejnovějšího EPčka, které se jmenuje The Statue of a Fool, spolupráce s polsko-anglickou dvojicí Bass Victim, kterou tvoří Maria Manou a Ike Clayton. Tohle je singlovka pojmenovaná Dutty, jedna z našich červencových novinek v playlistu. Tak dobré ráno, ať se vám dobře vstává.

Máme před sebou oblíbený červencový prodloužený víkend. Letos to teda nevyšlo tak úplně ideálně, že by oba ty svátky byly v, řekněme, tradiční pracovní dny, ale aspoň o pondělek má většina z vás to volno delší. No a tak samozřejmě se nabízí vyrazit někam na obsáhlejší výlety anebo za kulturou. No ale to všechno, ty tipy na kulturu a na nějaké další výlety s ní spojené, to pro vás dneska ještě budu mít v průběhu dopoledne. Teď bych jenom rád v souvislosti s tím začátkem prázdnin připomněl, že i letos budete moct Radio Wave potkat samozřejmě na spoustě akcí, eventů a festivalů. Hned příští týden, 9. července, to tak nějak odpálí čelisti tradičně v Karlových Varech, ale můžete se těšit třeba i na Buchty, letos na festivalu Colors of Ostrava v Aule Gong. No a hodně obsáhlý program plánujeme na letní filmovou školu v Uherském Hradišti a nebo třeba na festival Povaleč, to je přelom července a srpna. No a samozřejmě se potkáme i na festivalu Popmese v Brně a nebo třeba na Prague Pride. Těšit se můžete i na už řekněme tradiční spolupráci s galerií hlavního města Prahy, a to v zahradách zámku Troja. I letos jsme si pro vás připravili hned 3 vydání Riviéry, a to v datech 28. červenec, 11. srpen a 25. srpen. Opět se můžete těšit vždycky na 2 koncerty, na nějakou tu výstavu a debatu na konkrétní téma. Kdo všechno letos vystoupí na Riviéře, už v tuhle chvíli najdete na Facebooku Rádia Wave v eventech, tak tam případně zaměřte a všechno si to zapište do kalendářů, protože prostory zahrad zámku Troja jsou opravdu nádherný. A my jsme za tuhle spolupráci s galerií hlavního města Prahy velmi rádi. Florbal Mar Junior před námi právě teď, 20 minut po 8 raní, a hned po nich spolupráce i s Jasona Williamse z International Teachers of Pop.

0: Hodně příjemný kytary, tohle byly Illuminati Hotties a projížďka trakem v tomhle tracku, který se jmenuje Track. 8 hodin 31 minut, za chvilinku Prava Troy Sivan, taky Genesis Owusu nebo novinka od Sofie Stell. No a pokud se podíváme dál v čase do programu Rádia Wave na dnešní pozdní večer, tak v 10 vás samozřejmě čeká Pod, tentokrát s Michálou Hanzlíkovou, která je žijícím příkladem toho, že mateřstvím ani rozvodem život nekončí, možná dokonce naopak. Dozvíte se, na jakou příležitost si bere barevně vyladěné spodní prádlo, aby jí dodalo superhrdinský pocit, i když není vidět, a taky jak vidí svoje kontrastně vyznívající záliby, jako je pole dance a pletení. V Potu dneska od 10 večer.
1: Pot, pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod, pod. Na Rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na Rádiu Wave.

Everyone falls asleep in their own time. Pro všechny ty z vás, kteří se třeba už dneska probudili, ale tak trošku by si ještě přeci jenom vrátili zpátky k tomu spánku. Sofia Stel v 8 hodin 41 minut, kdyby vás trápil čas. No a před námi novinka z newyorského rapového undergroundu. Tohle je Vicky a jeho věc pojmenovaná Right Away.

0: jedna okrmení takhle před 9 raní, což mi připomíná, že jsem ještě nesnídal. Tohle byla Rachel Chinoriri, Never Need Me. 8 hodin a 51 minut ve sobotním On Airu na Waveu, před námi do té 9 ještě Jordana, Anna Vaverková a nebo David Byrne.
1: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

koncerty. Léto s Rádiem Wave. S Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Mat 2-1-3, to už se nedá. 17 a ještě předtím, než jste se projeli touhle ikonickou tramvajovou linkou po Praze, tak jste poslouchali Shark Tank a věc pojmenovanou Mad. 7 minut po 9. ranní sobotní on air na Waveu pokračuje teďka trošku funkově a v duchu R&B. Tyhle dva styly totiž propojuje ve své tvorbě Steve Lacy, který na půlku července chystá nové album. Jmenovat se bude velmi jednoduše Oh Yeah! A najdete na něm i následující spolupráci se zpěvačkou a reperkou, kterou z našich playlistů znáte taky velmi dobře. Říká si SZA. No a výsledek, ten se jmenuje Is It Cool? Já říkám jo.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: No a v 9 hodin 18 minut pro vás mám tip na jednu zajímavou vernisáž, kterou dneska můžete navštívit ve vesnici Malešov u Kutné Hory, takže pokud třeba míříte do Kutné Hory přímo, ať už do Gasku, anebo z jakéhokoliv jiného důvodu, tak si můžete udělat ještě takový jeden malý výlet k tomu jako bonus a na 6. večerní dorazit do muzea v Malešově, kde bude dnes zahájena výstava s názvem Čas krmení. Ta potom potrvá každý prázdninový víkend až do 22. srpna a konkrétně propojuje díla trojice spřízněných umělců, kteří ve společném vytvořeném fiktivním prostoru vedou dialog prostřednictvím materiálu i specifického tvarosloví imaginární flóry a fauny. Ústředním dílem výstavy je instalace Hello, Who Are You, která proměňuje tradiční honosnou hostinu v kritický dialog skrz prvky spekulativního designu a filozofii Bruna Latoura. No a tahle hostina přilákala

0: Taky subtilní sochy s názvem Gazers, tihle pozorovatelé zde fungují jako takové prostorové kresby, které vás vtáhnou do hry pohledů. Atmosféru prostoru potom dotváří kresby ze série Shapeshifters, které zachycují biomorfní bytosti na pomezí rostlinné a živočišné říše. No a celistvost tohohle křehkého ekosystému pak završuje světelný objekt Intruder, hybridní struktura z kovových a skleněných trubic, která skrz organickou symbiózu materiálů zhmotňuje napětí i zranitelnost celého tohohle fiktivního univerza. Výstava, kterou pro vás připravili Teres Bartuňková, má Emma Balcerová a Petr Cuker, má vernisáž v Muzeu Malešov dneska od 6 hodin večer a jmenuje se Čas krmení.
1: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

Vás už tradiční taneční party nuděj a zároveň jste, řekněme, taktilnější. Potom byste mohli vyzkoušet takzvané mazlící parties. Ne, to není vtip, něco takového skutečně existuje. A více o tom můžete dozvědět v nejnovějších buchtách dneska od 7 hodin večer. Tam totiž dorazila za Ivanou a Zuzanou Markéta, která vystudovala školu tantru jógy, zúčastnila se právě několika těch zmiňovaných mazlících parties, ale třeba taky projela stopem celé Spojené státy americké. No a v čem se lidi podle ní často mýlí a s čím si nauku tantry pletou, a taky, co se děje na těch zmiňovaných mazlících párty, o tom všem jsou aktuální buchty, které samozřejmě můžete poslouchat na našem webu i v podcastech kdykoliv chcete, anebo prostě dneska večer v našem vysílání. Buchty.

0: Anetix, Nobody Listen a taky Taomi a jejich spolupráce pojmenovaná Stejný sny. Za chvilinku eBay s novinkou Moshpit nebo taky Pop Smoke a Ras Wish. No a rád bych vám připomněl, že taky můžete poslouchat audioknihu na rádiu Wave, jedna z těch aktuálních. Se jmenuje Muklové a šlajsny, napsali Daniel Flasa, bývalý dealer kokainu, a vypráví v ní o dvou letech, které za distribuci drog strávil ve vězení. Tuhle audioknihu můžete poslouchat na našem webu a na audioportále Můj rozhlas ještě měsíc a půl, dá se říct, do 23. srpna, takže času je zdánlivě dost, ale známe se, nenechávejte to na poslední chvíli. Tady je ukázka.
1: Kokain jsem měl v krvi a taky v trenkách. Jo, v trenkách. Byl pečlivě zabalený v igelitu, přilepený k mýmu rozkroku, přetažený elastickým spodním prádlem a cestoval se mnou do Prahy jako můj jediný spolujezdec. Byl jsem high asi jako Charlie Sheen v nejlepších letech. Kdyby mě zastavila policie, sjel bych ze silnice, strážník by přišel k mému vozu, sjelo by okénko u řidiče a on by se sjel jen z pohledu na mě. I slepý by viděl, jak jsem sundanej. Měl jsem toho dost v sobě a u sebe víc než dost. Množství větší než malé, jak nám to vykládá zákon. A to jsem ani nevěděl, že za to hrozí trest odnětí svobody 10 až 18 let. Stejně jako za vraždu. Nevozte to přes hranice. Varovali mě často. Hlavně to, kluci, nevozte přes hranice. V tu chvíli jsem si myslel, že jsem nenápadný, nepolapitelný, nesmrtelný. Myslel jsem si, že jsem cocaine cowboy. Ale nebyl jsem ani jedno z toho. Byl jsem úplně mimo.
2: Audioknihy Rádia Wave. All you can cheese. Poslouchej na webu Rádia Wave a v aplikaci Můj rozhlas. Audio

0: Kdo je a kdo není dost, takzvaně nebo moc, tak o tom jste mohli poslouchat v tomhle songu. Spolupráce Oscara Schillera a Katie Gavin doznívá v 9 hodin 48 minut. Sobotní on air na Waveu ale samozřejmě pokračuje do 10. Třeba do vašich uší poputují Frank Ocean, Iggy Majerov a nebo Sorry.
1: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
2: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Kevin Martin nekompromisní zvukově jako vždycky pod aliasem The Buck, ale hlavně na majku výtečný nigerijský MC Magugu. Tohle byla jejich spolupráce, která vás zadupala hluboko do bahna, deep in mud. Ještě předtím podobně depresivní záležitost, strach a úzkost v podobě songu od projektu Matyášovi Kamarádi. No a my tím pádem zase trošku prosvětlíme to sobotní dopoledne na Waveu, a to i díky novince od americké hudebnice Fushay, která má aktuálně venku novinkový single, který se jmenuje Drive, a uvidíme, jestli je to i nějaké předznamenání další dlouhohrající desky. Každopádně do 11. dopolední určitě zazní taky kluci z garáže, Rosalie, Anky a nebo třeba Tamara Kramar. No a budu pro vás mít za pár minuty pozvánku na poslech aktuálního vydání Boys, kde byl hostem Krištofa Saša Rašilov.

0: Slovensko-jihlavská spolupráce, 58Gčka a Gleb a jejich Maktů. No a na rádiu Wave je teď před námi v sobotním dopoledním on airu ukázka z nejnovějšího vydání Boys, kam dorazil za Krištofem do studia herec Saša Rašilov. No a mluvil o lásce k šipkám, ale taky o odvrácené straně trávení času v hospodě, nebo o výchově dětí a taky vnoučat. No a zároveň dokonce slíbil, že se vrátí k hraní na kytaru, aby si za 10 let mohl zahrát třeba Tata Boys. Celý díl nejnovějších Boys bez těch Tata můžete poslouchat na našem webu, samozřejmě taky v aplikaci Můj rozhlas a nebo na svých oblíbených podcastových platformách. Každopádně ukázkové vysílání pro vás mám právě teď.
1: Já jsem jakoby v tomhle smyslu neměl problém následkem těch večírků. Problém byl v tom, že já jsem tý práce a těch věcí, těch aktivit, které mě jako pohlcovaly a bavily, měl tolik, že jsem uměrně tomu potřeboval tímhletím způsobem nějakým způsobem jako vypínat, relaxovat, uvolnit se, překonávat nějaké překážky a v určitou chvíli už jsem vlastně plnej hard disk, tomu říkám, prostě měl takovou jako stopku, že některé další věci, které přicházely, jsem nebyl schopnej, od určitý chvíli jsem prostě najednou jako nebral telefony. Nebyl jsem k sehnání, nešlo to prostě. Koukal jsem na telefon, jak zvoní, věděl jsem, že ho prostě, že ho nezvednu ani po druhý, ani po třetí, prostě, že to nejde, abych si jako, a někde vevnitř jsem věděl, že se tomu všemu vlastně jako směju, protože to dělám jenom z pudu sebezáchovy, abych si udržel vůbec ještě nějakou jako konzistenci vnitřní, nějaký svůj vlastní, aspoň malej jako domeček, do kterého se člověk jako schová a chvilku si tam vydechne, jo. Takže a tímhletím způsobem jsem někdy pak některé věci prošvih, proleštil a jak si říkal, nikdy to nebylo tak zásadní, aby mě to nějak omezilo, respektive takhle dlouho bych to nedělal. Ono to jde docela jako rychle, většinou stačí jako jeden větší průšvih a jakmile tam ta spolehlivost u těchto jako profesí, kdy to je založený na tom, že to je taková hra, jo, ty jsi velký bohem, ty vlastně se o tobě ví, že přijdeš boss, nebo že přijdeš tohleto a támhleto, že si dáš tohle, nebo si dáš támhleto, ale ve výsledku, když nejsiš prostě na minutu tam, kde máš být, kde tě má nabrat auto a odvést na natáčí, nebo když se prostě nedostavíš na ten muzikanti, na koncert, který mají odehrát, nebo jedinej, komu se ten koncert líbí, jsou oni sami, protože to prostě přeženeš, tak to jde jako rychle pryč a strašně rychle. A bezvadný je někdy, teď je to jako celkem dostupný ve všech možných těch otevřených kanálech a komentářích, ve chvíli, kdy člověk jako udělá jednu malou chybičku nebo někde to, tak si to o sobě všechno přečte, že hned to tam jako to a lidi jako blbí rozhodně nejsou a vidějí a vnímají všechno.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Jedna o lhaní a lásce od Rosalí je za náma a krátce před půl jedenáctou festivalové tipy, neboli pokud to máte především blízko do jižních Čech, tak ještě můžete stihnout v Českých Budějovicích letošní ročník festivalu léčivého zvuku s názvem Heal, který kromě koncertů nabízí taky přednášky, workshopy, tvořivé dílny i výstavy. Lokace je Důl Etna, Lhotice, číslo popisné 46. No a co se týče kapel, tak vystoupí například Cíček, Merisí, Maržary, Kildy Dandies, Berkloud, Krajina Row, Gidomébius nebo Jiří Suchánek. Jižní Čechy podruhé, tentokrát samozřejmě Tábor a další ročník Transformy. Dneska mimo jiné zahrají a vystoupí Square, Mudaky, Neversol, C4AT, Po Oměj nebo Natálie Pleváková. No a všichni fanoušci filmu jsou samozřejmě ve Varech, kde jinde, když je letos ten jubilejní, navíc 60. ročník tohoto filmového festivalu. Kompletní program hledejte na webovkách kvif.com.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádiu Wave.
4: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na Rádiu Wave.

spolupráce dvou popových div v současnosti, Jessie Ware a Roisin Murphy, Freak Me Now. Dost možná pro mnohé feat snů takzvaně. No a kdo si počkal na feat snů, tak to je rozhodně Olivia Rodrigo, tahle americká popová hvězda, která má venku třetí desku a teprve až na ní vlastně první regulérní hostovačku, no a rovnou Roberta Smitha z The Cure. Výsledkem je věc pojmenovaná What's Wrong With Me, co by jednu z našich aktuálních letních novinek v playlistu vám i posílám do uší právě teď.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: Yeah.

0: aby těch spoluprací nebylo málo, tak po Olivii Rodrigo s Robertem Smithem nebo Jessie Ware s Rosie Murphy, tohle byly Lady Gaga a Doechii a jejich Runway. Neboli taková popová dálnice směrem k sobotní 11. dopolední, kde se budeme moct projet ještě s švédským rapperem Jonathanem Leanderem, taky s Tamarou Kramár a nebo Lauren Hibbert.
1: Legendární The Cure přicházejí prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na trenčanskom letisku v středu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj mediálny partner Radio Wave. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
3: Modeláři.
4: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
2: na Rádiu Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave. Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

Za námi Charlie XCX a taky Clara Chimera. Pár minut po 11. dopolední v sobotním On Airu na Waveu si zase neodpustím jedny v úvozovkách Radiohead při mé víkendové směně. Tentokrát ale Tom York, a to ve společnosti s Australanem Markem Pritchardem, kteří v loňském roce vydali podle mě trošku neprávem zapadlou desku Tall Tales, rozhodně doporučuju. Za mě hodně silná nahrávka, ze které si teď hrajeme song pojmenovaný This Conversation Is Missing Your Voice.

0: hostem předseda spolku Někdo ti uvěří Jiří Kilar. Mimochodem sám přeživší zneužívání ze strany kněze. Celý díl Hergotu na toto téma můžete poslouchat na našem webu v aplikaci Můj rozhlas anebo na vašich podcast platformách. Teď pokračujeme krátkou ukázkou.
1: Už jsme několikrát mluvili o tvé zkušenosti. Můžeš nám jenom ten svůj příběh povyprávět, samozřejmě do natolik, kolik se ti chce o sobě mluvit?
2: No tak určitě, když už ho budu říkat asi po 130. No tak já jsem pocházen z rodiny, která byla vlastně praktikující, ale rodiče byli kriticky smýšlející křesťané, že vlastně dívali se na ty věci s takovým jako zdravým kritickým odstupem a dost k nám jezdili tajně vysvěcení kněží nebo různí kněží, jako byl Jenda Rybář a my jsme jako děti taky jezdili na tábor, tady vedli tajně vysvěcení kněží, třeba Joška Suchár, Martin Holík, tyhle ti kněží a byl to tábor, kde jsme mohli prožívat víru ve svobodě. I v totalitním systému. Prostě tam to byl jako ostrůvek svobody. Do dneška se s těmi kamarády a kamarádkami z toho tábora jako velmi přátelíme, že to opravdu byl velký zásah jako do mýho života v tom dobrým. A to, co jsme měli a to, co jako vnímám vlastně od dětství, ten osobní vztah s Bohem, že vlastně pro mě je důležitější ten osobní vztah s Bohem a ten katolicismus je jenom forma prožívání víry. To mě drží v nějaký svobodě vnitřní. A takovým zdravým odstupu jako k těm věcem jako náboženským. No a potom vlastně naši začali jezdit na faru jako na mše k jednomu kamarádovi knězi, který ho znali tady ještě od pátera Reinsberga. A on vlastně, to byl přesně takový typ intelektuála, s kterým si rodiče rozuměli a vlastně jako byl jako velmi přátelský, srdečný, až to prostě přerostlo v to, že my jsme tam začali pak jako děti jezdit. A já jsem tam přespával a vlastně tím začal ten jeho grooming, což je vlastně ta příprava té oběti na to, aby nějak mohl zaútočit. No. Takže to prostě nikdo netušil, jo? Že vlastně, když jsem se o tom bavil s maminkou večer před svatbou, tak maminka, když jsem jí to říkal, tak byla vlastně jako pomíženě, byla vlastně první, komu jsem to říkal a ona říkala, já jsem byla tak ráda, že mám syny, že se vám to nemůže stát. Mm-hmm. Protože věděla, že to je spíš jako problematika vůči ženám, že jo. Takže tohle to pro ní bylo jako velmi těžký období. A potom já jsem si to zpracoval tím, že jsem vlastně byl v semináři, ten kněz chtěl, abych byl v semináři a nechci se tady zaobírat nějakýma detailama. Prostě trvalo to od 12 let do dospělosti a potom, já když jsem odcházel ze semináře, tak jsem to říkal tomu knězi a on se zachoval teda příšerně, byl úplně neuvěřitelně vulgárně a zprostej. A ve mně se rozjelo trauma, protože jsem najednou si uvědomil, že jsem jenom nástrojem pro jeho uspokojení, že tam nebyl žádný vztah. Já jsem ho měl rád nějakým způsobem. A to je jedna z věcí, které by měly vést právě k té naší citlivosti vůči obětem, protože když se oběť rozhodne ty věci řešit, tak to neřeší často, protože by si s tím pachatelem chtěla vyřídit účty, ale protože chce, aby už nikomu nic takového neudělal, co jí ublížilo.
3: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Jestli se počítáte mezi filmové faninky a fanoušky a přesto zatím dneska třeba pořád ještě nejste v Karlových Varech na 60. ročníku filmového festivalu, tak pro vás mám pár filmových tipů, takzvaně mimo Vary. Začneme na jihu Moravy, Hodonín a tamnější kino Lázně Hodonín, venkovní, dneska od 21.15 promítá snímek Citová hodnota. Pokračujeme do Heřmanova Městce, Kinomír, to už je to tradiční se střechou, v 19.30 snímek Pozvání. Sever Moravy, Frýdek, Místek a Kino Vlast, tam si můžete vybrat z Amazonie v 6 anebo z Posedlosti v 8. No a v Praze Kino Pilotů tradičně široký rozptyl nabídky, v 16.30 Cirat, 18.50 Stvoření pro lásku, v 19 večer Backrooms a ve 21.30 Drama.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Zlatý věk pařížských kabaretů v převratné době.
5: Zničila jste mi život.
4: A děsivá minulost.
6: Hledat pravdu často znamená otevřít monstru.
7: Co tam?
8: Tady mám šanci.
4: Záře reflektorů a temné stíny duše.
8: Musím žít dál.
4: Premiéra seriálu Montmartre. Dva díly v jeden večer.
9: Čekají tě krásné věci.
4: Poprvé ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.

Naomi Smalls a song pojmenovaný Pose. Teď bude vystřídán kombinací K-popu a hyperpopu díky novému, dá se říct, takovému superprojektu The Eight and Vernon, pod kterým jsou podepsaní jihokorejští zpěváci z boybandu Seventeen a také další producenti jako Dylan Brady, Alice Long Yu Gao nebo německý hudebník Mekatok, kterého z našeho playlistu taky znáte velmi dobře. Tahle věc se jmenuje Sing a Song.

děláme vlny. About to do some big boy shit, okay?

0: Sobotní poledne se blíží, takže Jarda Petřík se s váma od mikrofonu ze studia Rádia Wave bude pro dnešek loučit. Dominik Fajk, Cornelia Moore anebo Noni A to ještě stihnou do té 12. co se týče muziky a playlistu. No a potom už se můžete těšit na hodinku plejáku beze slov od 13 hodin na reprízu nejnovějšího Startéru a odpoledne tady s váma od 2 do 6 bude Vojta Záhora. Já se na vás těším zase až přes týden, do té doby se mějte krásně, užívejte letních prázdnin a vyražte někam ven na jeden z mnoha letních festiáků, které se konají. Mějte se krásně.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Tonto.

0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
0: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým na Rádio Wave.
2: Posloucháte mimo sezónní starter hitparádu neobjevených na rádiu Wave s Martinem Šolcem a Filipem Černým.
3: Ahoj, čau. Dneska přetáčíme po delší době. Čekají nás poutavý pozvánky na ty nejlákavější festivaly letošního léta a už se nezávratně blíží.
2: V rámci letošních festivalových speciálů jste si mohli poslechnout povídání s Filipem Košťálkem z festivalu Colors of Ostrava a taky s Míšou Beránkovou z Rock for People. Ty se tady na ten díl nebyl, Filipe, už jsi ho pustil?
3: Ne.
2: To mě mrzí trošku, ale dobře, odpustím ti to.
3: Říkal jsi, že byl dobrý, já ti prostě důvěřuju, takže to mi úplně stačí a máme za sebou taky, protože léto, živáky na budějovickém Majalesu, taky Kamenici, to je, když vyjíždíme se startérem za váma a vlastně pouštíme skladby od festivalových návštěvníků a návštěvnic. Před námi je ještě jedna taková příležitost. Budeme se moct společně vidět na Povalči, konkrétně v pátek 7.8., takže pokud máte nějakou písničku v šuplíku a jste naštvaní, že se nevidíte v line-upu festivalu Povaleč, tak přijde vaše šance. Sledujte Instagram Radio Wave, což je starter podtržítko Radio Wave a tam bude velmi brzy zveřejněn formulář, skrz který se můžete přihlásit.
2: Je to přesně tak. Tracky nám neposílejte na starter@rozhlas.cz, ale právě do tohohle formuláře, aby jsme vás mohli hodnotit právě na festivalu Povaleč. No a taky už proběhlo nahrávání v prostorech studia Andel Sound v rámci výzvy, kterou jsme vypisovali pro jména z letošní top 20. To je taková speciální cena toho letošního ročníku startéru. No a už tam nahrával písničkář Vítis a taky kapela Louký. My se strašně s Filipem těšíme na výsledek. Vy byste měli taky. No a doufám, že si je v zápětí pozveme i na rozhovor, až ty songy budou trochu víc ready.
3: Já myslím, že ho musíme od Erika Stevensona zjistit, v jaký fázi ty písničky jsou, protože samozřejmě chceme slyšet nějaký příběhy z natáčení a ideálně si to k tomu rovnou i pustit a mít tady takový jako behind the scenes, co se ve studiu dělo, abyste třeba taky i vy si mohli poslechnout o tom, co vás potenciálně může čekat v tom příštím ročníku, pokud budete přihlašovat písničky a pokud získáte aspoň pár těch hlasů, že pak skončíte v top 20, protože starter už dávno není jenom o té finálové trojici, ale hledáme příležitosti právě i pro těch zbylých 17.
2: Je to přesně tak, trošku nám to roste. Já už se teda obrovsky těším i na příští ročník, pokud byste se nechtěli přihlásit na festival Povaleč, ale právě do startéru, do další sezony, tak nám posílejte tracky na starter@rozhlas.cz. My se k ním v průběhu léta dostaneme a už se těším, co na začátku října, až odstartujeme novou sezónu, nasadíme.
3: No a teď už pomalu k těm festivalům. Oba jsou teda jako odlišné výrazně, co se týká umístění a té vybrané lokace, ale přece jenom se v něčem překrývají, minimálně co se týká programů, takže hele, jo, máš dvě varianty. Hmm. Rozjímání v Topolovém hajku.
2: No a nebo objevování rozmanitostí a zákoutí Velkého Meziříčí.
3: Takže zatímco festival Beseda v Moravském Tasově se vesele žene kupředu s dalším ročníkem, kde ten nějaký relaxační potenciál a stabilně lákavý line-up lze zaručit, protože je samozřejmě na co navazovat, tak putovní festival Moody Moon Noise, dneska už Moon Noise, se dal dohromady se spolkem okolo festivalu Bezmez a jejich nově vzniklou synergii budeme teprve objevovat.
2: Už jim to nevonilo v Chomutově, tak se rozhodli vyrazit na výlet a my jsme s Filipem obrovsky zvědaví, co nás na Moody Moon letos čeká, protože je to jeden z našich oblíbených festivalů konec konců.
3: Minimálně Tadeus Racety, Taige, spoustu dalších výjimečných men v nabídce, tak pojďme na to. Nejsme tu ve studiu sami, s námi je tu Zdeněk Knojzar za Besedu. Ahoj.
4: Ahoj.
3: Zdeňku, prosím tě, festival, který je neodmyslitelně spjatý samozřejmě s tím Topolovým hajkem, letos vstupujete do těch Kristových let, 33. ročník, tak na co se můžeme těšit jenom krátce, než si představíme našeho druhého hosta?
4: Bude tam toho spousta, máme v tom programu 50 položek, což si myslím, že na té festivalové mapě je dost výjimečné. Jedeme na třech scénách, máme tam vždycky takovou kombinaci toho aktuálního ze zahraničí, co nějak rezonuje, něco z toho má ideálně pro nás nějaký kultovní status. To jsou třeba Liturgy nebo taky Balaklava, ale taky Horse Lords. A pak tam máme dost zásadní takový aktuální výčet těch aktuálních českých jmén, což může být třeba Načeva, může to být třeba taky Jakub Koenig, může to být Fulcrum a celá řada dalších.
2: K tomu všemu se ještě dostaneme a i k tomuhle úžasnému festivalu, no ale já ještě musím přivítat našeho druhého hosta ve studiu. Je to Filip Valíček z Bezmezu, který právě teďka spolupracuje s, především s promotérským kolektivem Hard Noise a připravují společně festival Moodyboom Noise. Ahoj.
5: Čau, čau, zdravím.
2: Prosím tě, Filipe, jaká jsou ta městská specifika Velkého Meziříčí a na co se letos můžeme těšit v rámci Moodyboomu?
5: No vy už jste to předtím správně popsali, že vlastně to bude taková synergie dvou různých festivalů. Náš Bezmez, on nebyl úplně jako koncipovaný jako městský festival a spíš byl takový usazený v takové jako kotlině pod kopcem, pod sjezdovkou lyžařskou u rybníka, takže vlastně jsme tam měli taky takovou besedí malebnost. Ale právě když nás oslovil Munoj s tím, že by chtěli zahájit tady tuhle spolupráci, tak přišli s tím požadavkem, že vlastně chtějí zachovat ten koncept městského festivalu. Což jsme jim jako vyšli samozřejmě vstříc, nechtěli jsme to nějak měnit a vlastně nás to jako taky nadchlo tady tahle myšlenka, že se ten náš festival posune do města. Takže my vlastně v tom festivalu nabídneme teďka v rámci té spolupráce, tak nabídneme obojí. Nabídneme jak tu malebnost zase u našeho oblíbeného rybníčku tam, tak i právě prozkoumání centra Velkého Meziříčí, což pro mě, jako já jsem k tomu městu do té doby, než jsem začal s tím festivalem Bezme spolupracovat, tak jsem k němu neměl nějaký jako bližší vztah, ale vlastně se mě celkem získalo. Mohlo by se vidět, že je to takové obyčejné jako místo s McDonaldem u dálnice, ale je to super zajímavé město.
3: Já musím říct, že málo kdo nám to dělá složitější než právě Moodyboom Noise. Když tu vždycky zval šéfredaktor Full Moonu Michal Pařízek, tak sám vlastně špatně vyslovoval název toho festivalu, říkal s takovou jako veselou náladou, vždycky říkal Moodyboom Noise a potom zase jsem to řekl. Tak teďka prosím vás.
2: V podstatě nikdy to neřekl správně.
3: Odebrali jsme to první slovo, takže už jenom Moon Noise, protože Moodbooking už se na organizaci nepodílí. A navíc jako dlouhodobě je to putovní festival, který neustále mění místa a teď ještě se jako spojili s Bezmezem. Takže kdyby to bylo trošku krkolomné a těžko pochopitelné, tak tady máme právě Filipa, který nás v tom samozřejmě bezpečně zorientuje. Zajímavostí ale je, že předtím, než jste se spojili, tak ty si třeba osobně nikdy na Moodyboom Noise festivalu nebyl. To znamená, že jste tak trochu jako jeli od nuly, co se týká té spolupráce a hlavně hledání nějakých těch cest. Na to se samozřejmě my budeme ptát, jak se to celý podařilo a co ta nově vzniklá kooperace přináší, ale možná bychom nejdřív mohli začít hudbou. Co myslíš, Martine?
2: Pojďme si dát hudbu ještě předtím, ale připomenu termíny obou festivalů 31. července až 1.8. Beseda a 20. až 23. srpna zase Moon Noise, takže jste všichni zváni. No a pojďme si dát hudbu. Hudbu jste vybírali vy dva jako naši hosté a pojďme si dát první track.
3: Tady jsou Taige a jejich Co by ne, písnička, která velice pravděpodobně zazní i při jejich koncertním setu právě na Besedě.
2: Posloucháte Starter.

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na rádiu Wave. Tohle byly Taige a jejich Co by ne, vám všem určitě známá písnička, jde o kapelu, která byla ve finále letošního Startéru hitparády neobjevených, no a taky kapela, která se objeví letos mimo jiné v line-upu Besedy. No a jak je zvykem ve Startéru, pojďme možná začít krátkým hodnocením kapely Taige. Zdeňku, je to tvoje.
1: Je to moje srdcovka, hlavně celá ta deska, speciálně tahle písnička ve mně velmi rezonuje. A sám jsem byl překvapený tím, jak takový v podstatě čistokrevný popík jako u mě zasáhne opravdu do hloubky. Navíc, když jsem byl na křtu a sledoval Veroniku Sirotkovou, tak přijde mě, že ona v sobě má něco takového, vlastně, co vnímám třeba u Marie Rotrové, byť to ještě samozřejmě bude růst a pokračovat. Zároveň je tam něco takového s trochou nadsázky neotesaného jako u mladého Karla Gotta, když to přeženu. Vlastně je to taková zvláštní kombinace nějaké křehkosti a roztomilosti a zároveň to je její profese, vlastně ona je matematikářka, vlastně je tam něco i takového studeného, tak to různě střídá. Já myslím, že když to pořádně ještě vyladí a tu podivovou prezentaci vlastně ještě společně nějak víc posunou, tak to bude dokonalá popová hvězda.
2: Já teda potvrzuju, byl jsem u toho a viděl jsem, jak se Zdeněk tvářil právě na tom křtu Taige a pak jsme si krátce povídali a on říkal, no my jsme jako zvažovali na tu besedu, ale teď už to mám teda potvrzen.
0: Je to tak, křes byl nádherný a já musím ještě teda ocenit Zdeňkovo velmi profesionální hodnocení kapely Taige. Myslím si, že když budeme potřebovat porocovský záskok, tak se máme na koho obrátit. Zdeňku, mě by vlastně strašně zajímala jedna věc. Ty už jsi v tom oboru hudebního biznisu hodně ostřílený. Ty sám děláš v něm hodně let a mě vlastně zajímá, jak se vám vůbec i všeobecně Besedě ten festival daří udržet tak vlastně hrozně fresh i po všech těch letech a co jsou možná ty kroky, který bys poradil možná i Filipovi, který sedí teďka vedle tebe, jakožto začínajícímu promotérovi, co je ta cesta, jak po letech udržet festival v takhle dobrý kondici?
1: No já myslím, že na tom úplném začátku je mít opravdu hodně rádi hudbu, že to je fanouškovská záležitost, to všechno jako zatím, protože si vlastně díky tomu festivalu plníme sny, to je na tom začátku a je to ohromná energie, která se tím jako vlastně vytváří a přenáší dál do toho týmu. Ten základní tým není až tak široký, řekněme 15 lidí, ten nejužší třeba 4-5, komunikujeme to, snažíme se objevovat nová jména a vlastně vnímáme to trochu jako takovou v úzovkách jako naši misi na té hudební scéně, vlastně přinášet něco nového, nastolovat trošičku ten diskurs, zároveň sledovat ty aktuální v úzovkách trendy, to, co se hraje, ale taky to, co rezonuje napříč společností, protože tam máme nějaký doprovodný program. Myslím, že hodně dělá to místo vlastně. Výběr toho místa, to je alfa omega, ten topolový hájek a to, že je to taková výspa civilizace opravdu na úpatí Bílých Karpat, kde člověk, když jede z těch větších měst a hodně návštěvníků máme z Brna, z Prahy, z Bratislavy, tak tam najednou opravdu zapomene na ten tlak, který tady zažívá, může opravdu vypnout a dovolí si to konečně užít. Nemáme teda rybník, ale máme Veličku, ten splav je taky velmi příjemný a už ten výhled prostě opravdu na ty Bílé Karpaty, a když zapadá to slunce, to dělá strašně moc. A vlastně možná to prostředí toho moravského venkova, odkud já pocházím, je dost specifické. Ne všichni praští hipsteři to třeba na poprvé úplně dávají, ale myslím, že jsou z toho vždycky teda přinejmenším nějak rozjitření a když se nastaví, tak si to užijou díky tomu taky možná navíc.
2: Filipe, když slyšíš Zdeňka, vidíš se třeba v něčem z toho, co on říká, jak to by se jako začínajícímu promotérovi, bookerovi a dramaturgovi vlastně zatím pracuje a je něco, co tě na tom překvapilo?
3: No, já bych určitě podtrhnul to, že potřeba mít rád hudbu, jako dělat hudební festival s nenávistí k hudbě by moc nešlo. Takže jako s tím souhlasím a to nás taky jako drží. Ono je to samozřejmě hrozně moc náročný, obzvlášť jako jsme relativně ve startu a financí je málo, takže to kompenzujeme tím, že tomu dáváme o to víc práce a stojí to hrozně moc na té komunitě, kterou ten festival má kolem sebe a to je jako, já jim děkuju samozřejmě jako kdy se dá, ale teďka bych jim chtěl poděkovat znovu, protože bez těch lidí a to může být kdokoliv, kamarád, kdo navaří prostě kotel guláše pro hudebníky, takovýchhle lidí tam máme fakt jako desítky doslova a bez nich by to prostě nemohlo existovat, no. Takže tohle v tom určitě vidím. No a zároveň výběr toho místa, to si myslím, že to je taky věc, která nám dost pomáhá v tom, aby jsme pokračovali a nezastavovali, protože to místo máme fakt nádherný a vybudoval jsem si k němu neskutečný vztah. Je to prostě jak na letním táboře a člověk se tam fakt tak jako transportuje do nějakého čistého dětství úplně.
2: Když jsme u té komunity, tak se hodí říct, že vlastně je možné se stále ještě stát její součástí, protože pokud se nemýlím, tak jak Beseda, tak i Bezmes Moon Noise mají venku ty výstát její součástí, protože pokud se nemýlím, tak jak Beseda, tak i Bezmes Moon Noise mají venku ty výzvy, kdy se můžou dobrovolníci

0: toho mají a vrátí se k nám třeba příště s tím, že to vstupné zaplatí.
1: My si máme šanci dneska pustit pár písniček z vašich line-upů, pojďme si dát tu další. Je to startéří jméno a je to tentokrát startéří jméno, který se objeví v line-upu právě bez mes Moon Noizu a je to tady u Zracety a jeho Make a Wish. Posloucháte Starter na Radio Wave.
2: Make a wish, it'll make you believe. Opravdu je to real, si piš, na všecko říkej dík.

0: a všecko bude tvý. Tadeu Zracet je jeho Make-A-Wish ve startéru na Rádiu Wave. Filipe, pojďme teďka k tobě a opět máš příležitost ukázat nám to startéřní hodnocení, který tady máme. Mě vlastně zajímá, proč Tadeu Zracet, proč je to zrovna to jméno, který se objevilo v letošním line-upu Moon Noise.
1: No určitě tomu pomohl starter, jako jinak by se asi nám do hledáčku sám o sobě nedostal, takže to je takový důkaz pro vás, že to funguje, což víte.
0: Hurá, Filipe, dobrý.
1: Já jsem volal svému kamarádovi někdy právě na konci minulého léta a ptal jsem se ho na nějaké hudební typy a on právě vytáhl tady tohle a řekl k tomu, Tadeu, myslím, jednu věc, která mě celkem zaujala, že mu to zní jako Pink Panthers. A já jsem právě přesně kvůli tomu vybral i tuhle tu písničku, protože já tam vlastně tu Pink Panthers hrozně slyším a hrozně mě baví ji jako slyšet jako s mužským hlasem a ještě v té češtině zkombinované s angličtinou. Takže za mě, já jsem právě jako přemýšlel, co bych k tomu řekl a vlastně je těžký mluvit i o takhle začínajících umělcích, kteří vlastně, když se s nimi člověk osobně nezná, tak jako něco o nich vyčíst z veřejných zdrojů tak je komplikovanější, takže já prostě k tomu řeknu něco jenom na takové jako emoční rovině, co já z toho mám právě z toho poslechu. A přemýšlel jsem, co to ve mně jako evokuje, ta hudba obecně, nejenom tady tahle ta píseň. A prostě vlastně se mi z toho vyšla jedna hrozně konkrétní věc. A to je soundtrack k filmu Samotáři. A mně to prostě zní i tou jako barvou, nějakou tou paletou, co tam je. Já tam vidím vážně jako tady takovou devadesátkovou smutnou veselost. A to je vlastně všechno, co jsem k tomu chtěl říct.
2: Zdeněk se nevěřícně podíval u toho, teda, když slyšel Samotáře.
0: A mě by zajímalo, jestli Tadeus viděl Samotáře. Víš? Jako, Tadeus, jestli nás posloucháš, tak nám dej vědět, prosím tě.
2: Ty vlivy jako těch nultých let, to je samozřejmě něco, co s Pink Panthers určitě sdílí a možná i ten přístup k té produkci. Ty si, Filipe, zmiňoval kamaráda, který tě vlastně na Tadeuse pomohl nasměrovat. Jak to ale vypadá uvnitř týmu bez mezu, co se týká té hudební dramaturgie? Jak široký ten tým vlastně a hlavně nás zajímá po spojení s Moon Noisem, jak se tohleto vlastně proměnilo? Nějaká ta workflow a to přemýšlení nad tím sestavováním programu, je to tak, že to máte třeba rozdělené půl na půl, nebo opravdu debatujete společně?
1: Jo, tak já začnu tím, jak to vlastně funguje v té naší bezmezí části, protože tu znám nejlíp. A tam máme vlastně takové jádro dramaturgické, kde jsme třeba 2, 3, 4 lidi, kteří se pravidelně scházíme a vlastně tvoříme většinu toho line-upu, ale zároveň právě přesně, jak jsem předtím popisoval, důležitost té komunity, tak to konzultujeme i se všemi okolo, aby tam prostě měli něco svého, co chcou poslechnout,

0: tam zkrátka chtějí mít na tom festivalu. Takže to prochází i nějakou takovouhle širší debatou, která je k tomu nezbytná. No a teďka k té spolupráci s Moon Noisem, tak on to byl vlastně trošku risk, když jsme do té spolupráce šli, protože ano, jako znali jsme, jakým způsobem skládají line-upy, to jsme si mohli přečíst, ale jako nevěděli jsme úplně, jestli si sedneme třeba lidsky jako v té spolupráci, anebo jestli prostě naše požadavky na to, co bychom tam chtěli mít, se sejdou i pro tenhle ten rok. Což ale vlastně jsem byl hrozně mile překvapený, že jak lidsky, i vkusem jsme si sedli úplně perfektně a vlastně teďka míváme pravidelné dramaturgické koly, teďka už vlastně moc mít nebudeme, protože ten line-up je víceméně finální. No a na těch kolech jsme se otevřeně bavili, posílali jsme si tipy, dostal jsem spoustu hudebních tipů, právě jak od Michala Pařízka, tak od Davida Čajčíka. Myslím, že jsme si navzájem ukázali novou hudbu a to bylo právě super. Za to jsem hrozně rád z té spolupráce, že vyšlo tohle z toho, že jsme zase nakoukli někam jinam.
1: Zdravíme Michala s Davidem. No a kdo z vás třeba byl na Moody Moon Noise v Chomutově minulý rok, tak ví, že v rámci programu je možný si užít hodně site-specific programů. Já si třeba vzpomínám na to, jak jsme minulý rok jeli autobusem do lesa a tam jsme zažili nádherný koncert severního nástupiště.
2: Tak ještě předtím zazněla Fujara vlastně na takovém kopečku.
1: Předtím zazněla Fujara, bylo to skutečně nádherný. Mě vlastně zajímá, co z těchto site-specific aktivit plánujete letos a jestli je už máte vlastně vůbec všechny usazený, protože teď se asi přesouváte spíš do té produkční části, tak na co se můžeme těšit, pokud vyrazíme letos?
0: My myslím, ještě nemáme všechno oznámené, takže bych tady nechtěl úplně provalit všechno ještě předtím, protože je dost možné, že se s tím bude ještě mírně hýbat. Ale podíváte se určitě do naprostého centra Velkého Meziříčí, které má vlastně takové malebné náměstí, které vlastně jako už samo o sobě je pěkné, ale když se podíváte do těch budov a zalezete dovnitř, tak tam objevíte zase úplně jiný světy. Takže určitě budeme spolupracovat s jedním takovým kulturním centrem, co je právě na tom hlavním náměstí, a které právě, to je úplný labirint, je tam jako třeba 6 takových kulturních prostorů od kina po dětské loutkové divadlo a tam se dá úplně výborně ztratit a myslím si, že si s tím výborně jako pohrajeme v rámci nějakých stage designů a obecně toho rozvržení, co kam umístíme. To kino mimo jiné budeme taky třeba využívat právě pro nějaké filmová pásma nebo audiovizuální shows.
2: V dnešním startéru na Radio Wave si zveme na festivaly Beseda a taky Bezmes, Moon Noise a mě ještě předtím, než se posuneme vlastně k té jako zahraniční části vašich line-upů, zajímá jedna věc, Filipe. Máš pocit po 3 letech ve festivalovém týmu Bezmes, že ten letošní ročník nově ve spojení s Moon Noise je vlastně jako očividný i pro ty běžné návštěvníky, že tam vidí ty rozdíly v té dramaturgii právě proto, že se přidala nová parta k vám?
0: Myslím si, že jo. Jsou tam určitě jména, která jsme si zkrátka předtím nemohli finančně dovolit, protože letos máme prostě větší finanční možnosti. A zároveň si myslím, že to bude tak náladově mnohem poklidnější, než to bylo předtím, protože my jsme jako Bezmes víc inklinovali k nějaké klubovější hudbě, spíš elektronické, neměli jsme úplně jako klasickou kapelu s nějakými tradičními nástrojemi, takže v tomhle tom ta změna citelná je, ale jako nějakého toho ducha si to drží prostě pořád stejného. No. Byť to zní jinak, je to jiný sound, ale je to prostě pořád naše, takže tak.
2: Já jsem sliboval zahraniční jména, ale vlastně ještě předtím zazní kapela Hot House, která je tuzemská a tady je její skladba Horns.
3: Starter. Hitparáda neobjevených.

0: Tuzemská kytarovka Hot House a skladba Horns z aktuální desky. My se tady bavíme například o festivalu Bezmez Moon Noise, o kterém Filip říkal, že vlastně na Bezmezu běžně úplně kytarové kapely zas tak často neměly, ale to se samozřejmě mění s nově vzniklou synergií. Jinak máme přece jenom nějaké společné věci mezi Besedou a Moon Noise. Často se říká, že festival dělá jako z 50% line-up a z 50% publikum a mezi lidi, co poslouchají Starter, patří samozřejmě často aktivní hudebníci, producenti nebo prostě nerdi hudební a přesně takový lidé možná jezdí i k vám, ať už objevovat a nebo užívat si ta jména, která objevili třeba v poslední době, tak vnímáte, že je to vaše publikum nějakým způsobem třeba kritičtější než na jiných festivalech, jako více soustředují na ten poslech?
1: Nechtěl bych asi říct kritičtější, možná bych řekl otevřenější, no. Rozhodně tam jezdí objevovat a myslím, že v tomhle se rozhodně překrýváme. A ještě mě napadá, že přestože hodně výběru z toho zahraničního dělá Pavel Urečlager, který objíždí Legezhu a já nevím kde všude, jak má prostor, tak máme vlastně společného Davida Čajčíka a Hard Noise, která agentura nám vlastně taky pomáhá s bookingem zahraničním, takže vlastně máme to částečně dramaturgicky takhle propojené.
0: Jakým způsobem to lovení a objevování nových jmen probíhá v případě festivalového týmu Bezmezu? Tak jezdíte třeba na showcasey?
2: No, pořád jak jsem mluvil o té komunitě, tak si myslím, že velká část toho line-upu, která může být většinovým nebo jako mainstreamovýmu návštěvníkovi a neznámá, tak ty zkrátka taky lovíme z nějakých našich kruhů kamarádů a hodně členů našeho týmu, tak studuje na brněnském FAVu. A právě tady z toho prostředí si myslím, že jsme vytáhli jména, který jsou úplně super a normálně se na festivalech třeba neobjevují, takže to je takový možná naše specifikum.
3: Často se říkává, že dneska žijeme v postžánrový době a v playlistech posluchačů organicky rotuje všechno od hyperpopu po tvrdý kytary i třeba temná elektronika. A vlastně Beseda i Bezmez / Moon Noise na tenhle trend skvěle reagují a často vlastně stírají ty žánrové hranice. Mě by vlastně zajímalo spíš z pozice promotéra, jak se staví ten funkční harmonogram, aby ten přechod od třeba intimního písničkářství k nějakému nočnímu rejvu nepůsobil jako pěs na oko, ale jako nějaký plynulej zážitek. A vlastně taková možná doplňující otázka, jestli existuje nějaký žánr, který si vůbec neumíte představit, že byste si na svůj festival kdy v životě pozvali.
1: No, my se na to vždycky nějakým způsobem snažíme nacítit, jak by to asi mohlo fungovat, protože už víme zhruba, jako, jak to na té scéně Ačku, Bčku, Cčku vypadá v kterou dobu. Co je pro nás vlastně nejméně akceptovatelné, je tam dát třeba 5 podobných položek za sebou. Naopak střídat to a klidně úplně nějak dramaticky, to se nám vždycky osvědčilo. Já už, když jsem s tím začínal před lety nějakých má 25, tak nebyl problém tam zkombinovat soudobou operu s black metalem. A vlastně na tom hezké to, že i ti lidi, co běžně poslouchají třeba popík nebo nějakou alternativu, tak fakt tam stojí na nějakou besnu, třeba fakt poctivý black metal a užívají si to, protože můžou a objevují něco nového a vlastně mají tu jistotu, pevně věřím, že to tak každý vnímá, že z toho žánru, ať je jakýkoliv, vybíráme tam jména, která jsou fakt kvalitní, no, že se na to můžou spolehnout.
3: Filipe, cítíš to podobně?
2: Asi jo, no, tak neřekl bych, že bychom měli nějaký žánr prostě vyloženě na blacklistu a naopak právě ta pestrost nás vždycky taky bavila. Jo. Byť jsme, jako, jak jsem říkal, že třeba úplně jako kytarové věci u nás dřív na Bezmezu nebývaly, tak pořád to byly dost různorodý projekty. Taky jsme tam měli operního pěvce, který si do toho šmrdlal jako nějaké elektronické podklady a pak jsme se nebáli prostě tam hodit nějakou noizovou experimentální elektroniku. Ta linka prostě se musí nějak jako nacítit. Je dramaturgická spíš než vypočítat v Excelu.
1: Já teda ještě vnímám, že je důležité vzít takovou kapelu, která se nebere moc vážně, no, aby to fakt jako bylo trošičku odlehčené a příjemné.
3: Můžeme se teda na vašich festivalech těšit třeba na glam rock. chápu to správně.
1: Třeba glam rock, to si u nás moc představit neumím, no, to je pravda. A podobně nějaké fakt jako vážné metaly, ale jako nějaké metaly, kde se ti lidi neberou vážně, třeba Liturgy, to je specificky z tohle ranku, proč ne?
0: Mluvíme tedy o kontrastech v line-upech a možná taky nějakých až jako šílených spojeních po sobě. Máte někdy opačný problém, že třeba by vám něco chybělo na té jako československé hudební scéně, že byste hrozně rádi doplnili nějaký jako žánrový prvek, nebo prostě protože se ty ročníky už opakují, tak třeba z jednoho konkrétního nějakého rybníčku nebo ranku už máte třeba ty jména jako vystřílená a cítíte, že by bylo fajn, kdyby těch projektů podobného typu vzniklo víc?
2: No, nebo začni, prosím.
1: My jsme hodně přemýšleli o tom, jestli to víc stočit třeba k tomu rapu, který u nás nikdy neměl úplně na ruží usláno, byť kapely jako Berlin Manson nebo podobné projekty.
0: Nebo raperka Backwash, kterou jste měli historicky. Letos máte Lady Likes.
1: Takže snažíme se i tohle reflektovat, ale to publikum možná úplně to nejmladší, jako nejsme schopni chytit jako tady touhle jako nějakým přístupem. A myslím si, že by to ani nebylo dobře. Zároveň my jako dramaturgicky se pohybujeme všichni trošičku, jsme tam hodně rockeři a alternativci, máme rádi elektroniku. Taky to trošku obkresluje ten vlastně náš hudební vkus, no, dalo by se říct. Nemůže tam být úplně všechno.
2: No, já tady oslým můstkem můžu přejít k tomu rapu, protože já vlastně v rámci toho našeho dramaturgického týmu dost tlačím ten rap právě, protože jsem jako rapový posluchač a myslím si, že ho i na letošním line-upu budeme mít celkem hodně. Můžeme pozvat prostě na jména typu Jamaica Fussball, Hits, Don Bart, výborná ostravská crew. No, ale na co jsme narazili, co nám právě jako velmi chybí, tak jsou ženská jména v rapu. A tím, že vlastně se soustředíme spíš na československé interprety, tak tady to platí dvakrát tolik než ve světě. No, takže to je určitě věc, které bychom chtěli na scéně vidět víc.
0: Teď už zpátky k hudbě, pustíme si Horse Lords, které bude možné vidět a slyšet na letošní besedě. Hitparáda neobjevených.

0: Právě nám dohráli Horse Lords a dost taková chaotická, ale hodně zábavná skladba, na kterou si představuju, že může proběhnout rituální tanec jakéhokoliv typu, třeba právě na letošní besedě. Možná se k tomu Zdeňku nabízí otázka, jaká byla třeba ta nejkrásnější nebo nejbizarnější synergie mezi tím, co se děje na pódiu a právě publikem, co si třeba z besedy pamatuješ? Za těch spoustu ročníků.
1: Těžko říct, no.
0: Chodí tam třeba hodně vystupující do lidí?
1: Třeba Backwash byla v těch lidech jako úplně naplno a tam to bylo neuvěřitelné. To mělo velkou sílu. A baví mě tam vlastně to, že přesně tam člověk vidí lidi, kteří 100% žádné neposlouchají a stejně jsou tam a baví se. Třeba na těch Backwash byli i místňáci z Tasova, kteří takovém žánru, něčem takovém vůbec nemají tušení, pravděpodobně nechtěl bych je samozřejmě podceňovat, ale a fungovalo to nějakým způsobem. A speciálně ti Horse Lords, myslím, že skvěle ilustrují to, že u nás může skvěle fungovat instrumentální, složitá, repetitivní kapela. Pro mě největší zážitek ze všech besed možná vůbec byla taky instrumentální kapela Three Trap Tigers, jako před nějakými 10 lety, to bylo něco neuvěřitelného a to bylo ještě víc uvozovka chaotické. Já tohle jako nevnímám chaoticky, pro mě je to taková hračičkovská uvolněná věc opravdu na takové křepčení všeho druhu.
2: Ty tu otevřenost vašich diváků zmiňuješ několikrát v rámci tohohle našeho povídání, nebo už si několikrát zmínil. A co nějaká otevřenost v rámci mladých tuzemských jmen, jak reagují vaši návštěvníci na ty neokoukaný a třeba začínající jména?
1: Já myslím, že skvěle, že spousta z nich si to ani pořádně nestuduje, říká, že jede na besedu, aniž by to měli pořádně poslechlé a snaží se tam nechat objevit. A mám velkou radost, že se nám daří do toho vtahovat trochu i ty místňáky, což se snažíme podporovat tím, že na celý víkend mají teda vstupenku za 200, ale přijde mě to vlastně jako dobrý support toho, že tam mají jako takový večírek, kde se počet obyvatel v obci zdvoj nebo strojnásobí, aspoň na ten jeden víkend.
0: Když se teď přesuneme do Velkého Meziříčí, tak co se týká té synergie mezi tím, co se děje na pódiu a právě publikem, tak tam věřím, že minimálně pro ten letošní ročník, jak budete objevovat různá, jako i třeba nová zákoutí města, tak i ten prostor vybraný a ta daná lokace může hodně pomoct právě té atmosféře. Na co bys Filipe pozval jako na nějakou specialitu? Zmiňoval se kinosál, třeba ve kterém se bude vystupovat. Někdo, kdo třeba Velkým Meziříčem jenom projížděl, nebo to tam úplně nemá třeba dobře v paměti, tak co jsou ty místa, které nabídnou možná nejunikátnější atmosféru letos?
3: No, zrovna jako pro lidi, co znají Velký Meziříčí jenom jako město, kterým prochází dálnice, tak tihle si lidi znají i jednu z našich lokací koncertních a to je právě ten dálniční most, protože u nás bude letos hrát kapela Wilderness a ten dálniční most, ono z té dálnice se ani jako nejeví, jako že by byl tak velký, ale když pod něj sejdete, tak to je fakt jako monstrum, jo? To je něco obrovského a vážně jako každý ho to tam musí uchvátit, jenom jako ten hloupý úžas toho je, tady je něco hrozně velkého, jako, ale fakt to funguje, jo, jako vzbuzuje to hrozně silnou emoci, ten beton prostě. No a pod ten most hodíme ty Wilderness spolu se skupinou Miaulau a bude to tam v takové zaprášené a zaprášeném kopci a žádné pódium prostě a bezprostřední kontakt se syrovostí.
0: Musím říct, že věta hodíme Wilderness pod most nikdy nezněla víc punkově, teda to zní výborně.
2: Je to úplně skvělý a ty jsi strašně teďka popsal tu esenci právě festivalu Moon Noise, která tam pro mě, a to jsou přesně tyhle neuvěřitelné místa, na který bys člověk jako normálně nezavítal a ještě ve spojení s úžasnou dramaturgií. Já se tě zeptám ještě na jednu věc, protože jste s Bezmezem i na jako velkým začátku, kdyby si těch prostředků měl neomezený množství, jaký by byly ty jména, který by si pozval? Máš nějaký promotérský sen, nějaký koncert, který by si rád udělal?
3: No, jakože my nemáme asi úplně nějaký ambice růst do nějakých úplně závratných výšin, takže jako spíš, kdyby jsme měli už nějaký ten obnos těch financí, tak bych hrozně rád zaplatil právě ty lidi, co nám zadarmo pomáhají to realizovat. Jo. Jinak si myslím, že my jsme vlastně jako ten první ročník, co byl openerový, ten první, na kterém jsem se podílel, tak my jsme tam měli celý hudební line-up s víc než 25 umělci poskládaný asi za jako 25 tisíc. Jako za úplně hrozně absurdně málo peněz, protože vystupovali kamarádi, dávali nám prostě dobré ceny. Takže jako úplně to jako nepotřebujeme. No. A jako kdyby jsme ty peníze měli, tak bych ty naše vystupující zaplatil férově. Tak bych to řekl.
2: To zní až neuvěřitelně. Letos ale i díky spolupráci právě s Hard Noise, tak nějaký ty možnosti máte a rozšiřujete line-upy o zahraniční jména, i když třeba o zahraniční jména, který jsou jenom kousek vedle. A teď se podíváme na Slovensko, na Kodikyho a jeho track Juchu.

0: Kodiky a jeho juchu ve startéru na Rádiu Wave. Vy posloucháte letní speciál a ve studiu ještě jednou vítám Zdeňka a Filipa. Děkujeme za tohle krásné povídání. Vaše festivaly jsou hodně specifický, nejsou to festivaly, které jsou obrovský někde na runway, na rozpálený runway, kam přijedete a je to spíš takový boj o přežití občas. Jsou to oboje dvě velmi jako příjemný místa, ať už teda městský festival, anebo nádherná příroda na Besedě. Jde si vůbec podle vás ty festivaly užít reálně jako dovolenou? Protože já si myslím, že zrovna u těch vašich dvou festivalů to reálně jde.
1: No jednoznačně říkám, že to je dětský tábor či letní tábor pro milovníky hudby, ani ne dětský, ale děti jsou tam samozřejmě taky. Takže určitě to užít jde, máme ten limit na 1500 platících, což je malinko méně než dřív, takže opravdu i v tom prime timeu tam člověk bez nějakého velkého prodírání se dostane dopředu a může se téměř dotknout té své hvězdy a tenhle kontakt mě přijde velmi důležitý.
0: Vaše festivaly mají i obrovské množství nehudebního programu. Filipe, ty si tady mimo mikrofon při poslechu Kodikyho zmiňoval, že nás čeká hodně speciální set v rámci Moonnoise letos. Na co se můžeme těšit?
2: Je to tak, Bezmes není vůbec jenom hudba, máme spoustu jiného programu, ať už jsou to výstavy, autorská čtení, anebo právě třeba tady tahle konkrétní specialita, kterou předvede Kodiky. K tomu využijeme ten zmíněný kinosál, v kterém budeme promítat film Waxworks, to je film prostě z 20. let. A Kodiky k němu zahraje živý elektronický set, který vlastně už má složený a už ho jednou performoval v Brně právě na akci, kterou jsem spolu pořádal, takže si dá druhou reprízu tady ve Velmezu v kinosále. Myslím si, že to bude jako super unikátní osvěžení právě hudebního line-upu.
3: Těžko říct, jak moc bude u toho Kodiky nasvícený, třeba reflektory, ale pokud jo, tak si myslím, že to bude velký souboj pro oči, kam se dívat dřív, protože jeho energie za těmi playery je opravdu jako nezaměnitelná a do toho mít ještě vedle plátno, to podle mě každou jako chaotickou duši to musí určitě stimulovat.
0: Zdeňku, pojďme se ještě říct, co nás čeká z doprovodního programu právě na Besedě, kromě té úžasné hudby.
1: No tak v první řadě podcast Boys Rádia Wave. Mám rád, že s Krištofem Šimkem to vyšlo, protože jsme o něm uvažovali už loni. Máme tam taky debatu o bezpečí ve vztazích domácím násilí, iniciativa Pod Svícnem. Pak mi přijde důležité, že jsme tam do toho zapojili i region, protože tam budou mladí ředitelé vlastně kulturních institucí z Veselí, ze Strážnice a z Radiště. To bude v rámci pořadu Art Café. A bude tam taky nějaké divadlo, soutěž písničkářů, máme tam taky podcast Prompt s Matějem Schneiderem a Jonášem Kucharským, takže každý si tam najde i nějaký odpočinek mimo hudbu, když bude chtít.
3: Starter je taky soutěživý samozřejmě, tak možná jenom krátce k té soutěži písničkářů, je třeba možné se ještě nějakým způsobem zapojit?
1: V tuhle chvíli je to už uzavřené, teda máme tam i nějaké ranní probuzení, tam to bude zkušená písničkářka Lucie Redlová, jinak tam máme 5 písničkářů a 2 z nich si zahrajou potom znovu, jeden v tom setu poměrně slušném na hlavní scéně kolem 6. hodiny a ten druhý nebo druhá potom na C-čku, jinak to probíhá na scéně B.
0: My za Starter budeme všem písničkářům držet palce, jak to rádi děláme. No a rozloučíme se písničkou od kapely, která se ostatně ukáže na obou dvou festivalech letos. A je to Market a jejich Rizla. Posloucháte Starter na Radio Wave.
4: Starter.
5: Starter.

0: Než se rozloučíme s dnešním startérem a i s našimi úžasnými hosty, tak se vás nemůžu nezeptat na věc, na kterou se právě ptáme všech, kteří přijdou k nám do studia. A je to nějaká rada na start, kterou byste dali ať už začínajícím umělcům, kteří nás poslouchají, anebo třeba i začínajícím promotérům. Co byste třeba řekli sami sobě, kdybyste znovu začínali?
1: Hlavně se nenechat odradit všemi potížemi, které přijdou nevyhnutelně, a vydržet, protože to stojí za to, pokud tu hudbu děláte rádi, pokud festival děláte rádi, tak se to nakonec, věřím, podaří. Samozřejmě problém je ta ekonomická stránka, obzvláště v dnešní nejisté době v oblasti grantové politiky, ale myslím si, že to pořád má cenu zkoušet a třeba i s něčím novým začínat, když to bude mít opravdu nějaký koncept, bude zatím nějaká komunita, která pro to bude žít.
2: Od Filipa už víme, že spíš lepší hudbu mít rád, než nenávidět, co se týká organizování hudebních akcí. Co ještě dalšího bys doporučil komukoliv, kdo s tím třeba nějakým způsobem straglí nebo právě teď začíná?
3: Jo. Já bych doporučil, že je dobrý aj nenenávidět lidi, protože, jak jsem už několikrát zdůrazňoval, je prostě pro mě hrozně podstatný, že jsem obklopený lidma, co jsou pro mě jednak inspirativní a mají tu sílu něco dělat, takže prostě chodit ven do klubu, seznamovat se s lidma a udržovat si nějaký trvalý, kvalitní vztahy, dobrý přátelství a společně tvořit, to je prostě nejlepší.
0: Pojďme si ještě říct rychlou pozvánku na vaše festivaly, pojďme si připomenout termín, pojďme si připomenout možná ty nejdůležitější jména, no a hlavně třeba i webové stránky nebo místo, kde můžou potenciální návštěvníci a posluchači Rádia Wave najít všechny informace. Tak Zdeňku, pusť se do toho.
1: Tak 33. beseda, těžko se tomu věří, že už tolikátá, bude 31. července, 1. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou. Máme tam 50 položek, dominuje asi Liturgy, Horse Lords, Lady Likes, Balaklava, Načeva. Je tam toho opravdu spousta a věřím, že tam toho spoustu taky objevíte. Web je beseda u bigbeatu.cz.
2: No a v podstatě na samotný závěr festivalové sezóny tady bude Bezmez Moon Noise, tak Filipe.
3: Tak náš festival bude 20. a 23.8. ve Velkém Meziříčí. Je to super krásné město a dostanete na tom festivalu obojí. Budete mít možnost stanovat u rybníku, ráno skočit přímo šipku do studené vody, schladit se, pak si dát obě dvě městě, poslechnout si experimentální elektroniku na cymbál od Johany Kláry Kratochvílové a potom večer zakončit třeba z Wilderness pod dálničním mostem a dorazit se, tak říkajíc, znovu toho rybníčku v areálu na nějakou příjemnou lokální elektroniku z DJ sety.
0: Zní to v oboje naprosto nádherně a doufám, že se s Filipem dostaneme na obě dvě tyhle akce letos. Dnešními hosty ve startéru byl Filip Valíček a Zdeněk Neuzard. Díky moc, kluci, že jste za náma přijeli.
1: Díky za pozvání, ahoj.
3: Taky díky, ahoj.
4: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
5: Právě jste poslouchali Starter, náš hledač hudebních talentů, tentokrát o besedě u Big Beatu a taky o festivalu Moody Moon Noise. Jestliže se na jeden z nich chystáte, tak hodně štěstí. No a z Vinohradské 12 právě ve 14 hodin vás zdraví Vojta Záhora a tohle to je víkendový On Air.
4: Rádio Wave.
6: Rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
6: Rádio Wave. Děláme vlny. A man she gets.

Velice letní písnička a ještě více letní název. Tohle byl track Summer on My Mind od Boogie Baby a taky Ex Egesis. No a vy posloucháte právě víkendový On Air na rádiu Wave. Je 14 hodin 7 minut a z našeho proskleného studia vás zdraví Vojta Záhora. Ať už vás naše dnešní vysílání zastihne u jakékoliv činnosti, třeba u ležení nebo u sezení, či taky uvaření, či uklízení, anebo jenom takové nějakého běžného juchání, tak doufám, že to pro vás bude příjemný poslech. Už za malou chvilku vám nabídnu jednu z našich prvních odpoledních ukázek. Ta bude tentokrát z našeho cestovatelského magazínu Casablanca, o čem konkrétně, ale tak to až za chviličku. Také se za hodinu spojíme s naším zahraničním zpravodajem a momentálně působícím v Americe Janem Kalibou, který se do Améru vydal na mistrovství světa ve fotbale. A jelikož je dneska 4. července a pro ti z vás, kteří jsou možná tak trochu amerikanisté, tak víte, že tohle je v Americe velmi významný svátek, tedy Den nezávislosti. Tak se Honzi zeptáme, jak takový Den nezávislosti v Améru vypadá. No ale to všechno nás ještě čeká. Co je nevyhnutelně před námi, tak to je novinka našeho playlistu z tohoto týdne. Jmenuje se Right Away a vydal ji jeden newyorský undergroundový rapper, který se říká Vicky. Vy možná z našeho vysílání znáte jiného rapera s názvem Earl Sweatshirt. Ten taky docela nedávno vystoupil v Praze. Já jsem na tom koncertě byl, moc jsem si ho užil. A když poslouchám Vickyho, tak mám takový trochu nestřesitelný pocit, že se jedná o jednoho člověka, ale věřím, že rozhodně větší hudební odborníci by mi to vyvrátili. Tak tohle je Vicky, track Right Away.

právě nám hraje hudebnice ze Severní Karolíny, to je Dora Jar a její velmi pohodová písnička, jako stvořená pro víkendové vysílání s názvem She Loves Me. She loves me.

0: Vy určitě znáte náš cestovatelský podcast Casablanca, který pro vás každý týden připravuje Pavel Sladký. Co se ale stane, když tématem nejnovější Casablanky je káva, vznikne z toho Kafablanka. No a hostem právě poslední a také první Kafablanky je brněnský kavárník, milovník dobré kávy Jan Židů, který vypráví o cestách svojí obytnou dodávkou, kterou projel Alpy a také sever Evropy, a vypráví vám i o jednom svém osobním velkém kávovém překvapení jménem Filipíny. Celý díl si už teď můžete poslechnout na webu Rádia Wave a samozřejmě ve všech podcastových aplikacích. A než vám pustím krátkou ukázku, tak mám ještě jeden takový malý nápad. Kdyby si Pavel Sladký založil pořad, ve kterém by se jen tak nezávazně pro zábavu něco jako Ivana Veselková a Zuzana Fuchsová v Buchtách, tak kdyby si tam povídal se svými hosty, mohlo by se to jmenovat Kafrablanka.
1: Asi taková poslední nějaká delší cesta, což počítám, když je to delší než týden, tak jsme byli letos v únoru na Filipínách.
2: Měla ta cesta nějaký konkrétní kávový záměr nebo vůbec?
1: Myslím si, že to byla jedna z cest, kdy jsme si fakt řekli, že kafe nebudeme vůbec řešit, protože jsme tak nějak jako a priori předpokládali, že tamto kafe asi nebude nic moc. Nedělali jsme si žádný hluboký průzkum, ale Filipíny nejsou úplně lokalita, do které by člověk jezdil za kafem jako některé jiné asijské země. No a vlastně myslím si, že už po příjezdu hned první den jsme vlastně zjistili, že nemůžeme být dál od pravdy, protože jsme začali objevovat, že filipínská kávová kultura je vlastně, nechci říct, že předčí tu českou, ale je fakt hodně, hodně vepředu. Ale moc se o tom neví.
2: Pojďme se teďka podívat na tu přípravu kávy na cestách. Když jste na cestě dodávkou, tak si kafe děláte nejčastěji jaké?
1: Samozřejmě, když je možnost, tak si jako často zajdeme do kavárny, nebo to v průběhu dne určitě jako doplníme v té kavárně, ale ráno většinou si vystačíme z vlastních zásob. To znamená, že ať už si jako ufiltrujeme přes nějaký dripper, což tady je takový tematický zrovna na festivalu, nebo jsme začali poslední roky vozit i dripity, což jsou takové sáčky s už namletou kávou, které vlastně jenom nasadíte na šálek a zalijete to horkou vodou. Přijde mně, že tím jde vlastně připravit poměrně jako slušný filtr bez nějaké jako větší námahy. Člověk nemusí vozit mlýnek, jo, je to prostě jenom jako taková jako hezká, rychlá věc.
2: Pak jsou ještě další druhy přípravy kávy na cestě. Uh-huh. Vy máte třeba taky elektrický mini espresovač, bateriový, je to tak?
1: To je taková jako věc, která teďka, ono už to funguje taky samozřejmě jako delší dobu, ale teď poslední roky se to furt jako nějak vylepšuje. Tak už přesně existuje takový, prostě vypadá to jako taková velká kapsle, do které buď vkládáte jako klasické kapsle, co se dávají do kávovaru, nebo si tam můžete dát i namleté kafe. A vlastně jste z toho schopni z mýho pohledu připravit jako v pohodě kafe, někdy vlastně i super kafe, protože prostě to jakoby okolní prostředí dotvoří samozřejmě to, že to kafe třeba není úplně jako 100%. A tomu se vlastně ty pražírny taky jako hodně přizpůsobují, že mně přijde, že spousta i českých, i zahraničních výběrových pražíren začaly ty kapsle dělat už bez nějakého odsuzování toho, že to je vlastně horší příprava kafe, protože prostě je to jenom trošku jiný, ale nám to funguje skvěle, používáme to i tak, že si to můžeme připravit po cestě, nemusíme kvůli tomu zastavovat, prostě si to dáme do stojánku na plechovky a připravíme si kafe a u toho nezastavujeme. No?
3: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

Ale

0: slash, bad nothing, all day long, rhyme, don't get twisted. You see two decks in a mixer, I see the bigger picture, don't test me.
1: On chtěl by feed, posílá beat back. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.
2: Radio Wave.
3: Radio

0: To byla česko-íránská reperka Sosein na tracku Sex Collabo a na tracku o tom, že nevěří ani šlupku žádnému tomu šmejďákovi. Mám pro vás pozvánku na to, co vás čeká ve vysílání Rádia Wave už dneska večer ve 22 hodin. Tradičně je to náš hotcast pod s Eliškou Soukupovou a Kájou Vladikou. Ti si tentokrát do svého studia pozvali herečku a také jejich kamarádku Míšu Hanzlíkovou, která přišla vyprávět nejenom o mateřství a také o rozvodě, ale o tom, že vlastně ani jedním z těchto dvou věcí její život neskončil. Já jsem celý tenhle ten pod už slyšel, je venku, a tak pokud vás to zaujme, tak se ho rozhodně běžte poslechnout. Míša tam moc hezky vypráví o tom, jak se svým tehdy ještě manželem rozhodli svůj rozvod pojmout vlastně trochu jinak, trochu netradičně a rozvedli se za velice dobrých vlastně podmínek a ve velice dobrém rozpoložení. A bylo to rozpoložení bylo až tak dobré, že dokonce jejich starší dcera si ani nevšimla, že se rodiče rozvedli. Prostě si jenom myslela, že se dál mají rádi, ale každý bydlí na jiném místě a už nezdílí domácnost. No není tohleto podle mě něco kouzelného, až docela superhrdinského. Tak tenhle ten pod uslyšíte dneska od 22 hodin večer.
1: Pod. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na rádiu

0: irským Kníkep vyrážíme do Kulturistánu a tentokrát se podíváme na nabídky českých galerií.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Jednu pozvánku mám do východních Čech, do Náchoda, do Galerie výtvarného umění, a kde je momentálně k vidění výstava z malířského deníku od autora Václava Šrůdka. A tahleta výstava mapuje fenomén z větší části dosud nezveřejněných krajinářských kreseb právě Václava Šrůdka v chronologickém sledu a podle lokalit motivů doplněné o paralely z jeho malířské tvorby. Tenhle ten náchodský rodák celoživotně dělil svůj zájem na jedné straně mezi architekturu a projektantství a na druhé straně hudba a výtvarné umění. No a právě to výtvarné umění můžete nyní dnes vidět v Náchodské galerii výtvarného umění na výstavě z malířského deníku. A moje druhá pozvánka, tak ta putuje do Prahy, do galerie Kusbauch, kde momentálně uvidíte výstavu Segmenty od sochaře a malíře Zdeňka Hůla, který tvoří více než 50 let a jeho práce se vyznačuje experimentem a dlouhodobou kontinuitou. Od malby a sochy po objekty a koncepty, tohleto všechno je k vidění v komorních prostorách galerie Kusbauch, která vám předvádí pečlivě vybraná díla, jenž odhalují různé fáze jeho tvorby a zároveň tvoří takový provázaný celek. Hůlovo umění není komentářem současnosti, ale je spíš takovou a hlubokou filozofickou reflexí světa jako celku. Tohle to je pražská galerie Kusbauch.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

Dívčí punkový trojlístek Bibione a písnička No Friends, Just Customers zní ve 14 hodin a 51 minut v sobotním vysílání na Wave. Vy pořád posloucháte víkendový on air s Vojtou Záhorou. Pokud jste se v naší uplynulé hodině připojili, tak já vám přeju krásné sobotní odpoledne, ať už děláte, co děláte, a hlavně, ať vám to tak pokračuje dál. Do hodiny 15. uslyšíte třeba taky Wombo s písničkou Danger in Fives, anebo Aténu Chlebovou na tracku Obluda. Tak hezký poslech.

0: Série večerů s podcasty, které hýbou Českem. Známé hlasy, silná témata a živé publikum v jedinečné atmosféře areálu Trojského pivovaru v Praze. Celý program najdete na letnipodcastovascena.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích.

0: Domácí reperka Athéna Chlebová a její písnička Vobluda ukončuje playlist 15. hodiny a poté 15. hodině v našem playlistu uslyšíte třeba Yes nebo taky Umru a spojíme se s naším zvláštním zpravodajem Janem Kalibou do Ameriky.
1: Hi, this is Nick.
2: This is Karen.
3: And Brian.
2: From the Yeah Yeah Yeahs, and you're listening to Radio Wave.

Tohle byl dánský zpěvák Elias Ronenfeld a jeho písnička Mona Lisa a my si teď dáme jednu hudební novinku tohoto týdne. Ta je od francouzsko-kubánského nebo francouzsko-kubánské sestry, která se říká eBay. Svým jménem jsou tedy Lisa Kindy a Naomi Diaz. Vydávají své čtvrté studiové album s názvem Offering, první nahrávku po odchodu od labelu XL Recordings, kterou tentokrát vydávají na vlastním vydavatelství s názvem eBay Records. Deska navazuje na 4 roky staré album Spell 31, zároveň ale představuje návrat k jejich vlastní autorské vizi. Mísí se tady afrokubánské kořeny s elektronikou, taky soulem i vícehlasnými harmoniemi. No a my jsme do našeho vysílání pro vás nasadili písničku Mošpit. Tak tohle je sesterské duo eBay.

0: Atlantský rapper J.I.D., taky Kiara a Earthgang na společném tracku Skate a nám doznívají v 15 hodin 20 minut. No a my teď svoji pozornost nebudeme upírat do Atlanty, ale naopak do Filadelfie, protože venkovní oslavy amerického dne nezávislosti ve Filadelfii se kvůli extrémnímu horku dnes ruší. Ale jedna velká akce se tam dnes přece jen koná. Fotbalisté Francie a Paraguaje dnes nastoupí k osmifinále světového šampionátu právě ve městě, kde Spojené státy přesně před 250 lety vyhlásily svou nezávislost. Předpověď přitom hlásí teploty kolem 37 stupňů Celsia a stadion, kam může přijít až 68 tisíc diváků, nemá umělé chlazení. No a právě ve Filadelfii je teď náš zvláštní zpravodaj na turnaji Jan Kaliba. Honzo, vítám vás ve vysílání Rádia Wave.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak to teď u vás právě dopoledne v Americe před utkáním a na začátku velkého amerického svátku vypadá?
1: No už teď, když se podívám na teploměr, tak je tady 30 stupňů Celsia, tedy samozřejmě Američané to měří v těch Fahrenheitech a to vypadá pak ještě dramatičtěji, má to vystoupat zase přes 100 stupňů Fahrenheita dnes, to znamená blížit se to 40 stupňům Celsia a vlastně podobné to bylo hodně včera, je opravdu vyčerpávající být jen několik minut venku, co vám budu všem vyprávět po tom, co jste zažili v Česku před několika dny, ale každopádně v těch ulicích na to, jaké je datum, jaké se včera blížilo datum, jaký je den, tak je neobvyklý klid, protože jak zaznělo, tak pořadatelé těch venkovních částí oslav toho 250. výročí americké nezávislosti rušili různé ty průvody a venkovní akce, koncerty přesouvali případně dovnitř. Nikdo si nechce vzít na svědomí, že by tu lidé kolabovali z vedra, což už se ostatně děje, protože nemocnice hlásí, že jsou pod náporem lidí, na které přišla

0: nějaká slabost, nějaký druh slabosti zhorka. Každopádně byl tady večer, nebo spíš v noci, alespoň ohňostroj, ale jak jsem říkal, ty velkolepé průvody, na které se sjížděli opravdu Američané z celé země. Potkal jsem třeba babičky z Texasu, které měly mít své vystoupení, tak ty byly zrušeny. Babičky z Texasu se prošly tedy aspoň tak cvičně kolem síně nezávislosti a potom odjížděli zklamaně pryč. Lidé tady stáli stále frontu a prohlíželi si síň nezávislosti v ten památný den nebo den předtím a stáli frontu třeba na Zvon nezávislosti, to jsou dvě velké památky spojené právě se vyhlášením nezávislosti tady v centru Filadelfie, ale tedy ty oficiální venkovní akce byly raději zrušené, takže můžeme říct, že země, která si chtěla připomínat minulost, tak ochutnává trochu z budoucnosti, protože jak známo, tak prezident Donald Trump ten změnu klimatu popírá a jeho politika jí pomáhá prohlubovat, tedy i tyto extrémy, o kterých klimatologové i v aktuální studii tvrdí a říkají, že by v takovémto rozsahu a intenzitě tato vlna veder nebyla možná bez spalování fosilních paliv.
1: No, já možná jenom dodám z vlastní zkušenosti právě z minulého víkendu, že vyskytovat se venku v takovýchto vysokých teplotách a ve Fahrenheitově to působí opravdu mnohem víc děsivěji, tak to je opravdu nebezpečné. No, ale jedna taková obří venkovní akce naplánované právě Američany záměrně do Filadelfie právě na také dnešní den se ale konat bude. No a to je to zmíněné osmifinále fotbalového mistrovství světa Francie versus Paraguay. Co hráči a co diváci? A co na ně čeká dnes?
0: Ano, tam samozřejmě třeba hráčská asociace FIFPro, tak podmínky, ve kterých se bude hrát, to znamená v 5 hodin odpoledne bez toho umělého chlazení, které tady není na stadionu ve Filadelfii a včera tou dobou bylo 37 stupňů Celsia, když jsem byl na tréninku Francouzů, kteří na přímém slunci si zkoušeli ty podmínky právě přesně v ten čas, velmi podobné tedy jako dnes, tak hráčská asociace FIFPro tyto podmínky a musíme k tomu přičíst i tu zdejší vlhkost, která tomu ještě přidává, tak považuje za zdraví nebezpečné a za takových okolností požaduje odkládání zápasů, což ale Mezinárodní fotbalová federace a pořadatelé neudělají asi z různých důvodů, ale samozřejmě by to narušilo celý šampionát, organizaci celého šampionátu i ty následné zápasy. A není jisté, že v dalších dnech bude úplně chladněji, i když trošku ochladit se má. Každopádně hrát se tedy bude. Co říkal třeba na tiskové konferenci Désiré Doué, útočník Francie, tak za těchto podmínek hráči vlastně chvílemi mohou mít i trošku poruchy vědomí nebo trošku zamlženo. Takže s tím vším hráči bohužel i počítají. No a samozřejmě diváci v ochozech, tak ti budou muset taky pamatovat, jako hráči mají ty hydratační pauzy tady během šampionátu nově zavedené plošně a které se dnes určitě budou hodit, tak na to též na zavodňování musí pamatovat samozřejmě i diváci. Doufejme tedy, že nikdo tam moc kolabovat nebude, ale bojím se, že v takovém počtu lidí a při takovém počasí je to bohužel dost pravděpodobné.
1: No, my máme i zrovna vyjádření od Désirého o tom, jak se právě jeho tým připravuje na to dnešní utkání, tak ho můžeme i našemu posluchačstvu právě pustit.
2: Horko zatěžuje tělo, takže je zásadní, aby hráči hodně pili a aby se řídili i dalšími radami lékařského štábu. Máme na to protokoly, kterými se řídíme. Věděli jsme to dopředu. Byl jsem tu osobně loni na mistrovství světa klubů a na to, že můžeme hrát v takových podmínkách, jsme se připravovali v předchozích dnech a dokonce týdnech. Už doma ve Francii jsme regeneraci hráčů podporovali třeba kryoterapií. Jde dělat spousta věcí, ale základ je hydratace ve dne v noci.
0: Já jenom upřesním, že tohle byl Didier Deschamps, trenér Francie, který také přišel na tu tiskovou konferenci a kterého jsem se na ty podmínky a na přípravu na ně ptal.
1: Tak děkuji za upřesnění a omlouvám se za chybu. Pojďme se ale posunout dál. Jak se vlastně liší klima v jednotlivých pořadatelských městech? Protože tohleto mistrovství je opravdu specifické tím, že se pořádá vlastně na území třech států, což je opravdu veliký rozdíl mezi těmi jednotlivými městy. Tak jsou tam nějaké rozdíly mezi nimi?
0: Ano, je to roztažené od Kanady až po Mexiko, ale řekl bych, že ten největší rozdíl, a sám jsem to pocítil vlastně v minulých dnech na vlastní kůži, je mezi západním a východním pobřežím Spojených států, protože velké horko měli třeba včera i při zápase v Torontu v Kanadě, tam také se potýkali s velmi vysokými teplotami na stadionu bez umělého chlazení, a zase naopak třeba na jihu v Mexico City, tam ta velká nadmořská výška tlumí takovéto extrémní teploty, takže největší rozdíl je třeba mezi Seattlem, kde jsem seděl na zápase Iránu s Egyptem před týdnem zhruba v zimní bundě večer na stadionu, jinak bych se klepal zimou, vlastně i San Francisco je vlivem toho tichého oceánu blízkého výrazně chladněji a drží se tam ty příjemné teploty kolem 25-27 stupňů Celsia, takže pro fotbal rozhodně ideální, tedy aspoň ve srovnání s tím, co se děje teď tady na východním pobřeží, kde ty teploty stoupají opravdu až ke 40 stupňům Celsia tady ve Filadelfii, a nebo zítra, kdy bude hrát Brazílie s Japonskem v New Yorku, nedaleko, kousek severněji, ale jdou zvěstí o tom, že pořadatelé a FIFA uvažují o tom, že by alespoň o hodinu posunuli začátek tohoto zápasu, který se měl hrát o 4 hodin.
1: Halo Honzo, slyšíme se?
0: Ano.
1: Slyšíme se, měli jsme krátký výpadek a omlouváme se našemu posluchačstvu za technické potíže.
0: Ano, já vás slyším.
1: Já vás také slyším. Honzo, ano. Slyšíme se? Slyšíte nás? Slyšíte
0: Nevím,
1: nás
0: co jste slyšeli ode mě naposledy.
1: Slyšeli jsme, že se zápas má o hodinu posouvat.
0: Ano. Ano, zápas Brazílie-Norsko zítřejší v New Yorku kvůli vedru, tak mluví se o tom, že by začátek se mohl posunout ze 4. hodiny odpolední alespoň na 5.
1: Mm-hmm. Vy už jste to tak trochu i nakousnul našemu posluchačstvu, to během toho, co jste povídal, mohlo i dojít, a zvlášť třeba i posluchačům, kteří sledují vaše zápisníky. Vy už jste opravdu na tom severoamerickém kontinentu procestoval světa kraj, tak dokázal byste třeba říct, který ze stadionů anebo které z měst šampionátu na vás zatím zapůsobilo nejvíc, kde jste se to třeba nejvíc užil?
0: No, asi bych zůstal u toho Seattlu, který jsem zmiňoval, protože tam mi přišla ta atmosféra, to, jak to místní prožívají, místní organizační komise, která opravdu je, řekl bych, nejzapálenější z těch všech měst, která jsem projel, zapojuje třeba i místní domorodé obyvatele do těch aktivit kolem šampionátu, a je to tam i takové kompaktní, opravdu tam člověk ve městě cítí, že se tam to mistrovství světa koná, kdežto když přijedete do Los Angeles nebo do San Francisca, tak tam vlastně ty stadiony jsou hodně mimo město, respektive ve městě, které sousedí se samotným LA nebo San Franciskem, a není to tam rozhodně tolik cítit ta atmosféra. V Seattlu dokonce mají třeba jednu z fanzon, kde lidé sledují na velkoplošné obrazovce ty zápasy přímo vlastně na moři, na oceánu, na takovém mole v přístavu. Ve městě se dá pohybovat i pěšky i ke stadionu. Je to vlastně v okolí stadionu trochu jako třeba v Anglii na Premier League, ty přilehlé hospůdky, pěší zóna kolem stadionu, žádné velké obří parkoviště, kam musíte přijet autem, takže V tomhle ohledu, pokud někdo má rád tenhle ten druh fotbalové zábavy, tak určitě Seattle je to město, kde být a kde také Američané budou hrát teď svůj příští zápas, domácí tým proti Belgii, to osmifinále 6. července. Samozřejmě třeba Mexico City a Aztécký stadion, kde si zahráli proti domácím i Češi, tak ten je legendární, ale pokud by šlo třeba o ty stadiony, tak co se týče architektury, ale i třeba vodních prvků, krásné střechy, ale s průhledem do krajiny a s fluktuací vzduchu, tak na mě zapůsobil hodně stadion v Los Angeles.
1: No mě u toho tak jenom možná vtipně napadá, že samotář ze Seattlu tedy nebyl váš případ, když jste tam byl.
0: No jak se to vezme, tak už jsem 4 týdny přece jenom pryč od rodiny, tak možná, že jo.
1: Možná, že jo, tak snad se brzy budete moct vrátit. A už na vás mám jenom poslední otázku. A nakonec, a dalo by se třeba už teď zhodnotit, jestli bylo tohleto mistrovství světa ve fotbale úspěšné oproti předchozím ročníkům a třeba i jaké témata letos vnesla do světa fotbalu, nebo jestli něco vypovědělo zajímavého, co jsme ještě nevěděli o těch třech hostitelských zemích?
0: No samozřejmě má to velké jizvy třeba v tom, že spousta účastníků nebo lidí, kteří se chtěli zúčastnit, včetně třeba somálského rozhodčího, tak se sem vůbec nedostali kvůli imigračním opatřením Trumpovy administrativy. Pokud bychom se soustředili jenom na tu fotbalovou stránku, na kterou to ale samozřejmě jako jde těžko izolovat, tak si myslím, že to velmi úspěšné je. V noci na dnešek jsme viděli vlastně takový závěr toho velkého příběhu kapverdských ostrovů, reprezentantů Kapverd, kteří byli opravdu pozbíraní i třeba inzerátem přes LinkedIn, a jsou to reprezentanti, kteří většinou žijí mimo ten ostrov, jsou to potomci předků právě z Kapverd z velké části a hráči, kteří opravdu buď nemají třeba zrovna žádný klub a nebo hrají někde druhou ligu nebo méně významné ligy, tak dokázali vzdorovat Argentincům do poslední chvíle v prodloužení, neprohráli tady vlastně po 90 minutách žádný zápas a i oni jsou důkazem, že i přes to všechno, co se děje teď ve Spojených státech, omezování nejenom tedy snaha deportovat lidi bez dokumentů, ale omezování i migrace legální a omezování azylových programů a tak dále ze strany Trumpovy administrativy, tak tenhle ten turnaj přesto ukazuje, že je festivalem imigrace, že je to turnaj imigrantů, ostatně čtvrtina všech hráčů, kteří se tady ve všech týmech objevili, se nenarodili ve svých vlastních zemích, týká se to samozřejmě i domácí americké reprezentace z velké části a potkávám tady spoustu fanoušků z řad přistěhovalců, kteří většinou fandí své původní zemi, ale dokážou vlastně druhý den si převléct to tričko Mexika, Bosny a Hercegoviny a podobně a vzít si dres amerického národního týmu a jít fandit Američanům, takže tohle to je vlastně takový paradox a kontrast s tou současnou politikou Spojených států.
1: To mně přijde taková hezká tečka, že ten fotbal a to mistrovství světa ve fotbale opravdu pořád může lidi spojovat. Honzo, moc díky, že jste si našel čas na vysílání Rádia Wave a přeju vám, ať se samotář ze Seattlu může brzy vrátit domů za rodinou.
0: Děkuju. Zdravím posluchače.
1: Hezký den. No a před námi teď v playlistu track Insomnia Town od domácího uskupení Island Mint. Díky, že jste s námi vydrželi technické potíže během rozhovoru. Tohle to byl Jan Kaliba, který k nám reportoval z mistrovství světa ve fotbale.

0: děláme vlny. Český rozhlas Radio Wave. Radio Wave.
1: Víkendový on air s Vojtěchem Záhorou.

0: Kelsey Lou a její výborný track Cutting off the Head of a Ghost doznívá v 15 hodin a 45 minut v sobotním odpoledni na Waveu a já pro vás mám teď přichystanou jednu z ukázek z premiér tohoto týdne. Ta bude tentokrát z našeho magazínu pro všechny aktivní rodiče Houpačky a no do houpaček nebo možná spíše na houpačky tentokrát přišel vodní záchranář David Smejkal. Míša Sladká s ním probrala, jak bezpečně trávit čas u vody s dětmi, v čem jsou zrádné koupaliště a akvaparky, no a co podle záchranářů podceňují Češi na dovolené u moře a jak se tak vydat bezpečně na sjezd řeky, to si myslím, že jsou témata, která nemusí řešit jenom rodiče malých dětí, ale možná každý Čech, který by se letos k nějakému tomu většímu vodnímu tělesu anebo i menšímu chystal vydat. Jsou tu první prázdninové houpačky a s nimi vše, co potřebujete vědět o vodě. O vodě, která třeba tak každé léto v Česku připraví o život 20 dětí. Tady je krátká ukázka.
1: Nevěřme tomu, že jeden plavčík nebo dva plavčíci někde jsou schopni uhlídat jako dlouhou pláž. To je opravdu jako nadlidský výkon. I vlastně v bazénech je to velmi komplikované. Pokud máte hodně lidí v bazénu, tak opravdu udržet tu naprostou ostražitost, ta hladina se leskne, jo, celý nějakou směnu na to koukat je neskutečně jako komplikované. Takže pořád to dítě musíte mít jako pod dozorem a neopouštět ho v té vodě. A jak už jsme se bavili o tom právě Loňsku, tak pořád budeme tady chtít opakovat tu zlatou mantru, že když jeden hlídá, tak druhý si jde koupit nanuk, ale ten jeden má pořád tu svoji úlohu toho hlídače. Pravidlo, čím více lidí dítě hlídá, tím méně hlídáno bude pořád platit. Vždycky si dávejte ty úkoly, kdo teď má tady Ferdu na starosti.
2: Ferdu a další dva ještě. Když to otočíme, co všechno můžeme po takovém člověku, co tam je na nějaké té věži, chtít, s čím vším se na ní můžeme obrátit? Rozumím tomu, že když vidíme, ať na přírodní pláži nebo na tom koupališti, že tam někdo sedí, tak úplně nevypustíme a neřekneme si, jo, on prostě hlídá a já teď mám volno. Ale naopak, co, s čím vším je tam pro nás?
1: No, to je právě to, to jste řekl jako velmi přesně. On tam je vlastně jako na ledasco trošku. Jo? Mm-hmm. To znamená, on jako hlídá tu vodu, ale teď za ním chodí lidi jako s nějakým úrazem. Mm-hmm. Nebo že tamhle někdo v lese jako leží a je skolabovaný. To znamená, on vlastně najednou musí opustit ten svůj empire nebo tu svoje stanoviště a jít se podívat, co se tam jako stalo. V tu chvíli ta voda není hlídána. To prostě není možné zajistit. Jo? To opravdu nejde. Takže on vlastně tak jako trošku přebíhá. Do toho tam najednou se nějaké dítě ztratí. Je do toho vyhlášeno jako pátrání. Teď přijíždí ty složky IZS a tak dále. Stává se z toho opravdu velká záchrana, pátrací akce. No a nemůžete prostě potom jako jednotlivci chtít, aby dokázal všechno, to opravdu nejde. Pořád jste to vy, rodiče, kdo musí konat a hlídat.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Hraje nám surfařská kapela The Drums s písničkou Blood Under My Belt a před námi třeba taky Angel Olsen už s trochu starší písničkou Intern. Skoro by se dalo tázat se.
1: A tohle je rádio pro mladý, ne? Tady to, kde teďka se.
0: No a poté přicházející 16. hodině se vrátíme k něčemu novějšímu, co se hudebního světa týče. Harry Styles a jeho Aperture a potom taky Beyoncé, která zlomí svou duši.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Abych tak řekl, to nejpotřebnější pro tu mládež, aby měli radost ze života.

Pokud si správně pamatuji, tak to bylo léto 2022, kdy právě vlna Renaissance, tedy Alba, ze kterého je písnička Break My Soul, zachvátila celou Českou republiku a možná celý svět. Dost patřičně si pamatuju, jak jsem poslouchal tehdy vysílání Rádia Wave a vždycky jsem se na tuhletu písničku neudržel. Beyoncé o 2 roky později navázala na tuhletu houseovou desku a inspirovaná právě houseovým zvukem 90. let svojí country deskou, která se jmenovala Cowboy Carter. Obě dvě ty desky vyšly na pátek 29. a měly od sebe 2 roky rozestup. No a tak se možná i trochu příhodně letos spekulovalo, jestli Beyoncé 29. května nevydá úplně náhle takové další album, protože 29. byl také pátek a vycházelo by to na ten jarní nebo předletní čas. Tomu se však nestalo, také se spekulovalo o tom, že třetí a závěrem také jakoby konečném v této trilogii třetí deskou, tak to bude rocková deska, která bude odkazovat na afroamerické umělce, které právě ovlivnili tenhle ten žánr. Toho jsme se však nedočkali, tak možná někdy během dalších let, nebo třeba bude Beyoncé nová rocková deska ještě součástí letošního podzimu nebo zimy, kdo ví. Každopádně, kdo takovou rockovou desku letos vydal, tak to je Charlie XCX. Další písnička, která vyšla docela nedávno, se jmenuje Wink Wink a je to shodou náhod taky hudební novinka tohoto týdne na Radio Wave.

0: Meet me at the hotel, Bliss, oh Bliss, oh Bliss. Tohle to byl Young Lean a taky FKA Twix na jejich společném tracku. No a já pro vás mám teď přichystanou další ukázku z našich Radio Wave premiér. Tentokrát bude z vesmíru. Vesmírná mise totiž není jenom technologická výzva. Je to také výzva a test lidské psychiky. No a tak to už vám možná trošku napovídá, že řeč je o našem podcastu Psycho. Tentokrát na témata astronautů, izolace, psychické odolnosti a také třeba o tom, proč cesta na Mars začíná dávno před startem rakety. Ukázka z nového Psycha s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou k vám putuje právě teď. Pokud vás zaujme, poslechněte si celý díl na webu, v aplikaci Můj rozhlas a samozřejmě všude jinde, kde rádi posloucháte podcasty.
1: Já, když jsem se právě jako nad tím koukal na tu show Jimmyho Fallona, jsem si říkal, to je sakra, ale ono jako třeba, když se poletí na Mars, jo, což teď teda není konkrétní plán, ale v té představě, ať už nějakých jako soukromých lidí, jako je Elon Musk nebo státních agentur, že by teda se jednou letělo na ten Mars, tak ta představa existuje, že by tam jako letěli lidi. A to rozhodně to bude z největší pravděpodobností prostě zase jako jedna z nejsledovanějších věcí. Jo. To je ta první cesta, ty ostatní, to je otázka, že jo, stejně to bylo jako s tím Apollem, tam nejvíc sledovaný bylo přistání na měsíci, což vidělo 600 milionů lidí, jsem našel číslo, což má být jako každý pátý člověk v té době.
2: Jo. Krása.
1: Takže si to představ, tohle to byla ta jako úplně primární reality show, když si to tak vezmeš.
2: No, asi první reality show, no. Jako dneska jsme si i říkali, že to vystojíme na těch reality show, ale my se na ty reality show podíváme příště. Tak máte teaser na příště.
1: Nicméně, já si dovolím takový jako smělou předpověď.

0: Jo, že kdyby měl někdo vybírat nějaký jako budoucí kosmonauty, který poletí na Mars, tak si myslím, že jako velmi jako dobře zběhlej v tom může být člověk, který vybíral lidi do reality show. Akorát, že by je měl vybírat přesně jako v obráceným můstrem, než jak vybíral ty lidi do té reality show.
1: Určitě, no. Protože ono si člověk řekne, no jo, když tam musí přesně zachovat tu chladnou hlavu a to v těch stresových situacích, tak ten psychopat je dobrý. Ale tady, když tam má fungovat v tom týmu, tam nemůže jako nikoho skopnout, jo, nemůže se, tam musí být všichni na stejný úrovni, případně jo, teď velím já a teď tady budu velet já. Takže to je jako hrozně důležitý. A já to si myslím, že odlišuje třeba právě třeba u těch reality shows, kde tam může být takovýhle člověk, ale může být opravdu psychopatický.
0: To je jako je zajímavý, že jo? Toho tam vlastně jako chceš vidět, protože to bude zajímavá show.
1: Jo, tak jako oni pak, když tam tom Survivoru, že mají různě jako taktizovat a podobně, tak je to prostě fakt zajímavý, kdy oni jako takovýhle člověka vyhledávají, no? Tak to máme týzer na příště, jo?
0: Ale a proto já říkám, že člověk, který psycholog, který měl někdy zkušenost s výběrem do nějaký reality show, tak by zároveň byl dobrý na výběr kosmonautů, ale přesně tím obráceným způsobem.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave. Hello, are you ready?

Bang dohrává v 16 hodin 32 minut. Vy pořád posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave s Vojtou Záhorou. Díky moc za to. Doufám, že vaše sobota 4. července je hezká, příjemná a snad i ve společnosti někoho hezkého a příjemného. Před námi v playlistu teď je Rico Nasty na tracku Time Flies, anebo taky Amilda The Sniffers, You Should Not Be Doing That.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Zlatý věk pařížských kabaretů v převratné době.
2: Zničila jste mi život.
1: A děsivá minulost.
3: Hledat pravdu často znamená otevřít monstru.
4: Čeká!
5: Tady mám šanci.
1: Záře reflektorů a temné stíny duše.
5: Musím žít dál.
1: Premiéra seriálu Montmartre. Dva díly v jeden večer.
6: Čekají tě krásné věci.
1: Poprvé ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.

Zatímco v Karlových Varech probíhá mezinárodní filmový festival, tak Uherské Hradiště, srdce Slovácka, už se chystá na 52. ročník letní filmové školy. Pokud patříte mezi fanoušky a zkráceně filmovky, stejně jako já, tak se dost možná vypravujete každý rok právě do tohoto krásného historického města. A jestli jako fanouškové jste znalí programu filmovky, tak víte, že Radio Wave často posílá svoje pořady a podcasty právě na filmovku, aby zde živě vystoupili a hlavně pro vás a před vámi. Letos se můžete na filmovce těšit třeba na naše dva zbrusunové pořady Impact s Adélou Šponerovou, a ve kterém probírá důležitá a palčivá témata, které trápí generaci Z, také Hotspot Báry Součkové a Sáry Abulkasim, které společně každý týden rozebírají trendy ze sociálních sítí. Těšit se můžete samozřejmě taky na náš cestovatelský podcast Casablanca, 20-letý pořad. Pavel Sladký poprvé s Casablancou vyjede na letní filmovou školu. Tohleto propojení byste si opravdu neměli nechat ujít. No a můžete se samozřejmě těšit i na hudební program, který pro vás letos Radio Wave připravuje. Vy jste možná zvyklí na naše tradiční DJské sety, ale v tomto letos jsme si pro vás připravili opravdu něco jiného z jiného soudku, protože 27. července od 10 hodin se v Literárním stanu budete moct zúčastnit karaoke Rádia Wave, které bude moderovat taková moje maličkost, tedy karaoke se mnou, s Vojtou Záhorou, a připravil jsem si pro vás v duchu letní filmové školy tématiku velmi známého a oblíbeného filmu Kabaret, takže pokud dorazíte přímo od 10 hodin, tak se můžete těšit i na takzvaný opening act. Víc už vám prozrazovat nebudu, uvidíme se na filmovce.

Won't you let an innocent moderator be? Je 16 hodin 53 minut a vytrávíte své sobotní odpoledne při poslechu Rádia Wave a víkendového On Airu. Právě nám hraje Sabrina Carpenter s písničkou Man Child. Je 4. července a svůj výjimečný den dnes slaví Prokop. Já osobně žádného Prokopa neznám a každopádně alespoň takhle za redakci Rádia Wave můžu alespoň popřát Prokopovi Pitartovi, našemu autorovi podcastu Podhoubí. Tak Prokope, všechno nejlepší. Dokonce 16. hodiny v našem playlistu uslyšíte ještě Negative Gemini na tracku You Weren't There Anymore. No a po 17. hodině, tedy v naší poslední hodině společného času v sobotu 4. července, nám zazní třeba Margo s písničkou 07-2020. Jestli nevíte, tak za pseudonymem Margo se schovává publicistka, novinářka, také podcast a bývalá kolegyně z Rádia Wave, Aneta Martinková, která nedávno vydala novou desku a já bych vám ji určitě všem moc vřele doporučil. Tak po 17. hodině okusíte sami. Do té doby příjemný poslech.

Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Margo a písnička 07/2020, výborný track, co říkáš na to, Tomáši?
1: Hele, naprosto geniální. Margo se vrátila po několika letech v krásné to formě, spolupracovala na tom i s Tomášem Havlenem, takže samozřejmě kvalita zaručena. Zdravím Marko a a.k.a. Anetu Martinkovou.
0: No a já zdravím tebe pro naše posluchače a posluchačky. Se mnou ve studiu je teď bývalý moderátor Rádia Wave, také redaktor, ale teď už na plný úvazek vlastně dramaturg Rádia Wave, Tomáš Pacovský, ahoj.
2: Čauko.
0: Ty jsi mi tady před vstupem ještě povídal, že ti to vysílání, ten mikrofon docela chybí, že teď v té dramaturgické pozici jsi takový odstavený. Co je na tom pravdy, Tomáši?
1: Co je na tom pravdy? No, když jsem ti to říkal před vstupem, tak jsem si to úplně nevymýšlel, ale je tomu tak, no tak prostě v té dramaturgické roli spíš jako nastavuju ty mikrofony v ostatním lidem a pomáhám jim k tomu mikrofonu třeba nějak dojít, no a pak se na mě už jako nedostane, no tak jsem rád, že můžu být tady a zase si trošičku zapovídat.
0: Je to tak, mikrofony v našem studiu máme 4, takže můžeš přijít
1: se naklonovat třeba.
0: Můžeš se naklonovat a přijít ke každému z nich, dokonce i 3x. Ale ty jsi za mnou nepřišel na to, aby jsi stěžoval nebo vychvaloval pozici dramaturga. Přišel jsi, protože my si chceme společně popovídat o premiérách, které momentálně vychází každé české pondělí na platformě HBO Max. Ty přinášíš jednu novinku a já pak budu mít svoji. Co je to tvé doporučení?
1: Já mám novinku, která je vlastně polského původu a je to novinka, která bude imponovat všem, kteří mají rádi queer témata, zároveň jako queer témata zasazená do středoevropského prostoru, který se ale vyhlíbají kliše a přichází s novými nápady. Mluvím o seriálu Proud, což je seriál, který vznikl právě letos v roce 2026, takže je to čerstvá novinka. No a je to příběh, který sleduje vlastně osud Filipa, což je takový jako mladý velkoměstský kosmopolitní gay, který jako rád má párty prakticky za každým rohem. Každopádně tomuhle tomu Filipovi se ze dne na den prakticky promění život, protože mu zemře sestra, která má malou holčičku a právě Filip se rozhodne jí adoptovat a vlastně v tu chvíli se mu jako ze dne na den vlastně změní život, protože musí se setkávat s tou realitou toho rodičovství a je to vlastně hodně citlivý, syrový, plastický příběh o tom, co to znamená queer rodičovství, o tom, co to znamená mít takovou tu chosen family, protože tam právě Filipovi pomáhá nespočet jeho přátel právě s výchovou, ale to zároveň i vlastně motiv nějakého jako dospívání, ne v takovém tom jako klasickém slova smyslu, že ti 18 a dospíváš, ale kdy prostě se život s tebou skutečně jako nebabrá a musíš se s tím jako vypořádat. A fakt je to seriál, který se vyhýbá klišé, což je hodně oceňovaný a přichází vlastně jakoby s tématy, které můžou být trošku kontroverzní, zároveň jako i v polském kontextu, protože Polsko úplně není dlouhodobě příznivcem queer lidí, ale každopádně ono to není vůbec kontroverzní, fakt jenom přináší tu jakoby queer tématiku nebo tu queer specificitu do jako velmi jako společensky širokých témat a je to super, jak jsi říkal, každý pondělí teď na HBO Max a doporučuji. Je to trošičku teda jako no, doják, nebo respektive je to náročnější podívaná, ale jako stojí to za to.
0: No mně na tom přijde strašně super, jak jsi říkal, že je to vlastně polský seriál, protože mě osobně baví se koukat na nejrůznější audiovizuální díla vlastně z toho středoevropského kontextu.
1: Mega.
0: Mnohdy se pořád obracíme k té Americe, možná k Británii, taky někdy i dokonce občas do Francie, do Španělska, ale myslím si, že ty naše středoevropské kořeny a to porozumění mezi těmi středoevropskými národy a možná i soucítění, ta empatie je tam možná i větší díky tomu jazyku společnému, tak to pro mě dělá hodně, když se právě koukám na nějaký seriál, který pochází z těchto našich končin.
1: Mega, a já zároveň miluji polštinu, mi to přijde jako nejlepší jazyk prostě jakoby na světě a já to dávám v tom originále a je to bardzo fajné.
0: No tak já nebudu mít takhle intelektuálně propracované doporučení. Každopádně vím, že tohle je seriál, na který se koukáš i ty. A to je samozřejmě třetí série Rodu draka, no která začala vycházet už nedávno. Já se přiznám, že jsem obrovský fanoušek už od doby seriálu Hry o trůny. A tak jsem jenom opravdu s velkým nadšením a s velkým očekáním vyčkával tuhle tu třetí série, zvlášť po tom, co druhá série za mě byla docela taková flopová, dost možná nudná. Hodně jsem se u toho vztekal, protože se protože mi přišlo, že se tam nic neděje a za mě tahle ta třetí série úplně boří ten dojem z té série předchozí a vlastně vůbec nevím, na co se mám kouknout, nebo čemu mám věnovat tu pozornost dřív. A zatím jsou venku dva díly a já se přiznám, že oba dva jsem viděl dvakrát.
1: No mně je to úplně jasný, chtěl jsem se právě zrovna zeptat, kolikrát si to už viděl, protože si přesně taky pamatuju, že si nadával na lehkou absenci vlastně draků, bitev, smrtí předchozí série. A jakoby věřte tomu, že už jenom jakoby v tom prvním díle je všeho
0: je toho dost. Umře tam drak, umře tam člověk.
1: A co víc chceš, a je tam prostě bitva.
0: Já jsem toho víc nepotřeboval.
1: Jsi spokojená, nadšená.
0: Jsem nadšená, přesně tak. Tak tohle byl Tomáš Pacovský, ty tady s námi vydržíš za chviličku ještě na jeden vstupík, ještě trošku si popovídáme, no ale to nebudeme předbíhat. Zpátky do našeho playlistu a podíváme se do Koreje. Teď naše odbočka za K-popem a taky hyperpopem. Tohle je single Sing a Song.

Mladá slovenská kapela Blue Velvet na featu s Viktorem Orem a na tracku Living a Dream. Je 17 hodin 23 minut a se mnou ve studiu je stále dramaturg Tomáš Pacovský a tentokrát už v pozici dramaturga a ne v pozici kulturního referenta. Tomáši, ty na Waveu dramaturguješ několik pořadů, jsou to Fasády,

0: je to nádech, je to impact, vynechávám ještě něco.
1: A vynecháváš ještě hotspot a Casablanco. Ale ano. To je v pohodě, mně se vždycky jakoby podaří z těch pěti pořadů zapomenout na ten jeden. Vždycky vyjmenu čtyři, ale ten jeden vždycky zapomenu, takže to se vždycky omlouvám tomu konkrétnímu zapomnětlivému.
0: Tak my se budeme věnovat teď tomu prostřednímu, tedy impactu, vlastně tomu ani to není nejmladší z těch několika jmenovaných. Každopádně, Impact měla tento týden novou premiéru, která byla na jaké téma?
1: No, na téma, které je poměrně jako náročné, i takhle jako na sobotní odpoledne, ale prostě život a svět je krutý, takže i o těchto tématech se musím bavit. A je to téma domácího násilí, protože teď na serveru iRozhlas.cz ve spolupráci se Karlovkou a Sociologickým ústavem vznikla série článků, velkých longreadů a zároveň taky výzkumů a rozhovorů právě například s oběťmi domácího násilí. No a právě z nejrůznějších čísel vyplývá, že právě každá pátá Češka a každý desátý Čech mají zkušenost s domácím násilím. A potom vlastně, když se dostaneme do té jako nejdramatičtější, nejextrémnější polohy právě domácího násilí, tak to je potom vražda. No a potom většinou vražd žen v tuzemsku páchají současní nebo bývalí partneři, ale zároveň jakoby v české společnosti přetrvává takový ten jako aspekt toho, že my vnímáme domácí násilí jako nějakou soukromou záležitost a zároveň často taky zapomínáme vůbec jako na děti, které vyrůstají v násilných domácnostech, které my máme tendenci přehlížet a chápat je jako prostě jenom takové jako svědky, kteří si z toho jako nic moc neodnáší. A naopak vlastně poslední dobu zjišťujeme, že si odnáší obrovskou zátěž psychologickou, ale občas třeba i fyzickou, protože to je všechno propojené do následujícího života nebo třeba do partnerského života a podobně. Takže fakt těžký téma, kterýmu se teď věnovala Adéla Šponerová v tom nejnovějším Impactu, a vlastně aby o ně mohla poreferovat, tak si pozvala dvě vědkyně, a sice socioložku Blanku Niklovou a antropoložku Danu More, které se právě podílely na těch nejrůznějších výzkumech, které se potýkají nebo které se bývají domácím násilím v Česku.
0: To je opravdu důležité a taky závažné téma. Já jsem si nyní připravil krátkou ukázku z nejnovějšího Impactu, který už teď najdete k poslechu samozřejmě na našem webu v aplikaci Můj rozhlas, ve všech vašich oblíbených podcastových aplikacích. A Tomáši, kde ještě?
1: No a samozřejmě taky na YouTube, nebo ne, ani ne samozřejmě, protože jsme pořád v rádiu, ale Impact je i na video, takže pakliže zamíříte na náš YouTubeový kanál, tak se tam můžete podívat právě i pokud jste takzvaně vizuální.
0: Takže pakliže. To by nešlo, abys nemluvil na mikrofon bez toho. Takže pakliže.
1: To je můj prostě signature move.
0: Tomáši, díky, že jsi představil Impact a díky, že jsi nám doporučil seriál Proud, a měj se hezky.
1: Taky díky, papa.
0: A já už vám pouštím tu krátkou ukázku.
2: My víme, že většina těch vražd žen pochází od jejich bývalých nebo současných partnerů. To znamená, že ten genderový aspekt tam hraje nějakou roli. A v momentě, kdy se tohleto zamlčuje nebo nepojmenovává, tak tím zároveň jakoby mizí linka na to téma domácího násilí, protože to není taková, tenhle typ vraždy se nestane ze dne na den. Zpravidla to násilí nějakým způsobem roste, eskaluje, a tohle je jakoby na konci toho řetězce. A v momentě, kdy pojmenujeme ten konec řetězce, tak nějak existuje nějaká představa, že bude větší ochota zastavovat to násilí tak, aby nedošlo k femicidě. To je vlastně to, co Klára Filipová píše na konci toho posledního článku, že když se ty věci nezastavují, tak tohle může být jedna z variant, jak to skončí těžkým ublížením na zdraví anebo femicidou. To znamená, že myslíme si, že v momentě, kdy se to víc pojmenovává pravým jménem, to znamená, že tenhle ten typ situace může být tak nebezpečný, že jde o život, tak to zvýší a zvyšuje nějakou schopnost to řešit. A navíc my máme i na mezinárodní úrovni povinnost ty věci nějakým způsobem monitorovat, a Česká republika tady v tom bohužel opět zaostává, takže jednak je to nějaký kulturní aspekt a jednak je to aspekt toho, k čemu jsme se zavázali jako stát.
3: Ale já bych vlastně vnímala to, že tady v tom případě je opravdu jakoby důležitý i ten rozměr čistě symbolický. Je to prostě otázka, a to také vidíme, jakoby vlastně ty země, které zejména mají femicidu i uzákoněnou, jsou často latinskoamerické země, ale i země Jižní Evropy. A tam to má tu symbolickou rovinu jako velmi silnou. A je to vlastně uznání toho, že tohle je výsledek genderově podmíněného násilí. To znamená nějaké jako zásadní nerovnosti, která potom sítí tu představu, že takové chování, takový čin je vlastně oprávněný.
4: Impact. událostech, které mají dopad. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Hodina 36 minut v sobotním odpoledni na Waveu a právě nám hraje Georgia Smith s písničkou The Way I Love You. Před námi je třeba také Girl Ray a na tracku Friend Like That. No a ten odpolední on air už se tak nevyhnutelně blíží ke svému konci a ke své smrti, která nastane v 18 hodin. Do té doby nás v playlistu ale čeká spoustu skvělých písniček. Můžu zmínit třeba brněnské duo Blue Wandy s takovou krásnou romantickou písničkou Francesca, tu eres mi amor. Zahraje nám taky britský rapper Fimi Guerrero, potom Fontaines DC a nebo američtí postpunkeři Turnstile. A celý ten playlist dnešní 17. hodiny a celého odpoledního on airu uzavře Bariel a Anička Veverková. No je rozhodně na co se těšit, tak nepřepínejte své rádiové přijímače.

Jamor, tohle to bylo brněnské duo Blue Wandy s takovou krásnou romantickou písní Love Songem, který přirovnává právě romantickou lásku a k lásce fotbalových fanoušků Hooligans. Když už jsme zpátky u toho fotbalu, tak připomenu, že dnes jsme si po 15. hodině telefonovali s naším speciálním zpravodajem z mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026 Janem Kalibou, který nám dnes podával report o tom, jak se v Americe na Den nezávislosti 4. července ruší a nejrůznější venkovní akce, buď se ruší, nebo se přesouvají dovnitř, protože i Amerika trpí takovou vlnou veder, kterou jsme my v Evropě měli ten minulý týden. No ale co se dneska rozhodně neruší, tak to je osmifinálový zápas Francie s Paraguayem, který se odehraje právě ve Filadelfii, právě to je, což je takový symbol té americké nezávislosti. A to všechno jste mohli slyšet po 15. hodině v našem vysílání. Ale teď už zpátky k tomu, kde jsme teď. 17 hodin 45 minut a před námi poslední hudební novinka sobotního odpoledne od britského rapera Fimi Guerrero. Táhle ta písnička, ta se jmenuje Duty a k něm, nebo k Fimi Guerrerovi se na tomhletom tracku přidalo polsko-anglické duo Bass Victim aka Maria Manov a producent Ike Clayton. Tahle ta skladba pochází právě z Fimi Guerrerova nové desky The Statue of a Fool. Je to osmiskladbové EPčko a my jsme nasadili právě tenhle ten track Duty.

I'm happy to give myself away zpívají Turnstile na výborném tracku I Care z jejich loňské desky Never Enough. Je 17 hodin 53 minut a já jsem happy, že se taky můžu dát sám sebe pryč, protože víkendový on air s Vojtou Záhorou na Radio Wave právě došel do svého konce. Každopádně ty uplynulé 4 hodiny a byly nabité opravdu jak zpravodajskou hodnotou, volali jsme se do Ameriky, tak samozřejmě i premiérami z redakční práce z letošního nebo z tohoto týdne. Před vámi je teď pořad Psycho od 18 hodin, kde se Karolina Faberová a Pavel Šebesta budou dívat do vesmíru a také na to, jak takový výlet do vesmíru je test lidské psychiky. Od 19 hodin potom budete poslouchat Buchty, Ivanu Veselkovou a Zuzanu Fuchsovou na téma mazlících parties a od 22 hodin můžete poslouchat náš podcast Pod s Eliškou Soukupovou a Kájou Vladykou a jejich hostkou a Míšou Hanzlíkovou, která bude mluvit o mateřství, o rozvodu a třeba taky o pole dancingu. Já doufám, že máte nějaký hezký program pro zbytek vašeho sobotního odpoledne či večera a že si ten program náramně užijete. Společně se uslyšíme zase zítra, do té doby se mějte hezky, čaudy!

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho na Radio Wave.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
2: Tady Kája.
3: A tady Pavel.
2: A my vás vítáme u nového dílu našeho podcastu Psycho.
3: Hele Kájo, víš, co je Psycho?
2: Povídej.
3: Hele, zkus si představit, že tě někdo na 3 roky zavře do poměrně malý krabice s pár lidma, který jako jsi vlastně nevybrala, jo, a ty máš nějak jako fungovat po ty 3 roky.
2: A víš, co je na tom nejhorší? Že co? Většina z nás, to byl náš dětský sen.
3: Že
2: spoustu z nás tohle představuje jako náš dětský sen. A ne, není to pobyt u nějakého sériového vraha. Hodně z nás se chtělo stát kosmonauty a astronauty.
3: Je to tak. Já jsem měl jako dítě jako stejný sen. Samozřejmě, když se o tom člověk dozví něco víc, tak už to potom přejde, ale aspoň mě to teda přešlo.
2: A mně to taky přešlo, když jsem si uvědomila, co za tím všechno stojí.
3: Ale proč se o tom dneska budeme vykládat, nebo z jakého úhlu pohledu se o tom budeme vykládat? Ono teď přednedávnem proběhla první pilotovaná mise Artemis, což je návrat lidí na měsíc. A šlo tam o to, že teda posádka amerických kosmonautů z NASA, tak obletěli měsíc, přiletěli na zpátek na Zem, všechno to proběhlo cca jak mělo, snad tam měli problém akorát se záchodem, který se jim podařilo opravit.
2: To mě škoda, že tam nebyl teda Howard Wolowitz, který by ho opravil.
3: Ale taky mě to napadlo, když jsem slyšel tuhle zprávu, že Big Bang, že to
2: stejně
3: jako
2: takhle krásně předpověděl. Stejně nemá doktorát jako my, ještě mohl opravit záchod.
3: No bylo to vtipný, že vlastně to, co jim to jako byl ten problém, takže jim zamrzal, takže oni ho museli jako otočit směrem ke slunci a sluníčko to rozehřálo, pak to šlo, jo, pak to se nějak něčem takovým to spočívalo ta závada. Mm-hmm. Hele, ale proč se o tom bavíme? Já jsem viděl u Jimmyho Fallona, to je show Jimmyho Fallona, taková ta, že se tam vlastně bere, já nevím, takový jako něco jako Kraus u nás.
2: Jo, jo, prostě si tam bere ty hosty.
3: A nějak je zpovídá a je to informativní a zároveň zábavný. Tak tam právě takhle měl posádku těch kosmonautů. A ty lidi, jak tam že spolu fungovali, tak jsem si říkal, tyjo, to je fakt docela jako dobrá partička, že věřím, že jim to mohlo jako nahoře fungovat. Jo. Různě zpovídal o tom, jak se znají navzájem, třeba kdo nejpozději usíná, jo, nebo...
2: Nebo hrozně vtipný, že oni vlastně znali fakt takový ty svoje divný návyky, jako ty tiky, co kdo dělá,
3: Takový
2: to, jako, že když máš někoho fakt hodně nakoukanýho, máš svého partnera nakoukanýho, teď víš, že když se podívá takhle, tak už víš, že je naštvaný a jako... I bylo vidět opravdu, že o sobě hrozně jako mluvili, jako genuinely hezky o sobě jako mluvili.
3: Jo, prostě taková jako banda kámošů, jo, by to člověk viděl na tom.
2: No akorát, jak tu bandu kámošů, že udávají dohromady.
3: No právě. Já, když jsem se právě jako nad tím koukal na tu show Jimmyho Fallona, jsem si říkal, ty jo sakra, ale ono jako třeba, když se poletí na Mars, jo, což teď teda není konkrétní plán, ale v té představě, ať už nějakých jako soukromých lidí, jako je Elon Musk, nebo státních agentur, že by teda se jednou letělo na ten Mars, tak ta představa existuje, že by tam jako letěli lidi. A to rozhodně to bude z největší pravděpodobností prostě zase jako jedna z nejsledovanějších věcí. Jo. To je ta první cesta, ty ostatní, to je otázka, že jo. Stejně to bylo jako s tím Apollem, tam nejvíc sledovaný bylo přistání na měsíci, což vidělo 600 milionů lidí, jsem našel číslo, což má být jako každý pátý člověk v té době.
2: Krása.
3: Takže si to představ, tohle to byla ta jako úplně primární reality show, když si to tak vezmeš.
2: No, vlastně první reality show, no. Jako dneska jsme si i říkali, že to vystojíme na těch reality show, ale my se na ty reality show podíváme příště.
3: Tak
2: máte teaser na příště.
3: Nicméně, já si dovolím takový jako smělou předpověď, jo, že kdyby měl někdo vybírat nějaký jako budoucí kosmonauty, který poletí na Mars, tak si myslím, že jako velmi jako dobře zběhlej v tom může být člověk, který vybíral lidi do reality show. Akorát, že by je měl vybírat přesně jako obráceným ústrem, než jak vybíral ty lidi do té reality show.
2: Určitě, no.
3: A dneska si řekneme proč, jo. Dneska si řekneme, jaká je v tom vlastně souvislost.
2: Ale tak se pojďme podívat na to, jak třeba nějaký ty experimenty vlastně vypadají, nebo jako jak tam ty lidi vybírají. To můžeme ještě nějaký fun fact, jo. Jasně. Když se dějí tady ty experimenty, že asi jste slyšeli někdy o tom Mars 500. My jsme tady měli taky experiment v Československu a jmenovalo se Štola 88. Mně došlo, že to zní jako název v hodě neonacistické kapely.
3: Ne, je to na ale
2: ono to bylo opravdu, protože to probíhlo.
3: Proto bylo v roce 88.
2: Bylo to v roce 88 a ještě něco bylo ve Štole.
3: No pun intended.
2: No pun intended v té době, dneska to by mělo asi jiný konotace, ale bylo to docela zajímavé, protože jako i ty výsledky toho výzkumu, samozřejmě dneska bychom to asi vystavili trošku jinak, ale byly docela zajímavý a vlastně docela dost podobný tomu, co i tam furt ty astronomky řeší dotek, že jo?
3: Jasně. To je vlastně docela zajímavý, jako jak se studuje, jo? Jak to teda si to lidi vlastně vůbec zvládnou, nějakou takovouhle jako dlouhou cestu, tak se dělají takzvaný analogový studie, teď co se tím chce říct, jo, není to analogová televize ani tak dále, ale je to vlastně něco, co se nejvíc blíží, je to nejlepší jako analogie, co se nejvíc blíží té realitě toho, jak by to asi mohlo vypadat, jo, když se poletí na ten Mars. A my vlastně takových zkušeností jako lidstvo máme řadu. Jo, jako aniž bychom mysleli na cestu na Mars, tak už nějaký staletí zavíráme lidi do vězení, což je jako docela malý prostor, kde musí vydržet x let. Existují, že jo, ponorky, na kterých musí lidi strávit, Bůh ví, jak dlouhou.
2: Ono prostě i takový dobu. Ty vlastně ropný lidi na ropných plošinách, že jo.
3: Těžební plošiny, těžební zase, plošiny, no. Zase, jo, jako tam je náročný pracovní prostředí, je to jako, jde vám tam taky o život, když na to přijde a musíte se tam jako vystát s řadou dalších lidí na malém prostoru. Jo, vlastně jako tyhle ty představy nějakých jako podobných prostředí známe, takže s tímhletím vlastně máme docela intenzivní zkušenost. Uh-huh. Ne, neříkám, že dobrou, ale intenzivní zkušenost. Uh-huh. Nebo když si vezmeš, jak se cestovalo prostě, že jo, jako první zaoceánský plavby byly v malých kocápkách a i když byly ty větší parníky, tak furt jako to je relativně malý prostor.
2: Ale pořád se tam byl jako několik týdnů vlastně zavřený a neviděl si kolikrát pevninu, což si myslím, že taky musí být jako docela v tom vesmíru, nebo i když jsi zavřený v nějaký tý experimentální štole nebo nějaký bublině, tak jako vlastně nevidět, to není světlo, nevidět ten svět, jak kolem to běží.
3: Kolumbus říkal těm svým námořníkům, že nejsou ještě tak daleko od pevniny, aby se mu nezbouřili. Jo?
2: No, ale to je vlastně pravda.
3: Ale to,
2: že?
3: Je to jako podobný efekt, nebo jako vlastně řadu podobných věcí tam můžeme nacházet, jo? S nějakou zkušeností lidí, která existuje. A víme, že to jako lidi dali, jo? Že to nebyly úplně skvělé podmínky, jo? Třeba na plachetnicích britského námořnictva, tam mohlo být až 500 lidí prostě na jako malém prostoru. Jo? Zvládali to údajně jenom díky zásobám alkoholu, který, jako když došel, tak
2: byl problém.
3: Hrozilo povstání, hrozila spoura. Takže jo, jako víme, že tohle z toho lidi jako dokážou zvládnout. Ale zároveň, my když takhle jako někoho pošleme do vesmíru, tak chceme nejen, aby to zvládnul, ale byl toho ještě jako co možná nejfunkčnější.
2: A jo, a ideálně se vrátil domů netraumatizovaný. A,
3: tak, no,
2: aby byl ještě v pořádku, jo, tak, a v dobrý kondici. No, a je ten právě třeba zajímavý, že když to dějí v té Štole, to je jako fakt vám doporučuju, najděte si fotky Štole 88 a je to fakt děsivý. Ale jestli máte rádi nějaký takový ty post a pohry, tak je to dobrý, je to přesně pro vás.
3: Metro,
2: je to trošku takový metro, no, ale bylo to vlastně dost zajímavý, protože tam bylo dokonce v tom výzkumu žena, neuvěřitelný. Jo, wow. Ale ne, bylo to spíš zajímavý i z toho důvodu, že třeba co tam jako u těch kosmonautů říkají, že největší průšvih, co třeba nejvíc narušuje tu psychiku, je prostě nedostatek spánku.
3: Jasně.
2: A to je i z toho důvodu, že tam prostě hodně hučí ty přístroje, nebo někde si najděte zvuky, jako co jsou na ISS, jo, takový ASMR si můžete dát, ale je to dost, ne, je to jako nepříjemný, je to takový to prostě permanentní hučení, bzučení, něčeho.
3: Nějaký přístroj údajně v projektu Mars 500, což byl teda projekt Ruska, ale zúčastnili se ho i v té době jako vlastně ESA, jo, jako Evropská agentura a dobrovolníci jak z Evropy, tak z Ruska. Tak tam taky, jo, jakože vlastně to, co bylo nejvíc stresující, bylo to, že se lidi zase až tak dobře nevyspali.
2: A to právě i tady právě, jak říkali, a že vlastně v té Štole to měli, že tam jen pražsky hručely ty přístroje, zářivky hučí, že jo.
3: Jasně.
2: Je tam nejvíc narušený takový ten přirozený biorytmus, ty biologické hodiny.
3: Ale zároveň, že třeba to bylo jako asi mi přijde nejzásadnější výsledek toho Marsu 500, takže tohle to hrálo roli především první dva měsíce. Mm-hmm. Jo, to bylo znát, že se na to prostě lidi museli zvyknout. A když se tomu přizpůsobili, tak už tam dokázali nějak chodit mm-hmm. a nějak fungovat. Mm-hmm. Jo, takže to je taky jako zajímavý prvek, aspekt toho, mm-hmm. že když někam jako takhle se poletí, tak pravděpodobně prostě to nejtěžší bude si ze začátku na to zvyknout. Mm-hmm. Ale potom už od určitý fáze, třeba to, jak se člověk dokáže vyspat nebo ne, mm-hmm. tak už se dokáže jako nějakým způsobem se tomu přizpůsobit, pokud nemá nějaký jako opravdu jako zásadní problémy s tím prostředím.
2: No a to je další vlastně věc. Co když jsme právě na to koukali, i třeba co se na těch misích jako popisováno jako jedna z dalších stresujících věcí, s čím oni hodně pracují, je to, že prostě nevidí to denní světlo a mají rozházený ten cirkadiální rytmus. Že? Mm-hmm. A že vlastně ty tam nevidíš den světlo a oni i třeba na tom ISS mají to tak, že ta stanice oběhne tu zemi 16krát.
3: No, tak to je.
2: Takže oni jsou vlastně v podstatě
3: to může udělat, že jo, s nějakým jako cirkadiálním rytmem, no.
2: Takže oni mají v podstatě oni jsou v permanentním jetlagu. Mm-hmm. Ale co říkají, že je dobrý, co i třeba popisují, že si myslí, že právě u těch misí na Mars, že bude problematický, že říkají, že jedna, a to i popisují v těch výzkumech, že jako jedna z věcí, která jim tam třeba pomáhala jako udržet si nějakou psychickou pohodu, že koukali prostě z okýdek na zemi. Jo, že koukali, jak je hezká, jo, že co se tam děje.
3: Oni tam teďkonc mají takovou docela jako pěknou vlastně pozorovací místnost,
2: no.
3: Člověk může vletět, protože tam
2: jo,
3: člověk
2: vítá, jako, že... Jako chillout zóna.
3: Taková
2: jako...
3: chillout zóna, no. A tam má člověk pod sebou, že jo, tu zemi, jo. Nebo nad sebou, podle toho, jak to vnímá.
2: Ty zrovna jsou, ale u toho, u té mise na Mars, že to bude fakt velký problém, protože pak v jednu chvíli uvidí Zemi a bude to prostě jako hvězda, nějaký modrozelený hrášek, jo. Co tam je prostě floutuje ve vesmíru.
3: Ale rozumím, ale jako nemli to samý vlastně jako měli ty námořníci, prostě no. Když odpluli někam od pevniny, tak jako neviděli pevninu.
2: No, přesně, že to vlastně bude jako asi...
3: Jako, že je blbý, ale zároveň to něco, na co se si člověk jako může zvyknout.
2: Asi jo, a taky další věc je ta, že samozřejmě dneska už se třeba taky ví o nějaký jako práci s barvama v tom prostoru, že třeba ruský sektor má na ty ISS víc do béžova interiéry, že je to lepší na oči než ta čistě bílá.
3: Jo,
2: nebo teďkom právě i pracuju s těma různýma světlama, chytrýma osvětleníma, který ti vlastně simulují nějaké stmívání, rozsvěcení. Mm. Ale i opravdu, že jsou měkký, teplý, že to není prostě zářivka, jak ve škole, prostě v 8 ráno. A to nebo, tak jako pomáhá.
3: A nebo nově instalovaný bílý pouliční osvětlení. Potom musíme udělat díl.
2: Ano, uděláme. Ale právě jsem na to hodně koukal, že vlastně se teďko budou snažit třeba využívat hodně AI.
3: Jasně.
2: Jako já jsem svůj AI terapeutu.
3: Ale jo, ale s tím AI je to vůbec zajímavý, jo. Mm. I krz to, jako, jak se uvažuje o tom, koho teda vybírat. Mm-hmm. Jo. Protože co se třeba týče toho AIčka, jo, tak dneska se vlastně už uvažuje o tom, že člověk, který takhle někam poletí, nebo třeba poletí na ten Mars, tak spousta těch systémů, ať už prostě v rámci té lodě nebo nějakých vědeckých, tak bude v sobě obsahovat nějaký druh umělé inteligence. Mm-hmm. A vlastně ta schopnost jako pracovat s umělou inteligencí ve smyslu dobře jí zadávat úlohy, mm-hmm. vědět, v čem je její silná stránka, v čem naopak jako může mít své slabiny, schopnost rozlišit mezi jako dobrým a špatným výstupem. Mm-hmm. To bude jako vlastně jedna z klíčových dovedností pro budoucí kosmonauty. Jo, jako ten původní představa bylo vybírat teda ty testovací piloty. Jo, prostě mm-hmm. člověka, který je schopen zachovat klidnou hlavu v nějaký jako situaci náročný. A dneska už se uvažuje o těch lidech, kteří jako lítají do vesmíru, že by spíš měl mít takzvanou jako expeditionary mind, tomu říkají, jako vlastně mysl expedičního účastníka. Mm-hmm. Jo, prostě jako člověk, který by rád jel někam, já nevím, na Antarktidu, nechá se tam zavřít na půl roku, je s tím v pohodě, protože tam bude mít nějakou zajímavou práci, která ho naplňuje. No. Jo, tak vlastně jako tato ten
2: opravdu,
3: typ člověka.
2: Jo, je to právě o tom, že oni právě dřív vybírali hlavně odborníky, že jo, aby to vůbec zvládli ovládat. Že ve chvíli, když se jednomu něco stane, tak aby ten druhý uměl zastat jako jeho práci.
3: Jasně.
2: To byla největší, nejdůležitější
3: věc. Oni vlastně
2: věc.
3: Furt musí být tvrdá mravenec práce všeho druhu. Jo, že když jako by tam měli jednoho úzce specializovaného, tak ten kdyby nějak vypadl, tak najednou tu specializaci nemají.
2: A pak se začalo najednou ukazovat, že vlastně nejlíp jim začínají fungovat smíšený týmy, muži, ženy, protože se nejlíp ty lidi socializují mezi sebou.
3: Co se týče Trumpa a letů do vesmíru a jeho administrativy, tak teď jako ten příští let, co se poletí kolem měsíce, nebo se na měsíc, tak tam poletí jenom muži.
2: Aha, zajímavý.
3: prej vyšli, jako, že jsou zrovna nejlepší na tuhle misi a že to jako žádný jako další, prostě zatím jako nehledejte žádnou další motivaci. Mm-hmm. Jsme slyšeli od různých lidí, že jo, ať už vedení NASA a tak dále. Ale vzhledem k tomu, jak se jako Trumpova administrativa staví k jako vlastně vyrovnání mužů a žen, tak...
2: No, tak jako když tam jsou jako i výzkumy, že jo, jako když máš tam napsaný, že něco gender, nebo women, tak to máš, zarazí tě výzkum, jo.
3: Jasně, tak to jako všude různě ruší. Ale to je jako právě docela zajímavý a studuje se to, jo, do jaký míry teda tyhle ty namíchaný skupiny jsou fajn, dokonce teďkon z té americký zase analogový studie, to znamená, že máš lidi zavřený někde jako na Havaji, na jedné sopce a že to teda připomíná povrch, já nevím, Marzu nebo měsíce a že to jako seš na tom povrchu a tam teda chodíš pracovat prostě do toho okolí, do toho prostředí, tak tam zkoušeli teď třeba jenom čistě ženskou posádku a různě jako zmíchaný posádky a teď teda budou vyhodnocovat,
2: jak, co jim z toho vylezlo.
3: Co jim z toho vyleze. Jo, takže.
2: Jako já si myslím, že moje taková jako představa je, že ty, právě taky ty stereotypní představy, že jo, když jsou tam jenom ženský, tak to bude hrozný, to blbě dopadne a chlapi, ty jsou takový ty bros a ty si to prostě říkají, ono vůbec, jako, tenhle to jsou úplně, jako, tenhle ty lidi fakt, jako, uvažují hlavně jinak a jsou opravdu tam, jako, mission oriented. Jasně. A ty konflikty tam prostě se během té mise nevytváří, nebo se vytváří minimálně.
3: Tohle je hrozně zajímavý. Četl jsem jeden článek, kde právě studoval ten výzkumník, jak třeba řešili různý problémy kosmonauti jako z různých komisí, ať už Američani, Rusové. A vlastně studoval to na základě jejich výpovědí, jo, že oni teda říkali, jak s čím se setkali a jak teda co dělali a tak. A na tom bylo zajímavé, že teda za A měli vždycky jako tendenci to řešit nějakým jako konstruktivním způsobem, jo, nebo případně, že šli za ostatním, jo, řešit to nějakou jako sociální podporou. A vlastně třeba my jako úplně minimálně mluvili o nějakých konfliktech v tom letu. Ale pokud mluvili někdy o nějakých konfliktech v rámci posádky, tak mluvili buď to před letem, anebo po letu.
2: Což mi ale vlastně vychází dost podobně, že když já jsem třeba zažila nějakou, jako, nebo když se řeší nějaký mimořádný události, tak během toho, jako během té události, kdy tam třeba zase už jako hasič, policista, kdokoliv, tak si ty lidi nehádej. Prostě jedou jednak podle nějakých protokolů, který mají a druhé prostě jsou orientovaný na to vyřešit tuhle situaci.
3: Jasně.
2: To, že se pohádej předtím nebo potom, to se řeší jako jindy.
3: Jo.
2: Vlastně to je zajímavé, že to takhle může fungovat i z dlouhodobého hlediska.
3: Jasně, jasně. Jo, takže jako dá se říct, nebo dá se předpovědět na základě těch našich zkušeností, že bez největší pravděpodobností ten let proběhne v klidu. Jo, že se lidi nezhádají, i kdyby si zrovna úplně super nesedli. Že pokud se zhádají, jak se zhádají před nebo po. A že opravdu, když člověku jde o život, tak jako poslední, co chceš, tak je řešit nějaký jako napnelizmy.
2: To já si myslím, že to vlastně je opravdu daný tím, že fakt máš tu hlavu nastavenou na to, jako hledat úplně jiný, jak řešíš úplně jiný problémy, než jasně, v běžném jasně. životě. To není, že jsi tamhle v kanclu zavřený s pár protivnýma jako lidma. Ale jsi tady, jako jednak jsou to odborníci, druhé prostě už to nejsou žádní amatéři, to jsou lidi přesně, kteří jsou od vojáků, jsou to výzkumníci, jo, mají se sebou dlouhý zkušenosti, jako už bez tak dost extrémním jako povolání.
3: Jo, ale ty, co lidi poletí, tak to nebudou nutně jenom jako vojáci, nebo výzkumníci asi jo, asi budou mít nějaký jako zázemí vědět, to vlastně museli mít už.
2: Museli všichni, no.
3: I jako ty první astronauti museli mít alespoň nějakýho jako bakaláře, něčem, co souviselo s tím jako lítáním nebo s kosmonautikou. No a potom je ještě takové zajímavé se podívat na to, dobře, co souviselo s tím jako lítáním nebo s kosmonautikou. No a potom je ještě takové zajímavé se podívat na to, dobře, tak je tady nějaká jako kvalita, jo,

0: s nějakým jako střední mírou, nebo jako vyšší střední mírou otevřenosti ke zkušenosti. Hmm. Ono to totiž taky jako upřímně často, kdy koreluje s inteligencí, takže tam je to jako trochu složitější.
1: No.
0: Ale určitě jako nízký neuroticismus, co z toho vychází. Přívětivost z tom modelu je vlastně nejlepší korelát jako antipsychopatie, že to jsou vlastně jako málo psychopati.
1: No, protože ono si člověk řekne, no jo, když tam musí přesně zachovat tu chladnou hlavu a to v těch stresových situacích, tak ten psychopat je dobrý. Ale tady, když tam má fungovat v tom týmu, tam nemůže jako nikoho skopnout, jo, nemůže se, tam musí být všichni na stejný úrovni, případně jo, teď velím já a teď tady budu velet já, takže to je jako hrozně důležitý a to si myslím, že odlišuje právě třeba u těch reality shows, kde tam může být takovýhle člověk, ale může být opravdu psychopatický.
0: To je jako je zajímavý, že jo, toho tam vlastně jako chceš vidět, protože to bude zajímavá show.
1: Jo, tak jako oni pak, když tam tom Survivoru, že mají různě jako taktizovat a podobně, jak je to prostě fakt zajímavý, kdy oni jako takovýhle člověka vyhledávají, no, tak to máme týzer na příště, jo.
0: Ale a proto já říkám, že člověk, který psycholog, který měl někdy zkušenost s výběrem do nějaký reality show, tak by zároveň byl dobrý na výběr kosmonautů, ale přesně tím obráceným způsobem. Jo. Jo, že ty chceš vlastně najít lidi do situace, která je velmi podobná nějakému Survivorovi nebo Big Brotherovi, ale přitom chceš, aby tam k tomu dramatu nedošlo. Zatímco, když to chceš jako tu show pro lidi, tak chceš, aby k těm dramatům docházelo.
1: Ale co bylo vlastně zajímavé, že my jsme se říkali, když jsme to připravovali, jako jestli opravdu jako byli psychopati ty astronauti nebo ne. Jo, aby to zvládli.
0: Jo, jo. A to je zajímavý, ta diskuse skutečně jako existuje, jestli třeba Armstrong. Jo, jako
1: ten vlastně, správný.
0: Ano, ten správný Armstrong, který vystoupil, ne Neil Armstrong, ale ten, o tom víme, že asi jo, ale...
1: Počkej, ne, Lance Armstrong byl...
0: Lance Armstrong. Aha,
1: jo, Neil vystoupil na měsíc, Lance Armstrong byl psychopat.
0: Tak, Neil Armstrong, tak teď jsem to teda pěkně zvoral já, jo. Takže Neil Armstrong z největší pravděpodobností ne, Lance Armstrong z největší pravděpodobností ano, a teď proč? A existuje kolem toho ta debata, jestli teda Neil Armstrong byl nebo ne. Protože on byl pověstný tím, že byl jako dokázal být klidnej v situacích, ve kterých by asi většina lidí úplně klidná jako nebyla, jo. A to vlastně něco říká o výběru astronautů právě do ať už jako projektů Gemini nebo Mercury a nebo Apollo, jo, kdy vlastně se tam z začátku jako NASA především vybírala z řad testovacích pilotů. A musím říct, že...
1: Ty už jsou sami o sobě dost odolný.
0: No ale to byl asi jako fakt prostě dobrý nápad. Jo? No, vlastně je to podobná situace. Je to jako nějaký nový stroj, jde tam o to, že člověk je schopen podstoupit nějaký riziko a zároveň se v tom jako riskantní situaci chovat racionálně i jako na bázi toho, že potřebuješ rychle se rozhodovat. Jo,
1: jo, ale i vlastně umět udržet opravdu tu klidnou hlavu v nebezpečné situaci, umět třeba nevomdlít, jo, prostě při nějakým vysokým přetížení, protože už jsou na to naučený, jsou na to nacvičený.
0: Člověče, to jako, oni jako letěli právě, to byla jedna z těch Gemini projektů, jo, kde tam právě zkoušeli vlastně jako setkání ve vesmíru, že teda dvě lodě se potkají a spojí se dohromady. Tak při té příležitosti se z nějakého důvodu, teď už přesně se nebojím, někde byl asi nějaký problém, nějaká průcha, tak se začaly točit. Jedna z těch trysek začala roztáčet. A mě teda jako museli se závod pojit a mě to točilo dál. A pak už se dostali do takových obtáček, obrátek, že začali ztrácet vědomí. A v tomhle tom právě ten Armstrong byl schopen zachovat chladnou hlavu a vyřešit tu situaci, že teda za A vypnul tu trysku, která je roztáčela, a za B se nechal se zpomalit tryskou, která byla určená pro návrat na zemi. Jo. Když si představím sebe v té situaci, no já bych to za A nemám rád kolotoče, takže já bych byl jako naprosto hotový. Jo. To prostě si, jo, a ten člověk byl schopen vlastně jako zachovat klidnou hlavu a zvládnout tu situaci, kdy opravdu jako šlo o život. A nebo když přistávali na měsíci, že jo, tak oni tam s tím lunárním modulem tak přistávali na místo, kde bylo nějak jako spousta šutrů a nechtěli to riskovat. Tak teda, že popoletějí dál ještě za kráter. No a jako přistál asi jako se to, co mu zbylo v nádrži, tak byly asi jako 3 vteřiny práce toho motoru. Jo. Takže by chtěli ještě popoletět o 5 metrů dál, tak už by to jako možná nedali. Jo. Takže byl schopen zachovat jako klidnou hlavu i v těle těch situacích, které jako byly dost na hraně a vlastně tam o ten život šlo.
1: No a to je právě, my jsme jako na to koukali, on opravdu byl popisovaný jako, že hodně jako hodný člověk, takový opravdu přátelský, on i když, jestli jste viděli třeba s ním i nějaký interview, tak je takový jako je fakt ten klid čiší, jo? Jasný, že jasný. To je jako vidět. A myslím si, že právě i teď ty astronauty, kosmonauty, který tam prostě vybírají do

0: do těch misí, tak vlastně hledají rezilientní lidi. A my jsme jeden z našich minulých dílů mluvili o tom, že rezilience může být trošku taky jako
1: takový znak psychopatie. Může být člověk rezilientní z různých důvodů. Jo.
0: Ale tady opravdu jsou rezilientní, že jsou fakt odolní. A já jsem se teda koukala, jakoby podle jakých kritérií třeba do toho Apollo vybírali ty, a tu posádku. A tam bylo to samozřejmě fyzický testy, všechno možný, to jako jo, ale psychologický testy nikdy vyloženě zmíněný nejsou.
1: No, to je takový, jako já jsem našel teda nějaký psychiatry a psychologi, kteří se na tom podíleli, ale vlastně co používali
0: zač... To je Rorschacha snad, to jsou ty skvrny.
1: Jo, ale když se na to člověk podívá, na tím zamyslí, tak oni především, co hledali, je, jestli nemají ať už nějakou jako duševní nemoc nebo nějaký jako náznak duševní nemoci.
0: Já jsem totiž našla, že třeba v protokolu NASA je, když má nějaký stav psychózy, ale tam se může dát i to, že člověk dostane panický záchvat nebo něco. Jasně. A že tam je opravdu, že tě mají spoutat jako lepenkou nebo duct tape, tam říkají, že to je taková ta lepší lepenka. A prostě ti dají nějaký uklidňováky. Jo. Protože stát se to může, tam jsem právě poslouchala taky rozhovor s jedním astronautem, který byl na ISS.
1: Jasně.
0: A ten říkal, že jeden jeho kolega, že se mu stalo, že se mu nějak v noci zdálo, že ho bolí zub a vlastně se nějak vyschýzoval, že ho bude bolet zub dál a že se nedostane na zem a že neví, co s tím dělat a i to tam jako popisal, říkal, ale když mě to bude, tam byl nějaký záznam té konverzace, co budu dělat, jako já tady nemám nikoho, kdo by to odoperoval nebo něco takového. Naštěstí pak se nějak sklidnil, ale jakože třeba takováhle hloupost, která vám přijde jako Ježíš Maria, no tak co, tak tam v tom vesmíru, kdy víte, že jste fakt odstržený od pryč.
1: Že vlastně jako malý problémy můžou být život ohrožující, že jo?
0: Jo,
1: jako co je zajímavý, tak vlastně furt to, co platilo ještě jako za toho prostě na začátku toho lítání, že pravděpodobně, proč se jako na ně koukali psychologové, tak bylo, jestli teda nemůže s nima být nějaký problém s těma lidma, tak to furt platí. Jo, a třeba teďkonc už víme, co, jo, jako v čím, na základě čeho máte sníženou pravděpodobnost, že by vás někdo vybral do takovýhle mise. Jo. Za A nějaká jako historie duševního onemocnění.
0: To je jasný. To prostě. A tak to se podívejme, že na Survivor, že jo, tam byli prostě účastníci, kteří prostě měli nebo bojovali dlouhodobě s nějakou duševní nemocí. No shame, prostě to tak je. Najednou tam byli izolovaní a prostě museli skončit, protože se jim to tam rozjelo, protože máš málo jídla, jsi spánkově deprivovaný, problém.
1: Jo, i kdyby prostě to nebyl váš případ, máte nějakou zkušenost prostě třeba s depresí nebo s nějakým jako psychotickým stavem, jste dobře zalečený a tak dále. Jo, i kdybyste to jako tím měli projít a netýkalo by se vás, že by vás to nějak rozebralo, tak furt
0: je... Můžou hrozit ty ostatní.
1: No ne, ale furt je ta pravděpodobnost je větší. A ty to jako, jsi jako psycholog, tak ty lidem do hlavy nevidíš. Jo? Ty víš na základě nějaké jako zkušenosti, co je pravděpodobnější. Co další třeba, tak nějaké jako problémy doma, ať už z dětství, anebo v současnosti.
0: Jo, nějaký rozvody, nebo náročný životní situace, nějaký sebevraždy v rodinné anamnéze, to je všechno problém.
1: Může být, jo, jako nemusí se to tobě týkat, ale zase pravděpodobnost říká, že je lepší, aby to tam nebylo. Nějaký jako historie traumatu, jo, zase samozřejmě. Člověk může s tím jako velmi dobře fungovat, zase pravděpodobnost, že by se mohlo něco přihodit, nebo mohl reagovat nějak jinak, tak tam existuje. Nějaká historie závislosti. Už třeba jenom kouření může být vlastně taky jako tu pravděpodobnost, že člověk nebude něco moc zvládat.
0: Protože prostě opravdu se dostaneš do stresové situace a ty jako nemůžeš ten svůj jakoby ten špatný coping mechanismus využít.
1: Se zapálit, že?
0: Jo, nemůžeš se zapálit a ty jako najednou vlastně ty budeš tam oslabovat celý ten tým a můžeš ho ohrozit svým prostě nevhodným chováním, že jo?
1: Jasně.
0: No ale pojďme se to teda nějak shrnout.
1: Dobře, tak jo.
0: No, prostě Neil Armstrong nebyl psychopat. To je nejdůležitější.
1: Jo, z největší pravděpodobnosti.
0: To je vlastně naše největší jako otázka, když jsme se o tom bavili, jestli byl Neil Armstrong psychopat nebo ne, protože vlastně by naplňoval hodně těch prvků, ale evidentně nebyl. Proto to tak zvládnul.
1: Jo. Co mi přijde zajímavý, asi by na Mars byl schopen doletět každý člověk, ale potřeboval by k tomu jako daleko víc prostředků, než kolik jako budou mít ty lidi k dispozici. To znamená, že z toho důvodu my vybíráme lidi, kteří budou fungovat spolu co nejsnáz.
0: Nejsnáz v co nejúspornějších podmínkách, jaký jsou možný.
1: Nejúspornějších podmínkách. A víme teda, že vlastně všechno, co tak jako souvisí s nějakou jako možným narušením psychiky, tak je věc, která tě diskvalifikuje v tomhle. Jo? A pokud teda něco tím může pomoct, tak je to jako vysoká psychická odolnost, nízký neuroticismus.
0: Uh-huh. Vysoká přívětivost.
1: Relativně vysoká přívětivost. Uh-huh. Tak, no, schopnost spolupracovat s ostatními lidmi. No, kromě teda veškerých těch znalostí, které člověk
0: tak
1: musí.
0: Tak samozřejmě, jo. Tak...
1: A schopnosti vědět, jestli ti zrovna AIčko kecá nebo ne.
0: Jo.
2: Domácí úkol.
1: To jsme teda ještě nezmínili, ale to je vlastně jako zajímavá historická věc, vlastně teď už historická, protože existoval plán ve své době, Mars One se to jmenovalo, jo, že teda vlastně by poslali lidi na Mars, na cestu jenom tam, jo, že by nebylo na cestu nazpátek.
0: Jo, to si pamatuju.
1: A že to chtěli financovat tím, že by prodali práva jako společnostem na promítání týhletý, jako ať už přípravy nebo celý té cesty, že by to vlastně byla jedna velká reality show.
0: Okay.
1: Takže to chtěli financovat tím, že by z toho udělali reality show.
0: Aha.
1: Jo, takže tohle z toho propojení cest do vesmíru a reality show tady vlastně jako furt tak nějak visí ve vzduchu. Jo. A já mám na vás dotaz, jo, jako byli byste ochotní do něčeho takového jít? Jo, protože v té době oni pozbírali asi 200 000 přihlášek.
0: Já si to pamatuju, protože to byla strašná akce a furt se o tom jako mluvilo,
1: ano,
0: a jako lidi opravdu to dělali vlogy a jako jak se na to připravují, že třeba i vysvětlovali rodinám, že já vás fakt nikdy neuvidím, když tam poletím, a jako to bylo crazy.
1: Hele, spousta lidí jako velmi...
0: Chtěli.
1: Jo, jako velmi racionálně o tom uvažovali, jo, jasně, tohle je něco, co prostě posune lidstvo dál, já do toho chci.
0: Myslím, že tady byla právě nějaká slečna z Česka, jo, která o tom jako hrozně hezky mluvila, a jako bylo to vidět, že to má jako v hlavě neskutečně srovnaný, ale pro mě to teda bylo nepředstavitelný.
1: No, jasně, no.
0: Jako...
1: A asi z největší pravděpodobností, jako zpětně, když se na to člověk podívá, to asi byl tak trochu skem, protože mu to nikdy nemělo víc jak 4 zaměstnance, ta společnost a no.
0: Ale udělali dobrý halo kolem toho tehdy.
1: Bylo kolem toho velký halo, přesně tak. Mm-hmm.
0: Umíš si ty představit, že by si do něčeho takového šel teda?
1: Jako, že bych odletěl na Mars a že bych jako šel na Mars. Hele, před 20 lety bych řekl, že jo. Dneska bych řekl, že ne. Čistě z toho důvodu, že jako já fakt dám rád kolotoče. A tam je to, jo, jako ta představa, že mám prostě, ne, mořskou, to je jako varianta mořský nemoci tam někde jako na oběžný dráze, protože tam najednou nevíš, kde je nahoře, kde je dole. Brr. Jako rád bych se tam podíval, jo, kdyby mi někdo takhle nabídl prostě takhle jako teleport ze Země na Mars, tak bych se na Mars moc rád podíval, ale tu cestu se s dovolením odpustím.
0: Tak to máme podobný. A tímto se s vámi loučíme.
1: To loučí se s váma náš pořad.
0: Psycho.
1: Psycho.
2: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.

O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji,

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Posloucháte reprízu pořadu
1: Buchty.
0: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
1: Buchty.
0: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
2: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu Buchty, který je o všem a o lecčem. Dnes je tu kromě Ivanky Veselkové a mé osoby a dobré atmosféry také Markéta a Kamarkule.
3: Určitě.
4: Přesně tak, zdravím.
2: Jseš tady a jmenuji se Kráčmarová. No, ty jsi původně fyzioterapeutka, jak jsi mi prozradila v nestřežené chvíli, ale nyní jsi tantrická průvodkyně. Mně se spíš líbí ten název tantrická kněžka, protože mi to přijde takové spirituální. A ještě, a to mě přijde masivně zajímavé, máš ráda stopování.
4: Stopování je můj velký koníček už posledních 10 let. Teď jsem měla nedávno právě výročí té desítky let strávené u té škarpy silniční.
3: A viděla jsi takový ten film Smrt stopaře?
4: No, to se mě lidi hodně ptají, no naštěstí pořád ne.
3: Ještě si to neviděla.
4: Ještě furt se odolávám.
2: A film... Ale tam přežila bruneta a ty jsi bruneta.
3: Jo, to nevím, já jsem to neviděla, ale jenom to vím, že to bylo o smrti stopařek a že to
2: tam
3: je starý.
2: Vrah zavraždil blondýnu.
3: Takže to byly dvě stopařky, jedna byla hnědovlasá, jedna blonděta, vrah zavraždil blondýnu. Jo. A bruneta utekla.
2: No, tu hrála Dáda Patrasová. Mm-hmm. Ta se nějak zachránila, protože on prostě měl tu vizuální preferenci na blondýny.
3: Tak, a vraha hrál kdo?
2: To už si nepamatuju.
3: Tak, dobře.
4: Ale vždycky, Polák,
2: no, ale vždycky se o tom mluví v souvislosti se stopařstvím, že to je takové memento, aby primárně ženy, nebo vůbec, aby nikdo nestopoval, že to není bezpečné.
3: Já nevím, jestli to není už přežitek tohleto, ale já nevím, já jsem nikdy nestopovala.
2: Takže... Párkrát, jo, a bylo to podivné. Ale zeptáme se tě spíš na tvou zkušenost. My tady to nejsme podivné, o to, abychom vyprávěli.
3: Ale já jsem si teď vzpomněla i na tvou zkušenost, jak jsi měla brigádu, že jsi chodila k nějakému pánovi na sídliště přepisovat zlaté stránky,
2: jo, to bylo...
3: což byla brigáda zvláštního typu, že to bylo u něj doma.
2: Jo.
3: A on tě tam nalákal.
2: On byl milionář, říkal.
3: A on bydlel na sídlišti a byl milionář.
2: On mi slíbil 10 000 výdělky a ty prodělal hodně věcí.
3: A šla si teda k němu domů.
2: No, on říkal, že v jeho vile se zrovna maluje.
3: A ty si
2: tak
3: tam
2: šli do paneláku.
3: Přepisovat telefonní seznam. A to ti nebylo podezřelý, ale stopovat se bojíš.
2: No, on byl hrozně jako drobný, já jsem věděla, že bych ho přeprala. A on se styděl. Já jsem věděla, že mu o něco takzvaně jde, ale že se stydí a že to maskuje za tady tu práci.
3: Jo.
2: Ale třeba poprvé a podruhé jsem si chvilku myslela, že opravdu dojdu k nějakému výdělku, ale pak jsem zjistila, že ne. Že on mi různě nosil chlebíčky a díval se na mě, jak přepisu ten seznam.
3: Tak jo, ale stejně Zuzko, zase ta tvoje hypotéza, že když je někdo malý, takže ho přepereš, je podle mě úplně špatná.
2: Jo, asi jo.
3: Protože co kdyby ten člověk měl to taky, ale zároveň co kdyby on měl třeba nůž anebo střelnou zbraň?
2: To je pravda.
3: To si nebrala v potaz, že by on disponoval tímhle.
2: Podle mě on nebyl ani pohotový, Ivanko, to jsem mu zavzovit.
3: Ale Zuzko, ty zase, víš, co znamená myslet, znamená nic nevědět, ty hypotézy. Tak dobře, ale tedy...
2: Nic se mě nestalo. On mě pak pozval do kina na Pupendo asi po 3 měsících a to jsem odmítla a tím to bylo vyřešené.
3: Jasně, takže to trvalo 3 měsíce, ta brigáda.
2: S nějakými pauzami, už jsem ho pak trošku ghostovala.
3: Dobře, tak to byl krásný příběh. Já jsem ani nemusela zabíhat, Zuzko, až do takovýchto detailů samozřejmě, ale je vidět, že to máš pořád v živé paměti.
2: Je tady Markéta, té se pověnujem, ale v živé paměti mám primárně interiér toho panelákového bytu. To už jsem tady říkala, že tam bylo mnoho erotických výjevů na stěnách a mnoho skleněných falů. A také kamasutra, to trošku bude souviset s dnešním tématem.
3: Takže ty
2: různé čokoládové, kamasutrové výjevy a tak dále.
3: U cizího typka, který byl teda malej, že bys ho přeprala, přepisuješ zadarmo telefonní seznam.
2: Ale tak dám nějakou pajdu, mi vždycky hodil, pak
3: má
2: nějaký kováky.
3: Všude na zdech má erotické výjevy a kamasutru a ty si říkáš, to bude asi fajn brigáda.
2: Ne, tak já jsem tam byla jednou všude.
3: A ty si říká dvakrát teď zase.
2: No jednou jsme kam si jeli, ale pak... Pak takže za kým jsme jeli, ten tam nebyl, nebo co, no, vždycky tam byla nějaká
3: Zuzka nedoporučuje
2: potíž.
3: Stopování, protože to je extrémně nebezpečné, ale brigáda Dobře, ale takže Markéto, čím začneme? Já bych začala tantrickou kněžkou, protože to si myslím, že je téma, které jsme tady v Buchtách ještě neměli.
4: Opravdu ještě ne?
2: Ne, opravdu
4: nejvyšší
2: ne.
4: Čas.
2: No. Nejvyšší čas.
3: Tak jak ses k tomu primárně k té tantře dostala? A třeba měla jsi o tom předtím nějakou jako ucelenou představu, anebo jsi měla takovou tu jako laickou, že...
2: Že to masáž s happy endem.
4: No, masáž s happy endem, to jsem si úplně nepředstavovala, spíš jako hrozně mě lákalo to slovo, že mě to vždycky připadalo takový jako... No, takový
2: tak tam je hodně to a r, to je pěkný
4: to, no,
2: slovo.
4: No, jako to se tam pěkně doplňuje, ještě to ačka, to se tam tak jako zakulacuju. No, ale
2: takže
4: vlastně,
2: pěkné slovo.
4: Ale nikdy jsem neměla jako žádnou konkrétní zkušenost. Pak jsem teda začala poslouchat nějakou audioknihu na to téma. Čím víc jsem to poslouchala, tak tím víc jsem si říkala, jo, tak to je něco, s tím bych chtěla mít nějakou praktickou zkušenost.
2: Mm-hmm. A jako přijímač tantry, nebo jako ten, který umožňuje někomu ten tantrický zážitek?
4: No vlastně obojí, ale nejdřív jsem si to chtěla asi jako vyzkoušet jako ten přijímač pro začátek, že jo? No a to se mi právě potom povedlo a hnedka na začátku té mé stopařské cesty napříč USA.
2: Takže řidič něco provedl?
4: No, řidič to nebyl, ale já hodně tenhle tak bývám ubytovaná u lidí přes couchsurfing. No a takže tady tohle z toho pána, u kterého jsem byla v jednom městě na Floridě, jsem si vybrala kvůli tomu, že tam tantru na tom svém profilu zmiňoval. To jak jsem tam si to četla, co tam o sobě říkal, vidím tantra, a tak jsem mu napsala.
2: Tak tebe to natýzovalo, jo? Mě by to spíš teda odpudlo.
3: Někoho přesně by to možná spíš odradilo, že by se lekl, ale ty už si teda měla to know-how díky té audioknize, že už jsi jako zhruba věděla, že toto je něco, co, a líbilo se ti to slovo, takže se ti líbilo, že teda pán tam má v bio tantru.
4: Přesně tak.
3: Takže přijdeš teda k cizímu týpkovi, to bylo na Floridě, nebo kde to bylo?
4: To bylo na Floridě, no, město Tampa, tak jako uprostřed Floridy.
3: Takže pán v Tampě a on bydlel v takovém tom domku montovaným, nebo?
4: On bydlel v takové předělané garáži.
3: Aha.
2: A to tě taky neodstrašilo?
4: Ne, tak jsem spíš jako ocenila tu snahu, jako
2: bydlet
4: že žijeme low-costově. Tak,
2: a na té garáži bylo nastříkaný sprayem Free Hugs, nebo něco takového?
4: To si myslím, že zatím asi nestihl, to možná třeba ještě dodělal později.
3: Aha, takže já třeba už bych měla obavu. Já třeba bych už odešla, ale přesně, takže tam přijdeš, pán teda bydlí v předělané garáži.
2: A nabízí tantru.
4: My jsme hlavně se nepotkali nejdřív v tého garáži, ale on mě vyzvedl na jednom parkovišti u nějaké sámošky a jeli jsme společně na cuddle party, což už měl jako naplánovaný předem, takový jako
2: takovou
4: event.
2: Mazlící party, jo?
4: Mazlící party, přesně tak.
2: A to zvěděla, to očekávala, že bude taková událost.
4: Teda. To mi už řekl předem.
2: To už se těšila.
4: Takže to už jsem se těšila.
3: Mm-hmm. Takže on tě vyzvedl a napsal, že bude cuddle party, že tam pojedete a pak, že pojedete do jeho příbytku.
4: Takže pojedeme do garáže.
3: A prosím tě, ty jsi jako super, předtím už nějakou cuddle party absolvovala?
4: To bylo
3: nebo
4: právě
3: to?
4: Taky moje poprvé, takže zase takové jako slovo, co mě hodně lákalo, ale neměla jsem s ním
3: žádnou
4: zkušenost.
3: To je zajímavé, že tady se naráží na to, že třeba Zuzku vyloženě vidím, kdyby tady měli kameru, tak Zuzka omdlívá, že jí podle mě cuddle party vůbec neláká a tebe naopak to jako úplně magicky přitahuje. Tak já jsem o cuddle parties nikdy neslyšela, tak můžeš nám vysvětlit,
2: s čem to spočívá?
3: Co to je?
2: A je to jako jenom nějaká takový eufemismus, nebo je to opravdu mazlící party?
4: Opravdu je to mazlící party, prostě se tam sejde skupina lidí, vzájemně vždycky je tam na začátku takový jako seznamovací kroužek, kde si lidi řeknou, jo, tak jmenuji se Honza a můžeš se mě dotýkat třeba od ramenu po zápěstí, ale nikde jinde a prostě si nastavíte ty svoje hranice.
2: A ty si to zapisuješ, protože já bych si to určitě nezapamatovala.
4: No tak buď se to jako řekne na začátku, pak si to samozřejmě můžete zopakovat, až když jdete třeba tam někde přímo na to, do kouta na to mazlení.
2: Mazlení.
3: A kolik tam třeba bylo, Zuzka, já nevím, jestli ty nemáš nějaký problém s těmi dotyky.
2: To určitě mám, ale se slovem mazlení taky to jsme úplně...
3: Mazlendo.
2: Jak bradavice.
3: Mazlendo grando.
4: Mazlinkání.
3: No, to je ještě pro Zuzku horší, podle mě. Mazleníčko, Zuzíku.
2: To je slovní ekvivalent opravdu růžové velké bradavice. No.
3: A co mazleníčko?
2: No,
3: taky divadí, viď?
2: No nic, pojďme dál. No.
3: Terapie šokem, Zuzko. Zkusit to opakovat každý den 20krát slovo mazleníčko. Takže... Ale kolik tam bylo lidí třeba?
4: Myslím si, že tak zhruba...
2: Ty a ten pán.
4: Myslím si, že tak kolem 15, tak 12 až 15, taková takže příjemná skupinka.
2: Příjemná skupinka 15 mazlíků.
4: Mazlíků, no.
2: A nějaké rozvrstvení, věky a gendry.
4: Myslím si, že jsem tam byla jedna z nejmladších, takže před 2 lety to mě bylo 28, no. Ještě tam byla jedna Němka.
2: Až 14 seniorů.
4: Že tam byla jedna Němka, tak to bylo tak 25, ale potom jinak sami tak jako 40, 50.
3: V našem věku.
2: Našem věku.
3: Lidé
2: prostě
3: z krizí středního věku. Takže dobře, takže ty jsi tam byla a ženy, muži, poměr tam byl...
4: To bylo celkem vyvážený. No.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Takže sedíte v kroužku, teď každý se teda představí. Co se ti jako třeba honilo hlavou? Tak ty jsi taková nadšená, obecně na mě působíš tak optimisticky, tak ty jsi určitě říkala, to bude super, všichni ti byli sympatický, anebo třeba jsi jako říkala, jej, kde jsem se to ocitla, to je hrůza, chci domů.
4: Já jsem jako si říkala, že to bude super, a zároveň mm-hmm. ještě jsem si říkala, už tam totiž někteří už se teda v rožku tam jako mazlili. A takže jsem si říkala, no tak jak to teďka udělat, abych se k ním tam mohla tak nějak
2: jako přitulit,
4: nenápadně přitulit. No.
3: Mm-hmm. No. Já to byly nějaký, jako, že ti byli sympatičtí, jo, tady ty v tom rožku. Že?
4: Ti byli sympatičtí, no.
3: Mm-hmm. Že... A stalo se tam třeba, že se s tebou někdo chtěl mazlet, kdo ti byl nesympatický?
4: Pamatuju si, že tam byl nějaký jako pán Int a že jako začátku mi byl sympatický, ale pak už mě to přišlo jako trošku, že mi to už přestávalo bavit. Takže
2: jako to
4: jsem...
2: jeho chování, jo? Nebo...
4: No, jako to mazlení s ním, jo. Že pak už mě přišlo, že mi to jako stačilo, takže jo. Pak jako sympatie vůči němu trošku klesly.
2: A tak to se může stát, že i během mazlení, že ty sympatie se promění třeba v antipatie.
3: Ale zároveň to jako i vyžaduje, že ty umíš teda zakročit a říct, nastavit si ty hranice a říct mu tak už ne.
4: Přesně tak. No, na to právě na začátku, když jsme tam přišli, tak jsme tam měli taky jako nějaké cvičení, jak si to vykomunikovat s těma lidma.
2: A jak
4: lidma.
2: Si to vykomunikovat? Řekneš ne, nebo ještě je to nějaké specifičtější? No, mu dá dělo.
4: Tak to jsme tam nepraktikovali, tak to jsou možná zase nějaké jinačí workshopy, ale my jsme si jenom vyloženě řekli, že ne, nebo tohle z toho se mi nelíbí, můžeš třeba jako nabídnout nějakou alternativu, a ten druhý, že má poděkovat, jako díky, že si tak na sebe myslíš a že si chráníš ty
2: jo,
4: svoje
2: to má
4: hranice.
2: Respektovat a dokonce ti poděkovat, jo, neurazit se.
4: Právě, ano, mm-hmm. Takže to jsme tam hodně vděčný. Trénovali, takovou tu vděčnost za toho druhého, že si to umí, za to odmítnutí. No.
3: A co bys jako řekla, že je tím, co bylo jako cílem té cuddle party, protože já bych jako nerada, abychom tady jako zaběhli do nějakého stereotypu, že třeba někdo bude představovat, že to je jenom přesně, jak říkala Zuzka, takový eufemismus k tomu, jakoby, že se spolu lidi chtějí jako vyspat.
4: Ne, tak to vůbec ne, tam právě bylo jasně řečený, že tam nemá být přítomná žádná jako sexuální energie, že to je vyloženě jako platonická událost pro lidi, platonická. Kteří jsou jako takový, že jim chybí ten fyzický kontakt, že jsou prostě nevymazlení.
2: Jo, ale že to nemá mít sexuální podtext.
3: No,
2: ale
3: bych to udělala, to nevím, že, jako jak bych udělala. Třeba když bys tam přišla, teď někdo by ti právě připadal hot, nebo se ti líbil, a teď jak bys tam si vypojila tu sexuální jako energii, to asi by nešlo.
2: To já tomu taky moc nerozumím.
3: Nebo že bys nepřekročila tu hranici, že on by řekl...
4: Já myslím, že jde o to jako hlavně nepřekročit tu hranici a když tam třeba jako nějaká ta sexuální energie jako v tobě přítomná je, tak nechat si ji prostě jenom v sobě a tam jako tak nějak pozorovat, ale prostě nejednat podle toho
2: jo,
4: a nepouštět směrem.
2: Jako nějak to umravnit takzvaně tu energii, jo?
4: Užívat si ji jako v sobě, třeba to právě s tím hodně pracuju v té tantře, že učím takový jako dechový cvičení a jak tu energii jako sám v sobě člověk může cirkulovat a
2: že
4: prostě
2: to
4: prosiťovat.
2: Slupneš tu energii jako takový cheeseburger dovnitř.
4: Přesně.
3: To ty neslupneš, ty tam
4: máš a prostě
3: a ty nepustíš
4: tam,
3: ven.
4: Jo, nepustíš ju ven.
2: Jo, cheeseburger ve vězení. Dobře. Mm. No a ty jsi ale teda pokukovala pořád po nějakých mazlendách někde tam v koutku, jo? A dostala se za nima? Nebo tě odmítli? Ty jsi musela
4: poděkovat. Myslím, že jsem většinou času strávila potom teda s tím Indem, ale tak pak jsme tam byli takové jako takový grupen mazlení a u toho se lidi bavili různých.
2: Ještě si u toho povídej k všemu. A to je grupen mazlení, znamená to čítá kolik lidí? To je taková koule lidská?
4: Tak to už byla taková, prostě jsme tam všichni tak v tom, na té obývákové podlaze, která byla vyložena různýma hunětejma polštářkama, tak jsme tam jeden vedle druhého, tak nějak všichni.
3: Ale předpokládám, že
4: leželi.
3: To je všechno v oblečení.
4: V oblečení samozřejmě, všechno bylo.
3: A ty lidi na to chodí opakovaně, že oni třeba každý 14 dní mají takovouhle cuddle party.
4: Přesně tak, no, myslím, že tak nás to každý 14 dní nebo každý měsíc se tam potkávali a někdo z té skupiny samozřejmě už tam byl jako zajetej, občas přišli nějaký noví lidi na zpestření.
3: Jo, takže ty jsi tam byl takový ten nováček jednou, ale oni třeba někteří mezi sebou
4: se znali,
3: oni,
4: většina z nich se tam jako velmi dobře znala, takže potom si prostě vykládali, jak tady si jdete sednout s kámošem na pivo nebo na něco, tak tam si doulehnout a u toho se mazlí a taky si vykládají.
2: No ale definuj teda to mazlení, když to není erotické mazlení, mně to pořád není jasný, jako po ruce nebo jak to vypadá, já furt nevím asi.
4: Tak to záleží, tak buď může to být třeba po ruce, nebo se můžete i třeba jako vzájemně přes to obličení nějak jako masírovat, anebo jenom ležíte prostě v obětí, taková ta velká lžička, malá lžička.
2: Jo, lžičkování takzvaný, na to byla taky nějaká aplikace lžičkovací.
3: Já mám ráda.
2: No tak Ivanko, to byste mohla být...
3: Mohla, no.
2: Založit takovou komunitu lžičkovací pražskou.
3: V Praze na Letné, no, lžičkovací určitě. Komunitu. No a ty jsi tam byla teda s tím pánem, u kterého ses potom měla ubytovat.
2: Přesně.
3: A s tím ses tam zrovna teda nemazlila, ten na tebe nevyšel.
4: S tím nevyšel. Ten se tam mazlil s někým jiným.
3: Jo.
4: No ale vlastně tady ten organizátor, co teda facilitoval celý tady tohle mazlení.
2: CEO mazlení.
4: CEO a to bylo mazlení.
3: Zadarmo nebo se tam platil nějaký vstup?
4: Platil se tam vstup, ale oni to tam mají většinou tak jako naškálovaný, že třeba od $5 nevím,
2: jako
4: do 50
2: dobrovolný vstupný,
4: a člověk
2: jo?
4: si to může.
2: Podle vlastních možností.
4: Podle vlastních možností.
2: A ty peníze pak jdou na co? Jako na občerstvení nebo na ventilátory?
3: Na
2: nebo
3: vyčištění.
2: Na vyčištění
3: tam máš
2: prostoru.
3: Když tam ležíš na těch, ne?
4: Já myslím, že tohle to šlo hlavně na nájem, protože to bylo v takové jako fakt pěkné vile.
2: Takhle.
4: Tam jako na pobřeží.
3: Takže to nebylo u někoho
4: ještě.
3: Doma. To bylo, že to bylo v nějakém speciálním prostředí, ne u někoho doma. Aha.
2: Že ne u někoho v obýváku.
4: To asi někdo tak pěkný obývák tam neměl, by se tam zval tu lidi.
2: Jo, takhle, no, takže na nájem. Takže taková komunitní akce.
4: Přesně, no.
3: Takže teda zpátky k organizátorovi. Ty jsi říkala teda, že organizátor něco.
4: No a on právě říkal, tenhle víkend zrovna organizuju i svůj první tantrický retreat.
2: Náhoda.
4: A mám tam ještě
3: vesmír, to by to
4: pár
3: posíla.
4: Posledních volných míst.
2: A, to se vždycky říká, ty promo akce. Vždycky. A tady poslední tři místa.
3: Když nemůžeš prodat nic, tak se dělá takový to. Už zbývá opravdu posledních pár lupenů, pojďte. A je jich tam 350, jo?
4: No, ale... Takže jsem samozřejmě zbystřila, no a pak jsem to doma v té garáži probírala.
2: No doma v garáži, no.
4: S tím mým hostitelem. A domluvili jsme se, že tam společně půjdeme.
3: Mm-hmm. Hostitel, mě vždycky mám slovo hostitel, spojený hrozně s parazity
2: přesně,
3: takže si
2: tak.
3: Představím třeba tasemnici.
2: Čemu ležíš kožíšku.
3: Jo, protože ty se říkáš, že máš tasemnici, tak ty jsi její hostitel. Nebo jakože vůbec to nemám spojený s něčím hezkým, jakože jo. Někdo je tvůj hostitel, nebo někdo je dobrý hostitel na party, ale vždycky to mám spojený s parazitem. To je
4: no,
3: hrozný.
4: Tak já doufám, že mě nevnímají ty lidi tolik jako parazita.
2: Ty ne jako hostitele.
3: No a co, ale... jak jsi to s ním jako probíral? On se s tím organizátorem nějak znal, takže
4: tak on
3: chtěl...
4: na ty jeho akce jako už chodíval právě na ty mazlíci a tak, takže se s ním znal víc. A...
2: Starý mazlenkář,
4: no a takže jsem mu říkala, že bych o tom měla zájem. On říkal, jo, tak já jsem o tom taky už přemýšlel, tak tam můžeme teda jít jako oba.
2: A... No a večer jste ulehli teda v té garáži kam přesně?
3: A to byla garáž jako jednopokojová?
4: To byl jeden pokoj, prostě...
2: A to jste taky večer ulehli jako, já nevím, kam
3: a
2: teda?
3: A tam měl i kuchyňku a záchůdek a sprchu?
4: Malinkatu záchůdek a sprchu a kuchyňka, tak to byla jenom taková jako ta linka, myslím, jednu, že tam měl
2: jo,
4: nějakou
2: a jednu malou. Postýlku?
4: Postýlku jednu, no. A já jsem teda nespila s ním v postýlce, já jsem měla nafukovací karimatku svoji kempingovou, takže jsem spala na zemi.
2: Dobře.
3: Takže on řekl teda, že to je v pohodě, že taky o tom uvažuje. Domluvili jste se, že tam půjdete spolu, jo?
4: Mhm.
3: A šli jste tam spolu?
4: A šli jsme tam jako spolu, ale nebyli jsme tam jako pár, prostě jsme se tam střídali.
2: A pro ty, kdo by třeba chystali jít na nějaký takový první pofel tantrický, tak co si má vzít člověk sebou? Nebo on v čem má být oblečený? Jak chci prakticky
3: svačinu.
2: Zase věci. Svačina nebo... pití, tepláky, pohodlné, že jo, oblečení.
4: Tak to bylo jako několika denní akce, takže to už bylo, že jsme tam šli jako více do hloubky. Ale co třeba pořádám já, tak já vyloženě pořádám takový workshopy pro začátečníky, které jsou většinou na dvě a půl hodinky.
2: Jo,
4: a takže tam vlastně si člověk může vzít jenom jako pohodlné oblečení, něco na pití, něco na sezení, nějakou yoga matku a to je všechno.
2: No dobře, a co se tam teda dělá? Ať už na dlouhém pofelu takového typu nebo krátkém. Ležíš a někdo tě teda nějak pasíruje.
3: A tak na začátku no, asi na začátku, ani neležíš, ne?
4: Na začátku ne, na začátku se normálně sedí a spíš je to takový, člověk, kdo to nezná, tak by se mu zdálo, že se tam prostě jako medituje, takže jsou tam
3: no,
4: různé
3: a možná
4: jako řízený meditace.
3: To si myslím, že bychom se mohli úplně ještě vrátit o takzvaně krok zpátky, step back, že bychom si řekli, co to je vůbec ta tantra.
2: To
3: si myslím, že to není špatné, protože si myslím, že taková laická představa opravdu lidí je, že to je takzvaně masáž s happy endem.
4: Ne, tak ono to je hrozně široký pojem. Vlastně to slovo, jak to pochází z té Indie, z toho sanskrtu, tak ono to vlastně znamená učení. A zahrnuje, jak to pochází z té Indie, z toho sanskrtu, tak ono to vlastně znamená učení.
2: Učením.
4: A zahrnuje to prostě...
3: Zuzko, ty ses učila

0: osvícenější. Ale ta tantra vlastně nabízí ten pohled, že tohle člověk dělat vůbec nemusí, že se může normálně dál žít ten svůj obyčejný život a že může nacházet ty možnosti, jak se spojit s tím vyšším já a s tím spirituálním já v těch běžných činnostech.
1: No,
0: no a do běžných činností patří i sex.
2: Jo. Jo, takže ale třeba i mytí nádobí.
0: Ale i mytí nádobí, přesně.
1: Jo, ale mytím nádobí se asi nezabýváš.
0: No já konkrétně ne, ale jinak jakože ta tantra
1: může být i toto.
0: Může být i toto, takže tam aha. je to jako opravdu jako široký pojem, zasahuje to do různých, právě jak jsem říkala, zmiňovala ty meditace, pak různý vizualizace, zpívání manter, uctívání jednotlivých těch bohů, kterých je v Indii strašně moc. No a jedna ta část z toho prostě 5% třeba se zabývá i s tou sexuální energií.
1: A to je ta nejpopulárnější a to je právě ta část, ne? To přesně vždycky
0: tak,
1: zajímá.
0: Protože to všichni jo. jako samozřejmě zaujme, takže potom se stalo to, že když ti Angličani přijeli do Indie, teďka tam viděli jako tantra, všimli si, že otevřeli si ty knížky, viděli tam jednu stránku z toho, z té několika set
1: hanbaté výjevy.
0: Tak, tak to je samozřejmě zaujalo nejvíc a hned vlastně, začalo to spojení jako tantra rovná se sex. No.
2: No ale teda, když se dostaneme k tomu, to byl nějaký tvůj první workshop nebo nějaký tvoje první větší setkání s tantrou, tady to, co jsi šla s týpkem z garážky?
0: To bylo přesně tak, to bylo to první.
1: No a takže jste tam meditovali a
0: tam
1: to bylo všechno?
0: Meditovali, no začali jsme tou meditací, nějakou jako práce s energií, jak člověk může jako cirkulovat v těle. No a pak to začalo být zajímavější, protože jsme začali dělat různý jako cvičení ve dvojicích.
1: Už to začíná.
0: Kde jsme si...
2: Zuzka už omdlíva.
0: Kde jsme si právě jakoby vzájemně říkali, jo, tak já bych ráda, abys mě třeba namasíroval a ten člověk řekl ano, ne. A prostě jsme se takhle tak vzájemně ptali, kdo kam, jak se chce toho druhého člověka dotýkat v rámci třeba té masáže, nebo ještě to bylo taky jako v oblečení. Takže to bylo takový jako nevinný, ale člověk si tam už mohl začínat osahávat, kde vlastně leží ty jeho hranice a zase si trénovat, říkat jako ano, ne a respektovat to u toho druhého člověka. Jedna z aktivit, co jsme tam dělali, co mě tak utkvělo v paměti, tak to byla šestiruční masáž, že vlastně vždycky jeden člověk byl na tom, že obdržával tu
1: jo,
0: masáž.
1: Jo. Že byl ten recipient
2: masáže
1: a šest rukou ho tam masíroval.
0: A vybral si právě tři sympatický lidi, který
1: a nebo jednoho
0: potom...
1: sympatického s šesti rukama.
0: No taky, ale ten tam zrovna takový nebyl, bohužel.
2: Ale to by mě zajímalo, jak se cítil ten třeba, že si ho nikdo nevybral. Víš, že tam byl třeba nějaký lidi, který si všichni vybrali. A teď tam byl někdo jeden, koho si nikdo nevybral, ale všichni dělali. No ale to není tím, že bys byl nesympatický, ale jenom prostě tady
0: ta energie není úplně v souladu. Ne, tak to se nestalo. My jsme to tam jako rozvrstvili pěkně, takže všichni byli zapojeni. No a pak si právě tady těm svým třem lidem, který si vybral, mohl říct, jo, tak chtěla bych tu masáž jako takhle a takhle a tenhle ten tlak a na těchhle z těch částech těla a používej třeba peříčka, šeptej mi do toho, do uší. Prostě si to nastavit úplně do těch nejdetailnějších věcí. No a pak dalších 10-15 minut si to mohl užít. No a pak jsme se takhle tak všichni prostřídali.
2: No užít, tak třeba to, tam už to podle mě vyžaduje, záleží. Aby si měl nějak, aby se byl hodně zaprvé nějak v souladu se svým jako vlastním tělem, aby ti nevadilo, že třeba cizí lidi se tě dotýkají.
0: No tak tam to je právě o tom si to ujasnit, co teda vlastně chceš a jak, kde si dáš ty hranice, protože tam vlastně nebylo vůbec podmínkou, že by se tě ty lidi dotýkali, anebo třeba pro někoho je příjemnější nějaký jako zemitej dotek, že jenom tě tak jako tlačí třeba ty ramena dolů, že někdo nemá rád takový ty
1: šimrání.
0: To šimrání a tak. Ne, ne. Takže jako vyloženě nejdříve potřeba jako sám v sobě si ujasnit, co teda je člověku příjemný, co od těch ostatních vlastně chce. A ono by klidně bylo možné, že by tam s ním třeba seděli jenom v kroužku a mentálně na něho vrhali nějakou lásky plnou energii a žádný jako doteky by se nemuseli ani konat.
2: Tak to by Zuzku podle mě šlo docela. No dobře, a teď samozřejmě teda, jak to dál workshop
1: probíhá. Čekáme na nějaké prostě spicy věci. To,
2: kdy se sundá oblečení samozřejmě. Ne, jako...
0: No, byl tam jeden takový jako vrchol večera, když jsme měli takovou, dá se říct, spicy meditaci, která teda začala tak, že jsme všichni leželi v tom velkém prostoru vedle

0: sebe.
1: A všichni měli znamená, kolik lidí zhruba?
0: Tam nás bylo taky tak kolem těch 10 až 15.
1: Nebyli to zase ti lidi z toho
0: někteří byli
1: ňuchňácího? To byla stejná cílovka.
0: Někteří byli stejně.
1: Ňuchňáci, jo?
2: Ňuchňáci. Kadl workshopu.
0: No, no.
2: Kadl party.
0: Ty to taky lákalo, no.
1: Ty už musel být úplně odření těma dotykama.
2: Nebo naopak právě zase nabití, jako. Oni neměli tu dotekovou, tu, jak se tomu říká, deprivaci.
0: Aha. No takže jsme tam tak leželi a měli jsme škrabošky na očích, takže jsme jako neviděli.
1: Takže ve stylu Eyes Wide Shut, nebo ne úplné škrabošky, jako i bez, že jste vůbec neviděli.
0: Neviděli, neviděli.
1: Jo, záslepky úplně.
0: Ale leželi taky jsme to, co teda nosíš s těma škrabočkama a měli jsme, jako paní facilitátorka tam nás teda řídila v nějaké meditaci a postupně od meditace to přešlo k tomu, že jsme měli se jako sami sebe začít dotýkat. Pokud nás to volalo, tak jsme si mohli aj sundat nějaký
1: volalo?
0: Kusky.
1: Dobře. A někoho to volalo?
2: A někoho to třeba nevolalo?
0: Někoho to volalo, mě to třeba volalo, někoho to třeba nevolalo, ale vlastně nevím, koho to nevolalo, jo, protože jsem měla jako za, pořád ty oči.
1: Pořád to je decentka zatím.
0: No, no a potom tam právě byla taková možnost, že nedotýkat se jenom svýho vlastního těla, ale pořád s těma škraboškama na očích začít zkoumat i ty
1: zatáhat za něco v okolí, jo?
0: Okolní prostory.
2: Za zvonec. A pohádky byl konec. Lol.
0: No, no a to se tam tak potom jako pěkně rozproudilo a pak v určité fázi nám bylo povoleno sundat si ty škrabošky a pak už to jako bylo takový ostřejší.
1: Tak jo.
2: A to bylo
1: to dobře jako, dopadlo.
2: Ale mě by zajímalo, tam třeba jako byli všichni s tím v souladu, anebo třeba někdo právě ještě jako nebyl ready na to ostřejší, že ve chvíli, kdy se mělo sundat škrabošky a on zjistil, že tam jsou všichni kolem nahatý, tak odešel domů.
0: Domů odcházet určitě nemusel, protože tam byly zároveň i prostory, které byly vyhrazeny právě jako k té nesexuální energii, kde si člověk, když se na to zrovna necítil, tak si tam mohl dojít a
1: vyčilovat
0: se, jenom si tam tak prostě pobít, buď sám, nebo byl tam i několik jako asistentů, kteří tam byli právě k tomu, aby je v případě, že se člověk necítil úplně dobře, tak poskytli nějakou psychickou
1: podporu. No a nebo že si sundáš tu škrabošku a teď si myslíš, kdo ví, na koho nešáš a šáš na někoho jiného. Na koho třeba nechceš.
2: Že by je.
1: Pardon.
2: To by taky asi nebylo ideální, ale to se tam asi nestane, že tam asi je taková energie, že se tohle nestane.
0: No mně se to nestalo, nemůžu mluvit za ostatní účastníky.
1: Je to takový demokratičtější. Že si, jo. No ale co se stane, když na tebe třeba hrábne někdo, kdo prostě ti nesedí?
2: No tak se musíš teda vymezit.
0: No tak
2: jo?
0: Pak je právě potřeba se vymezit a říct, že jako ne, tohle mě nevyhovuje a pokud by se ti třeba jako od tohohle člověka líbilo něco jiného, tak nabídnout tu alternativu, když ne, tak prostě
1: nikdy nevrátím.
0: Já vždycky ráda říkám, ne je prostě celá věta.
1: Ne, ne, no snou. Hmm? Jo.
2: Mm-hmm. Takže to bylo tvoje teda první, kolikže to bylo dní dohromady?
0: To byly 3 takový intenzivní dny.
2: A tohle bylo jako vyvrcholení toho workshopu? Nebo...
0: Jo, potom tohle to bylo vlastně, začali jsme v pátek, myslím, a tady tahle to mazlení s tou škraboškou a tak dále, co jsem teďka popisovala, tak to bylo v sobotu večer. Táhlo se to až někdy do pozdních hodin. No a
2: to mezi tím jste se šli třeba najíst? Nebo...
0: No bylo tam,
1: náročný, ne?
0: bylo tam i nějaké občerstvení bio, eko.
2: Mm-hmm. Takže v pátek jste začali, v sobotu večer do pozdních hodin teda bylo.
0: No a potom
2: toto?
0: V neděle to už bylo takový jako odpočíváme, integrujeme, měli jsme tam nějaký jako závěrečný sdílecí kroužek. A
2: co třeba jako tobě osobně to dalo, nebo... Došla jsi tam k nějakému prozření, nebo no, změnilo se něco?
0: No pro mě se to změnilo hodně, protože jak říkám, byla to pro mě jako první zkušenost něčeho, co mě hrozně dlouho lákalo a tehdy jsem si vlastně ujasnila, že to je jako něco, čím se chci zabývat víc a právě se chci naučit, jak s tou energií pracovat ještě víc dopodrobna a taky jak se naučit to, abych podobný více či méně dohloubky jdoucí workshopy sama organizovala.
1: No a k tomu potřebuješ, abys byla profesně tou tantričkou nebo kněžkou, dejme tomu, potřebuješ nějaký výcvik nebo je na to nějaký učňák nebo já nevím.
0: Učňák jsem nenašla, ale co jsem našla, tak to byl učitelský kurz tantra jógy, na kterým jsem byla potom o pár měsíců později.
1: Jako pro učitele? Nebo já to nechápu.
2: Ne, jako ty se staneš učitelem.
0: Se staneš učitelem
1: tantra jógy. Pro učitele na základ.
2: Jo, třeba by to pomohlo, ale zase ti na nervy, víš co? Jakože...
0: Takže na to nevím. Jsem jela teda do Ekvádoru, no a tam jsme se jinak učili tu tantra jogu, což je teda specifický druh jogy, ale i právě různý jako rituály a jak pracovat se dvojicema a se skupinama. A
2: až do Ekvádoru, to si teda nenašla nic takového třeba v Čechách?
0: No já jsem se totiž Brně. Ještě mezi tím nevracela totiž do Česka.
2: Takže jsi hledala něco blíž jako přesně tak, Americe.
0: No. Já potom vlastně potom tady svým prvním tantrickým retreatu, co jsem měla na Floridě, tak jsem stopem projela celý ty Spojené státy až do Kanady. Tam jsem potom skoro rok pracovala. No a pak moje další zastávka vysněná byla to Latinská Amerika, takže jsem si hledala něco konkrétně buď v Jižní nebo Střední Americe a poslalo mě to do toho Ekvádoru.
2: Mm-hmm, takže teda přijedeš do Ekvádoru na výcvik učitelky tantra jógy. Mm-hmm. A to probíhalo jako v angličtině?
0: To probíhalo v angličtině, mm-hmm. No.
1: A v nějaké budově administrativní nebo kde?
0: To bylo v takovém krásném jako centru, jogovým centru uprostřed přírody, takže nebo jako taková kraj, takové vesnice. Nahoru se tam dalo jít do kopce takový vyhaslej vulkán.
2: A byly tam samý ženský? Anebo...
0: Ne, bylo to docela jako namixovaný.
2: Tak to je zajímavé, protože obecně yoga,
1: aspoň v Česku,
2: vždycky, když je nějaká yoga, něco, retreat nebo učitelský kurs jogy, tak tam jsou podle mě tak 99% tak, žen, ale na tantra józe jsem nebyla, takže je možný, že tam se ten poměr nějak mějí. Ale jinak vždycky, když je něco tady jogovýho, tak tam jsou samý prostě ženy.
0: No, a tam to bylo teda docela vyvážený a tam to bylo právě jako zajímavý, že to nebylo jenom o té józe a tantře, ale tím, že to byla ta Jižní Amerika, tak jsme se tam učili i něco o šamanismu, dělali jsme různé rituály, objímání stromu, potní chýše a takovýhle věci.
1: Že to mělo i takový přesahy.
0: Mělo to
2: doprovodné
0: krásný.
2: Programy.
1: A to trvalo tady to vzdělávando? Vzdělávando
0: tohle trvalo měsíc.
1: To dlouhý. No. Mm-hmm.
0: A potom, jak jsem to dodělala, tak jsem si teda našla dobrovolničení na několika různých hostelech potom Ekvádoru, kde jsem si trénovala to učení jogy a vedení různých...
1: V těch
0: různých...
1: hostelech?
0: Jo, přesně tak.
1: Jako, že jsem zaklepala ty hosty a provedla jim tantru, nebo co?
2: Stavila na
0: oni to bylo jako, to bylo většinou duchu. Nějaký hostely, který byl jako takový ty surf and yoga hostely, takže už tam to tam měli zakomponovaný.
1: A to dobrovolničení teda spočívalo v tom, že poskytovala ty masáže.
0: Ne, že jsem vedla lekce té jógy.
1: Takhle.
2: Lekce tantra jógy.
0: Lekce tantra jógy.
2: A teď v čem se teda... Jako...
0: No ono to, jako na první pohled, kdybyste šli na tu lekci, tak vám to... Tam to jako není žádný spicy, nebo tak je to
2: no,
0: prostě...
2: No a je nějak jiná, když někdo zná třeba hatha jógu, nebo ashtanga jógu, nebo tady
0: ty... Je to podobné
2: tý...
0: třeba na tu hatu, nebo na yin jógu, že je to takový jako pomalejší, člověk se tam hodně nacíťuje právě na tu energii, na to její proudění. A v originále, tak jak jsme se to učili na tom kurzu v tom Ekvádoru, tak ta lekce té tantra jógy trvá 3 hodiny. Takže to já jsem teda jako na těch hostelech samozřejmě takhle se tak učit nemohla. Já jsem si to musela udělat takovou zkrácenou verzi, protože to by mě tam nikdo nechodil.
2: No to asi ne. No.
0: Ale právě v těch 3 hodinách je to hodně o tom, že tam člověk jde z těch šavásán, kde tam prostě jako ležíte v té pozici mrtvoly a máte hlubokou relaxaci, tak pak najednou jdete do nějaké jako hodně aktivizační polohy, jste tam hodně dlouho ve výdrži a pak zase zpátky do té šavasány, do té hluboké.
1: A to má mít jakou funkci nebo jaký účinek, jako zjednodušení?
0: Takže to je vlastně o tom, aby se člověk naučil tak nějak proplouvat mezi těma stavama té hluboké aktivace, hluboké relaxace a vlastně se uměl uvolnit v obou z nich.
1: Jo.
0: Což je vlastně super do běžného života.
1: No, já bych možná přeskočila, jak se tomu věnuješ teďka tady, ty jsi nějakou dobu, několik měsíců v České republice, jsi v Olomouci, tak jak probíhá tvé tantrické
2: působení
1: v Olmiku?
0: No, já nejsem jenom v Olmiku, ale zároveň i v Praze, takže zrovna minulý týden jsem měla svůj první pražský tantra workshop pro začátečníky, kde jsem učila ty základy, co vlastně ta tantra je a co není.
1: Kolik jsi tam měla lidí?
0: Měla jsem 18 lidí.
2: Takže... To hodně dost. A byly tam samý holky?
0: Ne, právě taky bylo to moc
2: pěkně. Ta tantra, to tam,
1: to tam mění.
2: Možná představují někdo, že tam je něco jiného, ale...
0: Ne, takže bylo to pěkně vyvážený a mělo to úspěch, takže teďka právě plánuju další termíny.
1: A tam byla ta spicy část taky, nebo tam byla jenom teorie? Právě,
0: to ano, bylo, nebyla. Ne, jakože nebyla to jenom teorie, dělali jsme i spoustu praktických věcí, ale bylo to spíš o tom, o té práci s tím dechem, o tom, jak právě v sobě se učit vnímat, kde člověk má nastavený ty hranice a jak to poznat a jak to komunikovat.
1: A mně by se líbilo, kdyby to bylo vždycky v těch programech explicitně napsáno, protože mě říkal jeden člověk, že dostal voucher na tantra masáž od nějakého svého spolužáctva na srazu třídy x let po maturitě a že tam ten tantru praktikující spolužák vlastně údajně, nevím, minimálně tomu mýmu známému poskytl ten happy end.
0: No, tak ono je jako tantra a tantra. No, spoustu lidí to jméno bohužel dneska zaměňujem. Využívá tak jako, že to znamená spíš erotická masáž, ale správně, jakože ono samozřejmě může se to stát, protože v té tantra masáži jsou zahrnuty i doteky jako genitálií, pokud si to ten člověk přeje a má tak v pohodě ty hranice. Ale nikdy by to nemělo být cílem. Ta tantra říká, že sexuální energie je úplně to nejsilnější, co tady ve vesmíru existuje.
1: A je to
0: těma různýma technikama, které já na těch workshopech nebo na těch masážích učím, je, jak tu energii rozproudit, aby se začala pohybovat a aby šla směrem nahoru. Takže tam jde jako o tu cirkulaci.
1: Aha. No a tak za předpokladu, že to cirkuluje, tak co s tím teda dál?
2: No pak už je to v pohodě, když to cirkuluje, ne?
1: No, to taky nevím, co znamená.
0: No tak tam právě, tak to ti právě pročistí všechny ty cestičky, které můžou být jako ucpaný.
1: Jo, takže tam nejseš potom takzvaně bába pod kořenem, ale že už to
0: ale seš prostě
1: volně
0: free.
1: Teče. Seniorka se volně vyprostí
0: vitální
1: z podkořenu.
0: Vitální seniorka, která může docílit čehokoliv si zamane, nemá žádný strachy v sobě někde spoutaný.
1: Jo, takhle. Že a jsi takový jako
0: rozpohoděnej. No, takže ono právě, jak jsem říkala, jak je ta sexuální energie strašně silná, tak člověk, když ji potom dokáže tady tak v tom těle cirkulovat, tak najednou cítí i takový jako příval té vitality, spoustu životní energie.
1: No to jak když pustíš
0: energie.
1: Opravdu z denu, tak si to představuju, spodkořené.
2: Prostě nemusíš dát kafíčko, ale rozjedeš to energií.
0: Přesně.
2: Ze sklepa. No dobře, tak já si myslím, že to jsme probrali hodně toho.
1: Ještě máš nějaké poselství, agendu, když třeba by si chtěl někdo vybrat tantrika, jak to poznat podle webu, jestli tam má třeba co já vím, nějakou spirituální věc, nějaké peříčko na webu nebo
0: peříčko, nevím. Asi bych jako doporučil, vždycky jako to, je to, člověk jako pozná, že to je jako ta pravá masáž, když je tam nějaký jako rozhovor předem, už třeba před samotnou tou rezervací, nebo po případě, když ten masér vyžaduje třeba telefonický rozhovor dopředu.
1: Jo, že si nějak věnuje.
0: Že prostě taky chce vědět, protože já si taky vždycky jako ověřuju, OK, tak co to je
1: to
0: za člověka, jakou má motivaci, co od toho očekává, neočekává právě třeba jenom nějaký happy end. A kdyby jo, tak potom ho můžu jako odkázat, že jinam. Nikam jenom.
1: Jo.
0: Takže
2: předtím by měla být nějaká komunikace.
0: Rozhodně.
2: A ne, že jako rovnou přijdeš a položíš se a nazdar.
0: No, přesně.
1: Jo. Jako když domů třeba si pozveš malíře, tak taky si to musí prvně změřit a zjistit, co se bude malovat.
2: Ale někdo třeba rovnou přijde a myslí si, že ví, co se bude malovat.
1: Tak krásná metafora.
2: Tady paninko na to malování.
1: Ale já si představu teda tu energii jako zdenu pod kořenem a to mě uspokojilo, takže...
2: Že se musím vyvlíknout prostě.
1: Tak. Z osidel.
2: Tak. Dobře, takže děkujeme, Markéto, že jsi dorazila a popovídala nám.
0: Já děkuji, že jsem tady mohla být.
1: Ano. A ještě ale mě... a už to radši říkat nebudu, ale já jsem si vzpomněla, že sting je údajně tantrikem a že údajně souloží 8 hodin. To jsem někdy četla.
0: No, tak i to je možné.
1: For him.
2: Sting, to nevím.
1: Má asi hodně času.
2: Já jsem naposledy poslouchala nějaký jeho album Desert Rose, tak on byl i jogín a tak.
1: Jo.
0: Teďka v Praze.
1: On je sympatiák.
2: Je v Praze, jo. Mm. Já vím, že jenom, že se věnoval józe a že vypadá tak. Jako na svůj věk takzvaně výrazně dobře, ale co je dobře,
0: přesně
2: že?
0: Přesně tak, takže to je se přesně ono, říkat? Uvolnil tu bábu pod kořenem.
1: Uvolnil, to hodně uvolnil.
2: Bábu uvolněnou pod kořenem, no dobře. Tak teď ještě naše tady agenda se Zuzkou týkající se Buchet Life, který budou v létě 17. července. Colors of Ostrava, v nějakém prostoru, co se jmenuje Melting Pot.
1: Ano, tam se to bude hodně tavit a budeme tam meltit. Hovořit s Honzou Kotlikem.
2: 28. července budeme na letní filmové škole v Uherském Hradišti, takže kdo tam budete, tak se snad uvidíme. A potom 21. srpna budeme mít Buchty live v Opavě a 22. srpna Buchty čtou live se Standulou v Kraferově zahradě, což je v Jindřicháči, v Jindřichově Hradci. A to bude na téma láska a komedie.
1: Takže to bude krásný téma, voňavý.
2: A všechno už má svoje lístečky na webu, teda tím myslím všechno ty dvoje Buchty v srpnu, takže případně už si můžete zakoupit i tikety, že? Tak, nazdar. Co se směješ slovu tiket zase, Zuzko?
3: Buchty. Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
4: Buchty. Poslouchejte Váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: rádiovej. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.
1: Dávno mě neděsí slyšet, co na mysli. Leží mi v noci, když nikde nikdo. Vzpomínky neruší, nemusím přehlušit.

0: rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.
2: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
2: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Posloucháte reprízu pořadu.
2: Upozorňujeme, že pořad není vhodný pro děti.
3: Podcast o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod o lásce, sexu a intimitě s Eliškou Soukupovou a Karlem Vladykou. Pod na Rádiu Wave.
4: Čau Šťávo, kam tečeš?
5: Do kanálu, kam ty?
4: Pak ještě čau Kopřivo, kam pálíš?
5: Mám odpovědět, nebo to je...
4: Ladíte váš oblíbený podcast Pod, pořád o motýlech břiše.
6: Požáru v srdci.
4: A všem, co z nás teče, za mikrofony váš oblíbený Karel Vladyka.
5: A Elda Soukupová. Eliško, můžeš to vysvětlit? Já moc nechápu, co tuto scénku.
4: Já jsem si říkala, že když tady máme dneska takovou váženou herečku a moderátorku, která kromě toho, že je velmi šikovná, talentovaná, tak omlouvám se, ale musím to říct, je i velmi nádherná a vášnivá žena. Mm-hmm. Tak se určitě setkala se spoustou takhle nemístných lichotek, jako jsem tady třeba předvedla. Do podcastu Pod si totiž kromě odborníků na všemožná sexy i ňuňu témátka zveme moc rádi i vás, naše kámoše nebo známé, takzvaně prostě lidi z lidu, jo, protože věříme, že každá zkušenost...
5: Lidi z lidu.
4: No, mega, no, ne? Protože každá zkušenost je důležitá, má být slyšet a může třeba někoho inspirovat.
5: Proto je tady Michaela Hanzlíková, herečka a moderátorka, kterou jste mohli vidět v oceňované minisérii Metoda Markovič, Hojer, nebo v seriálech Policie Hvar. Hvar to je město, nebo?
4: Jo, je v Chorvatsku.
5: Potom nám ještě povíš, já to dopovím. Specialisté, jedna rodina a dalších.
4: Míša je taky dvojitou mámou a žijícím příkladem, že mateřstvím život nekončí. Možná naopak začíná. Takže bonjour, Míša Hanzlíková.
7: Bonjour. To bylo krásný.
4: Vítej tady u nás v upoceném studiíku. Jak se dneska máš, Míšo?
7: No, mám se krásně, jsem tady s váma a moc se mi to líbí.
5: Je, jsi dobrá hostka taková. Přišla si úplně pravou nohou do rozhlásku.
4: Ano, a přišel s ní
5: dobrou náladou.
4: Totálně. Míša prostě přišla a jako nebe vlastně mraky šly od sebe.
7: Oni už byli. Předtím,
4: no, ale ještě víc nějak.
5: No, jsi nám řekla, můžeme to tady propálit, že máš ladící...
7: Mám ladící prádlo, ano, vzala jsem si na vás ladící prádlo, protože...
5: A to je něco?
4: A to je mimochodem taková věc, která je podle mě vidět, i když takzvaně vizuálně vidět není. Jo. To já vždycky říkám třeba...
5: Cítit to prádlo.
4: To takhle ne. To vždycky říkám třeba mým jako studentům tance. Jo. Říkám, víte, musíte mít takový superhrdinský pocit. Asi jako když máš na sobě sice šustáky a upocený tričko, ale pod tím víš, že jsi vzala prostě ty nejvíc hot průhledný krajkový kalhotky a máš k tomu tu meči pod prdu, že to něco dělá. Jaký máš pocit, když máš takhle sladěný spodní prádlo?
7: Jo, myslím si, že to takhle funguje, no, že jako dělám to, když chci, aby mi bylo dobře a když chci zapůsobit, nebo když se chci cítit jako na rande, přestože nechodím na rande, ale tady jsem si s váma říkala, že to půjde, jako kdybych šla na rande. Takže jsem si umyla hlavu a vzala jsem si ladící prádlo a jsem tady.
4: Wow.
5: Super, já hrozně rád právě říkám rande i kamarádským schůzkám, nebo jakoby jakékoliv schůzce, i pracovní, že, na kterou se chceš cítit dobře, tak berme to jako rande. Že jo?
4: To je hrozně hezký. Jo, jako já mám
5: pravdu.
4: Takhle, pro mě je třeba i velmi důležitý mít ty kamarády, kam můžu přijít s masnou hlavou, drdolem a být jako úplně odepsaná. Právě, přesně.
5: Jsem tady ve studiu sami.
4: Ale mám to vlastně ráda, že s některýma kamarádama přímo vím jako, tak s nima chci být hezká. Vím, že to je takový jako sex ve městě moment.
5: Jaké máš třeba ještě takhle momenty, kromě toho, že jdeš do podcastu Pod, kdy se chceš opravdu cítit dobře? Je to do práce, s kamarády nebo...
7: Jo, asi mám takhle, když jdu s nějakými kamarády a chci, protože pro mě to rande vlastně přesně, jak jsi říkal, tak je asi hlavně o tom, že mě baví spíš se udělat hezká pro lidi, který znám a s kterýma chci jakoby bejt hezká a s kterýma vím, že se budu dobře bavit a že jako tam není nějaký tlak na to, co na mě ten člověk bude říkat, ale že to je jako už opravdu, že tam jdu jako tak a tady se budu jako mít hezky a chci u toho vypadat.
5: A že potom, když se cítíš hezká, tak se ti i třeba líp konverzuje, že jsi taková jako víc prostě otevřená, víc taková sebevědomá, takže to pomůže úplně všem.
7: Jo, a do práce taky, no, jako na castingy taky občas. Když je to nějaké jako neuškodí opravdu, asi.
4: Já to mám třeba tak, že já se nalíčím, jako namaluju buď do práce, ale tak to nepočítám, nebo jenom ve dny, kdy mi je fakt strašně. Ve dnech, kdy jsem třeba celou noc probrečela, nebo jakoby fakt mám pocit, že jsem bílo-zelená, přepracovaná, moje oči nejsou vidět a mám kruhy pod očima a jako musím to něčem zachránit. A vlastně zase v úplném extrému, že se mám tak skvěle a cítím se tak sexy a opálená a bezstarostná a vyspinkaná, že si řeknu, a víte co, pojďme tam udělat ještě nějaký umění navrch, jako trošičku tam vymalujem ten obrázek, který už tak je dokonalej. Jak to máš ty třeba?
7: Jo, to mám asi dost podobně, no, že vlastně já to mám možná spíš naopak, že já si nějaký základní make-up asi dělám ve dnech, kdy jako někam jdu, když nejdu cvičit, na cvičení se nemaluju a vlastně jsem jako nikdy nevěděla, proč bych se měla malovat na cvičení, protože se tam spotím stejně a pak se osprchuju, takže, ale... Baví mě občas jít ven a v oblíčce a jít nenamalovaná a říct si tak a dneska dělám tu parádu, i když vůbec namalovaná nejsem a prostě zblázněte se, jakoby, je mi to jedno. A pak vlastně mám ale i přesně, jak se říkala, dny, kdy je to tak jako špatný, že prostě se namaluju, protože je to tak špatný, že já ale jako chci ukázat, že když se na sebe podívám do zrcadla, tak si řeknu, tak jakoby vevnitř špatný, ale venku ty vole fakt dobrý.
4: Já
5: si teď třeba po dlouhé době vzpomněl, jak je pro mě důležité hezky vonět. Jsem si koupil po dlouhé době totiž drahý parfém, protože mi dávno došel. Nějak jsem na to zapomněl, že ho přestaneš používat a teď prostě po dlouhé době jsem si koupil zas svůj oblíbený drahý parfém. Fakt si to na sebe jako, no, nechci říkat trošku cáknu, já jsem taková, že chci smrdět jako prostitutka. tak se prostě v tom vykoupu a fakt se cítím mnohem líp, ať už si jdu jako nevím, pro banány do supermarketu nebo do práce a právě můžu mít na sobě i shadow mikču. Žádný BB krém, prostě jenom takové jako velmi casual, ale díky té voňavce se cítím hned mnohem líp. Máš to tak taky?
7: Jo, a já mám ještě to, že já mám spojený voňavky s různýma obdobíma a když se něco změní v mém životě, nějaká velká změna, tak měním vůni. Protože dost jako nebo mám pocit, že to jako spolu souvisí.
5: Jo,
7: a že jako už
5: nechci,
7: vonět prostě takhle, když tohle už není jako...
4: To už nedělám.
7: Takhle už to nemám teďka, takže já potřebuji jinou voňavku.
4: Wow.
7: No, takže takhle. Hmm.
4: Ale je pravda, že já když jsem přestala jíst cukr, což už samozřejmě zase není aktuální, ale jednoho dne třeba bude, tak když jsem přestala jíst cukr, fakt jsem si dala jako ten tvrdý detox a prožívala jsem to, že to je jako změna životní úplně důležitá.
5: Život je změna, kámo.
4: Jo, totálně, kámo. Tak jsem šla do jednoho jogového studia a já jsem se celý život vonila sladkýma vůněma a to. A najednou jsem si tam čukla k nějakému olejíčku, který měl základ jako kouř, tabák, něco takový ten úplně jako tvrdý, hutný. A já říkám,
5: tak je chlapské. Jako,
4: jo, mě to strašně voní. Koupila jsem si ho a hodně jsem to řešila, jako co to znamená.
5: Jsem nebinární,
4: přesně tak. Jako líbí se mi ženy, ne, dělám si srandu. Stalo se mi to, že jsem se potom zeptala umělé inteligence, jestli je jako možný, že když přestávám jíst sladké, že teda se mi změnili, no a ona mi řekla, že jo, prosím vás, že opravdu, že ty vůně krom toho, že máš tam nějakou tu mozkovou jako vzpomínky prostě na vás, to jsem moc hezky řekla, ale víte, jak to myslím, ano, jo, vzpomínky navázaný na ty vůně, tak zároveň ta vůně má být jako kotva. A ta vůně, protože se tím voníš ty a voníš se tím každý den, tak ti má dávat jistotu a klid a něco stálého, něco, o co se můžeš opřít. A ona mi řekla, a pro tebe asi to dřív byly ty slaďurky, ale tedy, když se navoníš tím sladkým, tak ti to buď nevoní, anebo tě to přímo jako štve, že jo, trigruje ti to. A ty teď potřebuješ něco opačného, něco jako, co symbolizuje vlastně, no fakt jako ten úplný opak.
7: Takže... A ještě oni se taky ty vůně různě jmenujou, že jo, takže ono potřebuješ, občas potřebuješ prostě svoji cestu. Nebo potřebuješ být bohyně. Nebo potřebuješ být vášnivá. Tak a podle se... toho prostě to vybíráš.
4: Je to pravda, že tahle vůně se jmenovala jakoby královna. A ta, takže já
5: tohle
4: jsem tak, že...
5: Tohle mám raději teda na očních paletkách, kdy máš jako velkou paletku očních stínů, že máš tam hrozně moc těch odstínů a jmenují se jakoby prostě sexy, goddess,
4: jo, jasně.
5: Cunt, úplně confidence, bla, bla, bla. A teď si to volím podle toho.
4: No jasně,
5: nezajímá, jaké to barva.
7: Naprosto rozumím,
4: total. Mezi mé záliby patří je věta, kterou každý herec řekne ve svém životě třeba milionkrát. A ty máš, Míšo, konec téhle věty doslova impozantní. Máš mezi mé záliby patří pole dance a pletení.
7: Ano.
4: Tak co to o tobě vypovídá?
7: Myslím, že celkově asi to, že ty kontrasty umím. Docela dost tím, jako dělám icebreaker na castingzích právě, že řeknu pole dance a pletení a vždycky se jako všichni podívají, že to babičkovský hobby najednou jako vyvážím něčím, jakože aha.
5: Speaking of nebinární.
7: No,
5: wow.
7: No. A
4: dobrý den.
7: Takže pohoda. A vypovídá to o mě, že ráda občas relaxuju. Mm-hmm. A což je to pletení, ale zároveň je to vlastně docela těžká věc. A zároveň prostě už se jako nepletou jako ošklivý kousavý svetry, jo, bych chtěla říct. Dělají se fakt moc pěkný věci. Já mám teďka, jsem si upletla třpitivej svetr, třeba krásný.
4: Cože?
7: Třpitivej mohérovej do divadla. Aha. A no, takže tak.
5: A zároveň je to udržitelné, že vím, že prostě spousta mladých návrhářů někde na Umprumce na Avu prostě pletou, nešijou, jenom pletou.
7: No jasně, aha. Jo. A jako je to na dlouho, ale zase, jestli koukáš na seriál jenom, anebo jestli koukáš na seriál a u toho pleteš, tak máš jakoby už jsem jako ten volný čas využila.
4: Jako je pravda, že to zníš hodně jako, že bys mohla mít parfém královna.
7: No právě.
4: Protože ale... já nekoukám na seriál, já od toho pletu, víš?
7: No. No a ještě si pustíš ten seriál v angličtině s anglickýma titulkama.
4: Pozor.
7: Takže je to jakoby, takže se ještě učím.
4: A neděláš
7: to...
4: u toho dřepy náhodou ještě třeba?
7: No, to nedělá.
4: Bych tě mohla nenávidět,
5: no, já,
4: já mám dvě
5: říct,
4: děti.
5: Jako, nebereš to tak, že musíš být produktivní u toho odpočinku, nemáš to jako, že to máš opravdu jako odpočinek, protože známe všichni ten jako kapitalistický tlak, že jako vlastně si jako nikdy neodpočineš, protože i když odpočíváš, tak máš pocit, jako, že když už koukám na seriál, tak se aspoň musím u toho učit cizí jazyk.
7: Ne.
5: Jako, že máš to opravdu jako odpočinek.
7: Jo, mám to jako odpočinek a zároveň právě to, kolik mám jako vlastně věcí kolem sebe, přesně třeba ty děti a tak dále prostě, tak když už mám ten volný čas jenom pro sebe, tak ho potřebuji jakoby naplnit a naplnit ho vším ideálně, co mě baví, takže občas jako, občas je to unavující, to ano, ale vždycky s radostí a já si myslím, že i když se u toho, u té zábavy unavíš, tak když z toho máš ten jako dobrý pocit,
5: taková
7: radost,
5: dobrá
7: tak
5: únava,
7: je to,
5: jako prostě třeba po dlouhé procházce v horách.
7: Tak je to fajn.
4: To děláš často tohle, Kájo?
5: Často ne, ale tak zažil jsem to jednou nakrát, je to dobrý, potom si dá doma to kakajíčko.
6: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě na rádiu Wave.
5: Tak možná jsem taky herečka.
4: Ale to ty jsi, zlato, to přece víme. Zpátky, ale ještě k tomu pole dance. Protože mně přijde, že říct mám ráda pole dance, je trošičku jako jsem ráda sexy a k tomu mám ještě sílu a svaly a nebojím se o tom mluvit. Jo? Jako, kdybych to měla jako přeložit. Tak byla jsi vždycky takhle, řekněme, jako sex pozitivní? Nebo to je něco, co třeba přišlo až s tím pole dancem?
7: Asi jsem byla vždycky, ale asi jsem o tom vždycky nemluvila, si myslím. A u toho pole dance mě to právě, tím, že mě vlastně přijde zajímavý, že to spousta lidí vnímá jako nějaký sex pozitivní a já to vnímám primárně jako sport, protože ono to má taky spoustu jako odvětví.
4: Je to umělecká forma, rozhodně.
7: No,
4: ale...
7: A má to spoustu, jako můžeš dělat prostě pole sport, který je takovej víc opravdu ty svaly a víc věci, anebo můžeš dělat exotik, na vysokých podpatcích a to už je opravdu teda jako, jako hodně sexy. A tam jsem se teda ještě nedostala, ale spíš proto, že se sama sebe hodně směju. Když to dělá, jako když cokoliv se snažím něco... U tebe jsem se nesmála třeba na lekcích na tanci, protože ty to umíš tak jako hezky, že tam jako se cítí člověk sexy, i když jakoby, když si myslí, že dělá vlnu, tak to vypadá spíš jako, že má ústřel, tak...
5: tak Eliška dobrá, takový ty peptolky.
7: No, tak Eliška to umí prostě prodat a já jsem právě jednou si pamatuju, to jsem říkala Elišce i pak na hodině, že jsem využila jednu její poučku, co nám říkala na tanci, když jsem to točila reklamu, tak oni mě tam oblíkli do podpatku, což já normálně úplně podpatky nenosím. A tam právě říkali, tak a teďka projdeš tam prostě a tam se jako změníš v něco, nevím. A já jsem si vzpomněla, jak Eliška říkala, tak a teďka ty tvoje prsa jsou tvoje oči a ty prostě se koukají takhle před sebe. A takže to já jsem tam udělala a oni říkali, tak výborně, máme hotovo.
8: Asi
4: je jasný, kde jsme se s Míšou potkali. No, tak dobrý. Ale každopádně zpátky ještě k tomu. Takže když jsi začala být třeba vokální ohledně toho, že je za tebe OK se nějak jako sex pozitivně vyjadřovat nebo se i hýbat nějak, řekněme, eroticky a tak dále?
7: Asi nemám úplně dobu, kdybych... Já si myslím, že jsem velmi otevřeně o tom mluvila, když se mě to někdo zeptal, nebo s kamarádama, jsme se vždycky jako velmi otevřeně bavili o různých věcech a nemám vůbec jakoby asi problém o tom mluvit a nemám to nějak datovaný. Možná se to nějak vyvíjí v tom, že si říkám, že je dobrý o těch věcech mluvit a víc mluvit o víc věcech třeba a ptát se na názory jiných lidí, kteří mají jiný názory a tak, ale nemám to asi datovaný, že bych si řekla, tak tady jsem začala jako víc o tom mluvit, víc se jako dokázat bavit o sexu a tak dále.
5: Mně zároveň hned napadá, jako jestli to je nutné vnímat eroticky jako pole dance, že všichni máme zažité takové prostě věty, jako holka utyče, víš, že z toho máš hned takovou konotaci, jako že to musí být erotické, nebo že to dělá někde ve strip klubu a že to dělá pro ten male gaze, jako že to dělá prostě pro muže, co se na ní dívají, ale já mám spoustu kamarádek,
4: ale
5: které...
4: Ale pro mě sexy není pro muže, pozor.
5: No ne, ale říkám, že to může mít spoustu lidí takhle zakodované, víš, jako že prostě se řekne holka, co tančí utyče a všichni si hned představí, nebo hodně lidí si hned představí strip klub a třeba holku, která to dělá jako pro peníze, pro muže, což taky samozřejmě může dělat spoustu lidí, ale já už taky mám spoustu kamarádek, které dělají pole dance jenom pro tu radost a tu tělesnost, tak vnímáš to ty jako nutně eroticky, jako že tím prožíváš nějakou erotiku, nebo vůbec prostě ne. Jenom, no?
7: Vůbec ne. Já si naopak myslím, že i zároveň spousta pole dancerek, který se tomu úplně vyhýbají, tady tomu tématu.
4: Fakt jo.
7: Jo. Že to mají vyloženě, že vlastně tak dlouho bojovali za to, aby to byl sport, aby se to uznalo jako sport, protože ono to je strašně těžký.
4: To
7: jako
4: je to neuvěřitelně
7: jako,
4: těžký.
7: A jako silově naprosto, jako, ale zároveň, a když máš soutěže pole dancerový, tak ty musíš být oblečená do určité míry. Ty, když si vezmeš moc vykrojený kalhotky na šampionát, ale oni tě hlavně vyřadějí. Jakoby tam nesmíš prostě. Pustý. Protože právě to není postavený na tom, že máš vypadat sexy, ale na tom, že máš zvládnout nějaký prvky, máš je zvládnout technicky, máš je zvládnout nějak. Takže spousta lidí naopak právě, a myslím si, že to je tím, že právě jak dlouho byl vnímaný ten pole dance, a ono to z toho samozřejmě vzniklo, z těch strip barů, ale že už se vlastně posunul tak úplně někam jinam. A ty lidi vlastně kolem něj se tak dlouho snažili, aby ho vytáhli z toho a stal se z něj ten sport, že spousta lidí se tomu fakt jakoby hodně vyhýbá. Já si myslím, že si z toho každý může vzít, co potřebuje. Myslím si, že pro spoustu žen to může být úplně skvělý, přesně pro nějaký jako postupný návrat k vlastnímu sebevědomí, pro hledání sebe sama, protože se vidím v zrcadle najednou v kraťáskách, v podprsence a jsem s tím v pohodě. A protože možná právě to, že uvidím, že to moje tělo zvládá takovýhle věci hlavou dolů, tak já si řeknu, wow, tak možná i když mám někde něco, někde, co bych zrovna nepotřebovala, nebo si myslím, že by to mělo vypadat jinak, tak... Tohle umím, tak super.
5: Bojí se někdy u toho, když vidím takhle holky prostě hlavou dolů, tak já si říkám, pane bože, já mám pocit, že kdybych tohle udělal, já tak instantně spadnu a zlomím si vás. Jakože hned mi tyhle myšlenky vyskočí. A
7: když se bojím, tak to nedělám. A ono to je hodně o tom, že jdeš fakt od začátku, jako ty nepřijdeš na první hodinu a nikdo ti neřekne, jo, tak no. Pověs se hlavou dolů za loketní jamku a zůstaň tam a paráda a máme to. Jo, je to fakt jakoby hodně pozvolný a hodně buduješ po cestě ty svaly. A učíš se právě to, že když držíš za podkolení jamku, tak je to úplně v pohodě a tak. No.
4: Já mám tady takový námět pro české scénáristy a režiséry. Pokud hledáte námět...
5: I scénaristky a režisérky,
4: no samozřejmě. Pokud hledáte námět pro jakoby třeba pětidílnou sérii, ne podcastovou bohužel, ale opravdu jako audiovizuální, tak by to mohla být série o tom, jak Kaja a Elda jdou spolu na pole dance každou hodinu, protože tohle jako... Podle mě, Kájo, to by byl nejvíc komediální content všech dob.
5: Já vím, ale bych jednou hrozně rád se to naučil. Já si dávám taky takový
7: Já myslím, že by vám to jako mrtě šlo, jenom o tom nevíte a vůbec prostě si to neumíte představit, ale byli byste tam úplně skvělí.
5: Já si dal na tohle léto jako goal se naučit jezdit na koni a to je prej hodně těžký.
4: Zlato, a kde to budeš dělat?
5: To jsou určitě místa, kde se můžeš projet na koně.
4: Ty jsi to ještě nenašel, nebo?
5: No, tak ještě není léto, ne?
4: Jak? Tak to je
5: výborný.
4: Ještě
5: se chci naučit na kytaru teda, ale nevej, to už
4: no, já jsem chtěla zase dlouhá léta, jsem měla na tu důležitě, že se chci naučit akrobacie na šálách. A pak jsem to vyzkoušela a to je hrozně tvrdý a bolí to.
7: No, tak no. To je podobný
4: princip. A ta tyž bude ještě tvrdší.
5: To jako hodně věcí ze začátku bolí, ať už fyzicky, tak i mentálně, že jako to, že se něco učíš a nejde ti to, tak to bolí, no, tak to musíš překonat.
4: Ale když tam je ještě ten předmět, který tě tlačí a dělá ti ty modřiny, to je trošku jako nějaká forma, jako BDSM,
5: nebo
7: no, když se něčím namažeš, tak sjedeš.
5: Aha, no, tak nějaký pudr nebo něco, ne, prostě.
7: No, máš jako grip, jako magnézium máš normálně, to si můžeš dávat na ruce. Já třeba v létě, mě strašně kloužou ruce, takže já v létě paradoxně líp držím třeba za ty podkolení jamky. A no, ale jinak, jako když se hodně namažeš, tak to, tak to hodně drží a to potom zase nechceš u některých věcí, protože u některých věcí potřebuješ trošku. No, trošku potřebuješ třeba se protočit občas v něčem a tak, no.
4: Ale jak jsi sama řekla, tak máš tyč teda v létě kluskou.
7: To je strašná věta. Mám v létě kluskou tyč. No.
4: Máš v létě kluskou tyč.
5: To musí být titulek tohoto rozhovoru.
4: Ano, a to asi není jakoby v nějakém studiu, které je klimatizované, ale to je třeba i doma. Ty máš tyč i doma, viď?
7: Ano, mám tyč i doma. Já jsem se rozhodovala, jestli televizi nebo tyč a rozhodovala jsem se asi tak 10 vteřin a pak se rozhodlo, že mám tyč.
5: A tak to by šlo tak hezky skloubit, ne? Jako vím, že nějaký lidi třeba mají doma ten běhací pás, u toho koukají na seriál.
7: No, jednak
4: jako... Tyči, asi když jsi hlavou dolů, nechceš úplně koukat na to.
7: Nechceš, a hlavně
8: proč jsem zůru nohama?
7: Tam prostě prostorově bylo potřeba to vymyslet, jestli jako tyč nebo televize. I finančně jsem se rozhodovala, že jo, jako jestli chci investovat do tyče nebo do televize. A,
4: takže no a jak to, že máš doma tyč?
7: No, protože jsem jí tam chtěla. Protože to je můj byt a já tam můžu mít tyč prostě.
4: Já vím, ale já se trošku dostávám k tomu, že jsi takhle designovala ten byt, kde si to sama uděláš hezký.
7: Ano, tak to jsi řekla moc hezky.
4: No, výborně. Tak já jsem ti chtěla dát jako návodnou otázku. Ano. Jak se to stalo, že teda bydlíš sama v bytě, kde máš tyč?
7: Protože jsem se odstěhovala od svého manžela a pořídila jsem si byt, kde mám tyč.
4: A to právě je jakoby jeden z důvodů, proč tady Míša dneska je. Protože ona mě jednou úplně odzbrojila tím, když vlastně my jsme se znali ještě v době, kdy si tím rozvodem procházela.
7: Já ještě rozvedená nejsem.
4: Tak ale oddělením, rozchodem. A vlastně mi přišlo, že ten tvůj příběh je neuvěřitelně emancipační. Tak ale oddělením, rozchodem. A vlastně mi přišlo, že ten tvůj příběh je neuvěřitelně emancipační. Protože já třeba kolem

0: Má velký strach logicky, co by to udělalo s dětmi, co by to udělalo s ní, s tím partnerem. No, jako samozřejmě. A vlastně myslím si, že to je valná většina žen, který si to třeba myslí. Nechci mluvit za muže, protože se o tom bavím se ženama. A vlastně ten tvůj příběh je fakt hustej, tak nevadilo by ti to nějak jako nastínit, načrtnout?
1: Můžu načrtnout, určitě. No, já jsem se po nějakém době, co jsme už byli chvíli manželé, protože my jsme to vzali tak jakoby hodně jinak. My jsme nejdřív byli kamarádi, pak jsme si pořídili dítě, pak jsme spolu asi po roce začali teda chodit, když už jsme měli to dítě, pak jsme si pořídili druhý dítě a pak jsme se vzali. A pak teda, ale třeba...
2: Vy jste úplně jako Miranda a Steve v sexovém
0: místě. No, to je pravda. No, to je pravda.
1: A, no, ale pak právě jako byly nějaký prostě neschody dlouhodobějšího charakteru, něco jsme prostě řešili. A hlavně jsme se začali, aj přesně, já jsem byla asi ve fázi toho, co jsi říkala o těch kamarádkách, to by nešlo, to by se nedalo, jak, jako vůbec.
0: Finančně, logisticky, no, všechno,
1: vůbec neexistuje prostě. No, ale jak to jako spělo dál a dál, tak jsem si říkala, že to asi ale prostě takhle nejde a dostali jsme se do nějakého jako cyklu, který mě se nechtěl prostě vůbec. Já jsem si říkala, tak to asi spíš jakoby ne. A hlavně, co si myslím, že je skvělý, že my jsme byli vždycky založený, takže jsme vždycky ty věci párový řešili spolu. Že jsme nikdy se nehádali před dětma, nikdy jsme nic jako netahali před ty děti. A věci, které jsme potřebovali vyřešit spolu, jsme vyřešili spolu. Jo, párkrát jsme na sebe blbě koukli, jako, nebo něco, jako jo, že když je člověk v té emoci, tak to jako úplně neudrží. Ale myslím si, že tohle se nám vlastně docela podařilo si to řešit sami. A stejně tak vlastně tu odluku, kterou jsem jakoby započala já a navrhla, tak jsem ale si řešila jakoby s tím svým mužem sama. Neřešila jsem to primárně nejdřív s těma dětma, ale primárně nejdřív s ním, aby jsme si řekli co a jak. A byly tam nějaký jako rozpory samozřejmě, dlouhodobější. A já jsem pak ale řekla, hele, ale já prostě asi se musím odstěhovat, protože mě to jako už takhle se nelíbí. A vím, že v první chvíli ta reakce z jeho strany byla prostě taková jako, aha, takže teďka jako najednou co? Teď budeme teda, se nebudeme vídat, nebudeme spolu mluvit, budeme jako takový ten klasický jako příběh. A já jsem právě říkala, no ale teď to takhle přece vůbec nemusí být. Teď jako by nikde není napsaný, že když odejdeš od někoho, takže to musí být tahle ta prostě tadle cesta a jiná cesta není, teď my můžeme si udělat naši cestu, jak to jakoby chceme mít a jak jakoby spolu chceme fungovat a za mě by to bylo i skvělý, protože jsme vzešli z přátelství ten náš vztah a mně by se líbilo, kdyby časem samozřejmě tak jako ne hned, to prostě nejde ani emočně, ani nijak, ale kdyby jsme se časem dostali do toho bodu, že spolu budeme schopní fungovat jako přátelé a vychovávat spolu ty děti. Hmm. Aniž by je to nějak jako samozřejmě jako poznamenalo nebo prostě tak jako blbý, ale takhle. No a co se mě jako moc líbilo, že když já jsem si vlastně teda už našla ten svůj byt, tak samozřejmě v tu chvíli, kdy jsem si našla byt, zaplatila jsem kauci, všechno, tak mi do toho přišly nějaký finanční jako věci, prostě potřeba, jako vyměřili mě strašně život. Vysokou sociálku a něco. A já jsem byla v totálním rozkladu, jsem si říkala, to už jako není o tom, že budu jíst suchý rohlíky, to jako by nedám prostě, to jako je konec. A on mě tenkrát, jako, přestože on s tím samozřejmě absolutně nebyl spokojený, aha, a já to naprosto chápu, tak mě tenkrát řekl, hele, jako, nevím, proč se tady hroutíš. Prostě jednou jsme si spolu pořídili děti a já nesouhlasím s tím, co děláš, ale pořád prostě jednou jsem se rozhodl s tebou mít děti a prostě tě podpořím. A to jsem si tenkrát říkala, wow, jakože já jsem fakt zjistila, jak dobře jsem se vdala, až když jsem jenom
2: Wow.
1: Nebo ne, tak samozřejmě já jsem byla jako
0: já mám husinu normálně.
1: Dost velkou část toho vztahu jsem byla velmi spokojená v tom vztahu, ale že tady jsem si fakt jako říkala, wow, tak to je fakt chlap, jako. A pak v kontrastu toho jsem třeba pak mluvila s jedním zástupcem svojí rodiny, kterýmu, když jsem řekla, budu se stěhovat od svého muže, tak mi řekl, no, ty jsi stejná jako ta tvoje máma. A kdo bude teďka jako, kdo bude teďka platit jako tvým dětem kroužky nebo... A já jsem si úplně říkala, aha, takhle to někdo jakoby má hozený. Jakože někdo si opravdu myslí, že když ženská odejde ze vztahu, tak ten chlap by měl říct, a tak běž, a já teda jako už nemám děti, nebo jo, že vůbec někdo takhle jakoby přemýšlí, mě přišlo úplně jako v tom kontrastu neskutečný. No a myslím si, že se nám velmi podařilo to vykomunikovat, ten můj odchod, to moje přestěhování, bydlíme 5 minut od sebe, aby to prostě ty děti měly jako kousek od sebe, aby to nebyl žádný jako stres. A zároveň Je to přesně, jako když jeden z nás dlouho pracuje, víc dní v kuse, nevidí ty děti, tak si zavoláme, hele, stav se na kafé, nebo prostě něco a úplně normálně spolu fungujeme a myslím si, že to je jako hrozně

0: důležitý. A když jsem zjistila, že se nám to jako extrémně povedlo, bylo to, moje dcera po roce a půl, co jsem nebydlela už jako s jejím tatínkem, tak moje dcera zjistila, že spolu nechodíme. Roce a půl.
1: A vy jste jim to jako neřekli?
0: No já jsem jim řekla a já jsem měla pocit, že to stačí. Jo, protože jsem měla pocit, že když jako 9letýmu dítěti řekneš prostě, chtěla bych jako svůj byt, budeme teď bydlet odděleně, ale jako máme se rádi, máme vás rádi, je to všechno v pořádku, tak mě jako by nenapadlo.
2: Jakoby jak moc detailů dát, že? To je
0: kolik toho
2: jako
0: by musíš říct, jo. No. A zároveň my jsme se k sobě vždycky chovali jako velmi seriózně, velmi hezky vlastně, pořád se k sobě, jo. Že přesně, když jsme potřebovali řešit nějaký konflikt, tak zase jsme si ho vzali někam jako za rok. A já jsem zjistila, že jak ta moje dcera má... jako jak ještě nemá ty představy takový, že to musí být nějak, přesně jak jsem to říkala, tak ona má prostě pocit, že když lidi od sebe odejdou, tak je to přesně ten model, jako už se nebavěj, jako alimenty si řešejí ty děti, jestli jim je ten druhej pošle nebo ne, předávají se děti prostě ze školy do školy a jako, a když to takhle nemáme, no tak přece...
1: Tak přece spolu pořád
0: přece
1: chodíte.
0: Normálně spolu chodíme, že jo, logicky.
1: Wow. No a bylo to nějak obtížný pro ní, když si to jako vysvětlovala, že už spolu teda nechodíte?
0: Byl tam trošku jako, bylo to takovej meltdown trošku, že jako najednou, ale myslím si, že ona je teďka v té fázi taková jako tatínková holčička, takže myslím si, že to bylo takový jako počkat.
1: Ty nechceš tátu?
0: Jo, ale zároveň, to ona udělala teda už, když jsem si našla ten byt, tak já jsem nejdřív samozřejmě to řešila s tím jako jejich tatínkem, že teda mám tenhle ten byt. Dokonce on se se mnou šel do toho bytu podívat s tím naším synem, aby jako to viděli.
1: To je hustý tohle.
0: No a dceři, když jsem ukazovala fotky toho bytu, tak první její otázka, když jsem říká, tak já jsem přemýšlela, že bych tenhle byt, tak ona mi říká, ví to táta? A já říkám, ano, tatínek to ví. A ona říká, co Vánoce? A já říkám, no na Vánoce se samozřejmě domluvíme, určitě jako nebudeme dělat další Vánoce, normálně se domluvíme, kde budeme ten štědrý den trávit a tam ho prostě strávíme. No a tak, takhle.
1: Ty bláho. To je hustý, Kaja nemá
2: slov?
1: Já
2: úplně tleskám.
1: Kaja nemá slov, viď?
2: Mně to přijde jako dobrá komunikace.
1: Jako mně to přijde geniální, mě hlavně zajímá, kde jsi vzala tu inspiraci, to tě prostě jen tak napadlo, pojďme to udělat jinak, pojďme udělat úplnou jako revoluci v rozvodech tady a pojďme si to udělat pěkný a zábavný.
0: Já si nejsem úplně jistá, jestli by třeba můj tehdejší protějšek souhlasil úplně s tím, že to bylo pěkný a zábavný.
1: Okay.
0: To bych jako tady ráda řekla.
2: To bychom tady jako nepodsouvali, že to je wow, jo, super, doporučujeme všem.
0: Jo, okay. Že to si jakoby, myslím, těžký to bylo tak jako tak, jo?
1: Jasně.
0: Ale myslím si, že jsme si z toho odčerpali ty zbytečný vlastně jako věci, které tam být nemusí. A prostě, že mně prostě přijde, že když jako my jsme se jednoho dne rozhodli, že spolu budeme, jednoho dne jsme se rozhodli, že spolu máme děti a tak by bylo fajn, aby jsme jako jednak to neřešili přes ně, jednak jako se snažili, tak furt jako mám pocit, že máme život jenom jeden a že prostě je hezký se ho dělat hezký nebo se snažit v něm nějak jako fungovat. A to, tak to je asi pro mě jako důležitý. A rozhodně to nebylo tak, že bych jako přemýšlela a říkala si, tak jako uděláme to nějak jinak nebo to, ale spíš já jako vlastně asi dost často přemýšlím trochu jinak, že jako to nějak zkouším, jestli to půjde. No,
1: no a teda teďkon seš single, nebo jak to je?
0: Teď jsem single.
1: A co na to říkáš?
0: Jsem s tím jako velmi spokojená teďka hodně. Jsem. No, já, no, jsem spokojená s tím být single, ale je to zajímavý, je to zase jako úplně jiná odrůda toho být single.
1: Aha.
0: Ale zároveň, jako pořád, jo, já jsem třeba teďka jsem o tom nedávno přemýšlela, že kdybych já si našla nějakýho chlapce, tak by musel být vlastně stejně jako vyspělej, jako jsem třeba já, nebo jako
1: tak
0: je
1: to by bylo
0: ten můj
1: ideální,
0: jako,
1: no.
0: Nebo jako je otec mých dětí.
2: No, podle mě i ten ex ti nastavil docela jako dobrou laťku, no. Což myslím, že spousta žen nebo i mužů má jakoby třeba opačné zkušenosti, že jo?
0: Jo, určitě, určitě. A zároveň, jako, když si představím, že bych takhle si přizvala nějakýho, jako muže, chlapce, nevím, a řekla mu, no tak prosím tě, já mám tady dvě děti, ale tady je jejich tatínek, se kterým já normálně si občas dám kafe, občas prostě, když jsem doma s ním s nemocnýma dětma, on jde kolem, tak mi jde nakoupit.
2: No, a není to žádný balvan na noze,
0: no,
2: prostě, kterýho ty
0: jako
2: se musíš
0: normálně,
2: bát.
0: Normálně jakoby fungujeme a než jakoby tě seznámím s těma dětma, tak chci, aby jsme my dva byli jako v pohodě, aby jsme si to zjistili. A než tě seznámím s mýma dětma, tak to budu řešit s jejich tatínkem, že mám tady tebe, jo, což je nějaká moje, jakoby. Ale nedošla jsem jako za zatím do tohohle bodu.
1: No já třeba bej ten chlap, tak si řeknu wow, tak ty seš jakoby chytrá ženská.
2: Máš to nastavený.
1: Máš to superově nastavený a chci tě vzít na rande.
0: No, tak to je jako další věc, že já bych na to rande pravděpodobně nešla, protože já neumím chodit na rande.
1: Aha.
0: A kromě toho, když jdu sem, jo, nebo takhle, ale...
1: Prádlo na to máš, ale...
0: Prádlo mám na rande, ale já neumím moc chodit na rande.
1: Proč?
0: Já...
2: Myslíš tím takový to jakoby klasický strojený rande?
0: Jo.
2: No.
0: Já jsem, přemýšlím, jestli jsem vůbec někdy byla na rande. Já jsem, nedávno jsem o tom přemýšlela, že já mám úplně jiný... Já vůbec nerozumím těm seznamovacím aplikacím, protože já jsem přemýšlela o tom, když jako mě to někdo ukazoval, tak jsem si říkala, žádnýho z mužů, se kterýma jsem jako někdy měla něco, bych si nevybrala na téhle seznamovací aplikaci podle nějaké fotky. Mm-hmm. Protože já vždycky, jako nikdy jsem neřešila, jak ten chlap, jestli má pěkný uši, nebo jestli má jako účes, ale vždycky to bylo nějaký charisma a nějaký jako kouzlo. A jako to z té fotky člověk nepozná.
2: No,
0: jo, já jsem měla jednu seznamovací aplikaci, měla jsem jí 16 hodin a to v tom byla 8 hodin noc. Jo, jako spánek 8 hodin. Pak jsem to musela odinstalovat.
1: Proč si musela?
0: No, protože mi tam psali různí lidi a mě to jako začalo strašně obtěžovat. A završil to jako jeden muž, který mi tam napsal... nejdřív, jako on se mě furt ptal na nějaký otázky. A já jsem se vždycky pokusila...
2: Co se to dovoluje?
0: Ne, ale pozor, já jsem se vždycky zkusila jeho na něco. Já jsem ho odpověděla a na něco jsem se ho zeptala a on mi neodpověděl a poslal mi další otázku.
1: Tak to byl možná chatbot.
2: Což je zase jako red flag, že
0: nevím, ale nebyl,
2: se nechce odhalit.
0: Ne, on mi pak napsal, že na to, že mám dvě děti, nevypadám moc opotřebovaně.
1: Ježiši Maria, tak to byl spíš píp nějaký člověk takový.
0: A to jsem si říkala, wow, tak tohle není úplně balící hláška, kamaráde.
1: To ne,
0: no. A pak právě...
2: To už radši to s tím tečením, jak tady začala Eliška na začátku tohohle díle.
0: Jo, no.
2: Kam tečeš.
0: A právě pak se mě ptal na hodně otázek a nebyly tam žádný odpovědi a furt se mě něco ptal a já jsem mu napsala tolik otázek a žádná odpověď a on mi napsal, tak začni odpovídat. A já jsem si tohle instalovala.
1: Dobře, takže pojďme teda takhle na závěr si říct, kdyby náhodou někdo poslouchal právě náš rozhovor nebo četl náš článek na webu wave.cz/pod a řekl si wow, Míša, tak to bych hrozně chtěl poznat. Líbí se mi, jak to má nastavený s dětma, jak to má nastavený se svým ex-partnerem a tak dále. Jak to má utyče. A zároveň sakra práce, já ale ji nemůžu pozvat na rande. Co má dělat tenhle člověk?
0: Já vůbec nevím.
1: Aha.
0: No, možná by mě mohl potkat někde, jen tak. Jo?
1: Tak to už je trošku level stalker. Tady bychom teď říkali.
2: Mně přijde, že potom jako hrozně moc toužím, že potom jako spousta lidí touží jako se vrátit k tomu analogovému potkávání jako prostě v romantické komedii s Tomem Hanksem, že
0: na druhou stranu stalker.
2: Jestli to tak fakt máš, tak
0: na druhou stranu stalker, jako jestli tě někdo sleduje na nějaký sociální síti, nebo jestli jako tě někde potká, protože ví, že tam chodíš, tak já nevím.
1: No a kam teda takhle chodíš, kde tě může ten člověk potkat?
0: Nevím, no. Tak
1: no právě.
0: Chodím teďka, hodně, chodím třeba s dětma do školy, jo, ráno.
1: Tohle není dobrý tip. Není,
2: aby čekal cizí člověk před školkou.
0: No,
2: nebo před
0: v podstatě
2: školou,
0: se ukázalo, asi... že prostě pokud se mnou chcete seznámit, tak nemáte úplně šanci, omlouvám se, přišli jste o životní
2: výhru.
1: Ale víte co, můžeme to udělat tak, že pokud se chcete s Míšou seznámit, tak napište mě.
0: A Eliška bude na rande místo mě.
1: Ne, to ne, já nejdu.
2: My vás jako odvetujeme, takzvaně,
1: že my vás jako propojíme, já Míše řeknu, hele, tady ten člověk mi napsal, podívej se na něj, na co se ho mám zeptat.
0: No já se podívám na tu fotku CVčko. A řeknu si.
2: No, jak z toho poznám, jaký má hlas, že? Jak z toho poznám, jakou máme chemii. Šmaria,
1: tak já nevím, no, prostě jak to zakončí.
2: Já bych řekl, že by se mohli třeba vloupat k tobě domů a prostě zatančit si utyče.
1: Super, tak ať napište na mé Míševo adresu.
2: No,
0: přesně,
1: napište jí na adresu, bez fotky, ať tam jste, protože to ona nemá ráda, aby se vám koukala na uši. A Míša to nějak zhodnotí teda a případně vám napíše adresu a vy se můžete vloupat k ní domů.
2: A třeba ani nemusíte mít ty uši, že jo? Protože Míša mě podechne nebo nos, pokud jste třeba Lord Voldemort.
1: Prostě Míša jakoby má ráda. A říká, že jí na tom nezáleží, na tom, jak vypadáte. Jde o to srdce a taky o to, abyste teda byli benevolenci.
2: Záleží ti vůbec na tom, aby to byl muž? Nechceš tedy mít třeba jako pansexuální coming out?
0: To nevím, to jsem zatím ještě jako se nedostala takhle daleko.
1: Výborně, takže dveře genderům jsou otevřené.
2: Dveře genderům i všem možným lidem s nebo bez uší.
0: Uší, hlavně ty uši, no.
1: Míšo, já ti moc děkuju, že ses na nás udělala čas a že jsi přišla do podcastu pod. Tohle bylo fakt zábavný.
0: To jsem ráda.
2: Je hrozně jako open mind opening.
1: Ano.
2: Mysl otevírající, bych řekl.
1: A jenom bych chtěla zmínit, že teda pokud nás poslouchá nějaké producentstvo, scénáriststvo, režisérstvo, tak udělejte seriál klidně pro nás tři, jak nás Míša učí na tyči.
0: To by bylo hodně zajímavé.
2: Já nevím teda, jestli...
1: Já bych se na to koukala a smála se. No,
2: koukala, jo, ale nechci v tom učinkovat. Víš?
1: Budeš mít masku koně.
0: Na druhou stranu, já myslím, že to když tak můžeme natočit sami.
2: Hmm.
0: Jo, že
2: indeed.
0: To zase zase nebude takový problém.
2: To budem na Kan příští rok.
0: No.
1: Tak nám dejte vidět, jestli to máme natočit. Tak jo, tak Míšo, rozloučíš se s náma francouzsky?
0: Tak dobře.
1: En de trois. Au revoir.
3: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích.

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Plejak Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
1: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
1: Hergot.
0: Každou neděli od 18 hodin
1: na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

cestě vidí bolest a šílený věc. Míjíme děravý vrak, už ani nesvítí hvězd, ale my řítíme se do tmy, řítíme se do tmy k ledovýmu černýmu srdci.